z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října. První věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste ne. V něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě proto, že ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinema z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Šenbrů nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to jméno po mamince z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let. Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se, tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách?
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků.

různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandi a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti, ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem, a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach, a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště, a on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky, a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů, a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky, umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné, a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně z velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona. Letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky. Pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsu Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají, a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní Humoriáda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
1: Ano, každý se těší na pátek s legrací doplných obrátek.
0: Humoriáda.

0: Václav Neskář nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě Jan Přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní Shakespeareovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík, scénka se jmenuje Porodnice aneb Nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: jste tady sám? Ježiš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Pustíme, prosím, úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Čože? Mně se narodila? Snad moji paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhý? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik, 3,60? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas. Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Já 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no to věřím, to věřím. Že Brahovce jete, no to se má, to se má. A komu blahopřejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyřiďte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste.
3: Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak
0: Tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatik a spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
1: Je to tak, ano.
0: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, anebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Právě teď pokračuje Humoriáda. Naším hostem je Jan Přeučil. Zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování. Zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým. A nebo B, je to jednoduché. Volte si i vy. Dobrý den.
6: Dobrý den, Standa Zemník, vás Pavle zdraví, pana Přeučila.
7: Děkuji, také pěkný den.
6: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
5: No zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
6: No dlouho ne, tak hele,
5: no.
6: Mějte se krásně.
5: Děkujeme.
6: A děkuju, ahoj.
5: Děkujeme,
7: taky naslyšenou. Všechno krásné vám přejeme.
5: Dobré odpoledne.
8: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
5: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
5: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
9: Hlasovat no. Pro porodnici 64.
5: Výborně.
9: Já jsem se narodila v porodnici v roce 64.
5: Tak to sedí.
9: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
7: Děkuji pěkně.
5: No, nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no. Mějte se hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady Míla, ušené z Prahy 8, Málenské vozdí, ale to je detail. Já vás oba dva zdravím a
7: děkujem.
10: Pana Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
7: Aha, ano, jo, jo.
10: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi víte, že je to porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je vtipnej, že? Takže moc děkuju.
5: Děkujeme pěkně.
7: Mějte se hezky.
5: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
11: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, co, jaký film nejradši hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo. A co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, naschledanou.
5: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám
7: blízký?
5: No tak
7: já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60 a nedávno běžel v televizi ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
5: A ještě pokud si pamatuju, koníčky, co vás baví?
7: Koníčky baví mě divadlo.
5: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte.
7: No já
5: energii.
7: Velice rád plavu, jo.
5: Dobře, dobře, dobře. Tak děkujeme za rozhovor.
7: Ano, děkuji.
5: Chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
12: Profesor,
2: aparátu? Jak dceruška? A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám, moji paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Jo, dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím. Jakmile se vrátí, nazdar. Praktik. Poradnice a sestřička. Sestřičko, a co vy? Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co vy? Paní zdráva, no výborně. Sestřičko, a co vy? 52 cm, no, klacek. Po mně. Ja. Chlapeček. Nešel na procházku, ne? No jo, to malej, jo. Sestřičko, a co vy? Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co vy? Děkuju. A co vy? Já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Jo. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
12: Haló, sestřička, jo?
2: Kluk? No to, sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat? Ahoj. A závěrem prodavač.
13: Prosím? Psala jste si, cože mám? Chlapečka. Bohužel nemám. Chlapečky došly. Jo, a že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý. Mausa služebník.
14: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v Humoriádě, Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závoru se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jeviště dělat.
4: Tady, že... Je to lidský. Že?
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No právě.
3: Tak 2 minuty.
6: Haló? Wagner. Pořád stejný. No nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. A popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Tyhle teď do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozejtří, jo? Portfolio, jak to je prosím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten... Jo, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to steku, všecko takhle, to je. Tak na zdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím.
8: Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
8: Pořád nic?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám to takový práce, víte, abych se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je,
8: co?
6: No nic, to je prostě.
8: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No,
8: pojďte.
6: No, tomu nevěřím.
8: Pojďte, Zluška, pojďte to zkusit.
6: No, se zpokusím, ale marný. Je to marný.
8: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco.
8: Byste
6: mi dal jenom jeden ten, ještě. Lelitin.
8: Vemte si tenhle ten, jo. Ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
8: Vedete pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. To marný, ne.
8: Tak. Bych chtěl chtěl trošku.
6: No. No. Nechte mě v klidu,
8: můžeme to kličku. Jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak no. Jo.
7: Já jsem vám něco říkala, že jo, na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozicích mi blokujte letenky na pozicích a do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví o lidi těch akcí, ano, ano, na tu tutovku, no, to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to... Rušte ty letenky taky. Ne, to byl falešný poplach, ne, to byl... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit. Jak říkala cucat, a už to spolk. Maria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, že jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Tak to budu jenom milionář. A těch je... Steku.
8: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano.
7: Haló? Teď jste něco holo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to...
6: Ne, to je falešný poplak, ne.
7: Já nesmysl.
9: Tak co?
6: Nic. Maličko vždycky a zase naděje spadne. Zas spadne naděje.
9: No jo, to už jste tady tři

0: Prdele, člověče. Peklo. Co s váma?
1: A nevím.
0: To musí jít ven.
1: To mi říkejte.
0: No hlejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
1: Co to je?
0: Ten si občas teda
1: dávám
0: pro sebe.
1: To je novinka?
0: No. Jo, to teď právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je, kdybyste byl zabetonovaný, víte. No. Povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
2: Nevím, pane doktore.
0: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Labusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Labus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
5: No, my se známe, poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to na pytel. Já říkám, co ti je? Je to na pytel. A co se ti stalo? Je to úplně na pytel. A co máš, máš nějaký problém? Ne, je to na pytel. Ty nejsi zdravý, ne, je to na pytel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
4: No, tak. Takže se vlastně
5: získal barák,
4: po
5: tátovi nějaká musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
4: Měl řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v humoriádě stejně jako vás. A
5: děkuji.
4: Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Labuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačata možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
2: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař, jsem Mladý Boleslavy.
1: Zdravíme.
3: Ano.
2: Prosím tě, chtěl bych pozdravit pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: To je jasný. My se spolu známe, že jo, a chtěl bych chtěl bych teda Bčko. Ano. A zároveň, jestli můžu pozdravit Petra Štajharovýho ze Sacký.
1: Už se stalo.
2: A celou partu Sacký.
1: Tak, dobře. A Jiří Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřel.
2: Pane Lábuse.
1: Dobře, ano. Děkujeme, Milane.
3: Mějte se hezky.
1: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího. Dobrý den.
4: Mirek, Velká Vítež, dobrý den.
1: Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já bych volil pana Lábuse.
1: Ano.
4: A chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci?
3: No.
4: Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
1: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme?
4: Já nevím, ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopí, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
1: no, jasně.
4: Mějte se pěkně.
1: Tak třeba nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat
3: a
1: dál
3: a
1: dál.
3: A noví charismatičtí kolegové.
1: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
3: Děkuji.
1: Haló?
5: Tady je Pavel z Kocerát.
1: Pavle, zdravíme.
5: Zdravím vás ze studiu. Jsem právě pro Ondřejovém, mířím z Kopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
3: Ano.
1: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
1: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno, ne, ale všechno v součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
6: Tut, tut, tut. Správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já. Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře!
7: Takže půjdu! Mám jiného přítele!
6: Koho?
7: Dobrou knihu!
6: Krás! krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné. Ps, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozovnů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená, mámo flek, červená flek, flek, zelená flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to. Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy. Tak proboha, ženská, hni s sebou, kdy to nestihneme. Já vážně nemůžu. Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem. Takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
3: Děkuji, také se těším.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami, anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou z Damu. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění. Je to
2: no tak? Jistě, na to strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Roden.
1: No jo. Tak, možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den.
1: No.
3: Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady ještě Petra Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mi dejte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás slyšíme.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
4: Dobrý den. Je Milena od Přehrady Rozkoš.
1: Mm-hmm.
4: Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasuji pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Mm-hmm. Ano, ano.
4: Svýho, je
2: tak to mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu, nedávno natočené.
2: Ano, ano.
1: Mm-hmm.
4: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Mm-hmm. Dobře.
4: A moc ráda bych takový týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové, ano, i náš
2: ano,
1: pořad. Mějte se krásně. Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza, momentálně na trase Stajl Parkrevič, jinak pana Přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo, hezký tak víkend i vám. Naslyšenou. Děkuji. Tak přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
6: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobák. Jde kolem kohout, jo?
7: Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
6: Co? Pojď do toho, ty frajere.
7: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohleto. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety.
6: A to kuře řekne, jo, to klidně můžeš, ty frajere. Já jsem totiž umělý líně. Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjihne, říká, Ježku. Ahoj.
8: A Ježek pojde, co je, co mě tak vítáš?
6: No protože mám pro tebe hezkou básničku.
8: Jo.
6: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
8: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku,
6: ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
8: No, tak poslouchej, no. Jelena, Jelena, ty jsi ale debil.
1: Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
2: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
1: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda projedná ukončení regulace cen pohonných hmot. Obyvatelka Ostravy jihu navrhla dvě nová dětská hřiště a už slouží dětem. Rožnov pod Radhoštěm znovu vyzývá rodiče budoucích prvňáků, aby si požádali o příspěvek na školní pomůcky. A počasí dnes v regionu bude oblačné s teplotami do 27 stupňů Celsia. Dobré ráno přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Plažejová. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude ale dál podle Schillerové marže a ceny kontrolovat.
2: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
0: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. 400 tisíc korun vrátí policie právníkovi Miroslavu Janstovi. Peníze mu loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budínskému pomáhal údajně legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely přímo z korupce. Mluvčí úřadu Evropského veřejného žalobce zdůraznila, že vrácení peněz nemá vliv na vyšetřování případu. Jansta, Ludvík i Budínský svou vinu odmítají. V ostravské části Výškovice začala dětem sloužit dvě nová hřiště. Jedno je u mateřské školy a druhé u panelových domů. Za nápadem stojí obyvatelka sídliště. Té vadilo, že děti nemají venku, kromě dopravního hřiště, žádnou další zábavu. Projekt přihlásila na radnici a ta podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové nechala hřiště postavit.
3: Autorkou obou návrhů je babička, jejíž vnoučata výškovickou školku navštěvují. Hřiště podle sí je navrženo tak, aby si děti mohly bezpečně vyzkoušet míčové sporty jako basketbal či fotbal a míče jim neutíkaly na cestu pod kola aut. Obě hřiště jsou volně přístupná veřejnosti.
0: Rožnov pod Radhoštěm znovu připomíná rodičům budoucích prvňáků, aby si požádali o takzvané pastelkovné. O příspěvek na školní pomůcky zatím požádalo jen málo rodin, přestože žádosti město přijímá už jen do 31. července. Peníze dostanou děti, které v září nastoupí do některé z pěti základních škol, dodává mluvčí města Adela Kousalová.
4: Rodiče dětí, které od září nastoupí do základních škol Vidická, Podskalkou, Záhumení, 5. května nebo Koryčanské Paseky, můžou získat příspěvek ve výši 1000 korun. Peníze mohou využít na sešity, psací a výtvarné potřeby nebo další školní vybavení. O příspěvek je potřeba požádat prostřednictvím portálu občana.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, zpočátku přechodně i polojasno a přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách 17 až 21 stupňů Celsia. A vítr bude dnes slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuální provoz je teď klidný, plynulý, bez hlášených dopravních nehod. V případě komplikací volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, pojďme do 29. týdne roku 2026. Máme pondělí 13. červencový den. Přesně 4 minuty po páté a začíná ranní program Českého rozhlasu Ostrava, který až do 9. hodiny ranní budou obhospodařovat Lenka Blažová a Petr Soukup. Pokud zůstáváte s námi, máme z toho radost a přejeme příjemný den.

0: Zpíval nám Dalibor Janda 5 hodin 12 minut. Nebývalé suchý rok se začíná podepisovat na úrodě zemědělců v Moravskoslezském kraji. V některých oblastech předpokládají propad o desítky procent ve srovnání s minulým rokem. My se na toto téma zaměříme krátce před půl šestou. Teď přiblížíme historii, které se týká datum 13. července.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 13. července, pondělí. Svátek má Perla, Markéta. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. 10 milionů vůz v historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
3: Definitely the best day of my tennis career and also the best way of my life.
2: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rosewaterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda Nosková proměnili zbytek tenisového světa v divačky. Bravo dámy, škoda, že vyhrát mohla jen jedna, ale obrovská gratulace. Před 75 lety se narodila oběť komunistického režimu Danuše Muzikářová. Byla zastřelena během demonstrací při prvním výročí okupace v roce 1969. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: počasí.
1: Ráno máme většinou oblačné, v některých částech regionu se mohou tvořit mlhy. Co se teplot týče, tak ve Frýdku Místku teď naměříte 15 stupňů Celsia, o stupeň vyšší teplotu registrují v tuto chvíli v Opavě. No a prognóza na dnešek tak zní dobře, čeká nás den většinou oblačný, přechodně může být i polojasno, přehánky jen opravdu výjimečně, teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměříte okolo 20.
2: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
2: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Alán, 5 hodin 23 minut. Zemědělci v Moravskoslezském kraji předpovídají nižší úrodu. Naproti tomu jde také předpoklad Českého statistického úřadu ze začátku měsíce. Podle odhadů může být úroda 18% horší než minulý rok a souvisí to mimo jiné i s počasím. Podle ministerstva zemědělství spadlo v první polovině roku 2026 nejméně srážek za posledních 64 let.
1: Prostě pšenice, která prostě trpí tím suchem, není takhle vysoká. Je to v podstatě o těch 30-40% nižší.
2: Petr Brec je agronom jedné farmy v Brumovicích na Opavsku. Vyvezl mě kousek nad vesnici na pole pšenice. Za normálních okolností by mi měla být zhruba po pás. Teď ji mám ale pouze nad kolena.
1: Nemá z čeho vytvořit ani tu hmotu, potom do toho výnosu.
2: Petr Brec teďka vzal jeden klas a ukazuje mi, jak vypadají zrna. Tady tohle, tak by to mělo nějak vypadat.
1: Ano, tak takhle nějak to baculaty by mělo mít to zrnko, kdyby bylo všechno úplně v pořádku, tak jak má. Ale třetina těch zrnek je vidět, že nejsou tak široké a navíc jsou ještě dvojbarevné, že tam nedošlo k uložení veškerých škrobů, takže je předpoklad, že tam nebude ani tolik lepku pro to zpracování v chemlinech.
2: Podobné potíže už teď pozoruje i Jiří Michalisko, který má farmu v nedalekých Jakartovicích. Výnosy tak budou pravděpodobně nižší a úroda chudší.
3: Myslím si, že propad výnosů bude mezi 20 až 35%. Některé porosty díky teplotnímu stresu a suchu nebude možné sklidit vůbec.
2: Podle předsedy Agrární komory Ostravsko Viléma Tomíčka se můžou výnosy lišit region od regionu. Dodává, že obilí je v Česku nadbytek ještě z minulého roku a není třeba se obávat jeho nedostatku.
4: Co je důležité, co se týká zase živočišné výroby a chovu dobytka, bude málo slámy, protože ty obiloviny vzhledem k suchu jsou i málo narostlé, málo vysoké, takže i té slámy pro dobytek bude málo.
2: Žně ale teprve začínají a úplně jasno bude až po sklizni. Z Moravskoslezského kraje Adam Tomáš, Český rozhlas.

0: Poslouchali jsme Abu, teď už jsou ale připraveny krátké zprávy a s nimi Lenka Blažejová.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Zemědělci v Moravskoslezském kraji odhadují nižší úrodu obilí než minulý rok, v některých oblastech o více než 30%. Podle ministerstva zemědělství spadlo v Česku v prvním pololetí nejméně srážek za posledních 64 let. Nedostatek obilí v Česku ale nehrozí, řekl to předseda Agrární komory Ostravsko Vilém Tomíček. Karviná spustila elektronickou aukci 14 stavebních pozemků v lokalitě nad Vagonkou. Přihlášky je možné podávat do 13. srpna. Vyvolávací cena je 1500 korun za 1 metr čtvereční. Zájemci si parcely mohou prohlédnout osobně 29. července a 5. srpna. Někteří veterináři musí při registraci psů do centrální povinné evidence vyplňovat údaje dvakrát.

0: stovky lajků po celém Česku. Díky tomu mají odborníci k dispozici 10 000 záznamů. Mohou tak lépe mapovat populaci motýlů i její vliv na krajinu. Počasí v regionu bude příjemné, bude oblačno s teplotami do 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Opavě začala uzavírka Mostní ulice, potrvá do půlnoci a objízdná trasa vede přes ulice Pekařská a Oblouková.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Jaký program nabídneme dnes mezi 9. a 10. hodinou dopolední, tak to vám povím po písni Honzy Kalouska a Marie Rotrové. Pěkné ráno.

0: Dnes po hodině 9. dopolední se vypravíme na výlet a poznáme příběhy krajiny. Ne pouze v letopočtech a faktech, ale především v pavučině drobných pout a souvislostí, které dávají místům duši. To jsou pěší poutě moravským kravařskem. Do krajiny Poodří, konkrétně k Bílovci, se vypravíme v dnešním vydání magazínu Křížem krajem. A ten, jak známo, začíná 10 minut po 9. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď po telefonu vstoupí meteorolog Petr Drobek. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o tom aktuálním počasí.
2: Tak aktuálně v Moravskoslezském kraji máme více oblačnosti v té jihovýchodní části kraje, v Beskydech a okolí, kde je oblačno nebo zataženo, na ostatním území spíš polojasno nebo oblačno. A teploty, ty nám klesly na 16 až 12 stupňů, chladněji je na horách, v Rýmařově kolem 11 stupňů a na hřebenech Beskyde sníku kolem 10 stupňů. Vítr fouká slabý, severní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Jak bude v průběhu dneška?
2: Tak čekáme spíše zvětšenou oblačnost. Ráno může být na některých místech i polojasno a ojediněle se také mohou vyskytovat mlhy, ale ty se budou rychle ztrácet, vypařovat a v průběhu dne se výjimečně mohou vyskytnout přehánky a večer potom bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na horách na 17 až 21 a vítr bude zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, u toho nezůstaneme. Jaké počasí nás čeká v noci na úterý a co zítra?
2: Tak v noci bude jen polojasno, nebo dokonce bezoblačná obloha. K ránu se ojediněle mohou tvořit mlhy a teploty tak jako dneska budou klesat na 16 až 12 stupňů. K tomu pované jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Zítra bude převážně oblačno, jako už kolem poledne a potom v odpoledních a podvečerních hodinách se budou místy tvořit přehánky a bouřky. Mohou být lokálně i silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami nebo výraznými nárazy větru. Maximální teploty očekáváme od 24 do 28 stupňů a na horách od 18 do 22. Vítr bude většinou mírný severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, ale v těch bouřkách bude zesilovat.
1: Tolik informace o počasí, které nabídl Petr Drobek. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Naším pondělním dopoledním hostem bude Natálie Bernard, dlouholetá stylistka, propagátorka udržitelné módy, která stála u zrodu sítě charitativních secondhandů. To je její minulost, dnes žije jinak. Po prožité osobní ztrátě provedla životní inventuru. Na její nové začátky se jí bude ptát Kateřina Huberová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Blanka Šrůmová, hrála skupina Tichá dohoda, velký hit 90. let, písnička Marioneta, teď zněla éterem Českého rozhlasu Ostrava. Máme 5 hodin a 51 minut. Pokud nás budete poslouchat odpoledne po 13. hodině, uslyšíte pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude zlatý olympionik, akrobatický lyžař Aleš Valenta. A my pro vás máme krátkou ochutnávku.
1: Mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Konkrétně pro vás?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředí se na to, že mám použít jenom malíček anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvílí problém.
0: Já připomenu, že celé povídání s Alešem Valentou nabídneme dnes pár minut po 13. hodině.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministr zdravotnictví předložil novelu, která by umožnila ženám bez partnera umělé oplodnění. Soud začne v úterý projednávat případ vraha z Mírova na Šumpersku. Během letních festivalů v Česku někdy zdražuje ubytování v okolí až šestinásobně. Dnes bude v regionu oblačno s teplotami do 27 stupňů Celsia. Hezké ráno vám přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. I ženy bez partnera by mohly mít možnost umělého oplodnění spermiemi od dárců. Teď můžou zákrok podstoupit, jen pokud mají partnera. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO předložil novelu, která to mění. Narazit by ale mohl u koaličních partnerů.
2: Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha už teď ženy stejně legislativu obchází.
3: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit.
2: Někteří členové SPD i motoristů ale se změnou nesouhlasí, pro by naopak mohly být některé opoziční strany. Například lidovci ale upozorňují na biznis premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a i kvůli tomu záměr nechtějí podpořit, říká jejich poslanec Tom Filip.
4: Andrej Babiš je vlastně magnát v oblasti toho reprodukčního biznisu.
2: Adam Vojtěch to ale odmítá. Pokud bude změna schválena, ženy by si zákrok platily plně sami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Výjimečný trest 28 let vězení navrhuje státní zástupkyně pro 36-letého muže obžalovaného z loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku. Případ zítra začne projednávat olomoucká pobočka krajského soudu. Uvedl to mluvčí krajského soudu Jaromír Parobek. Obžalovaný se k činu doznal. Muž přítelkyni zavraždil 3 týdny po propuštění z mírovské věznice za vraždu jiné ženy. Letní festivaly v Česku výrazně zdražují ubytování v okolí. Například v Ostravě stál v červnu dvoulůžkový pokoj na platformě Airbnb běžně okolo 1600 korun za noc. Během červencového hudebního festivalu Beats for Love ale cena stoupla i přes 6000 korun za noc. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek radí si ubytování zajistit v dostatečném předstihu anebo srovnat více nabídek.
5: Dívat se na to onlineové prostředí a hledat ubytování, které jim bude vyhovovat jak polohou, tak třeba i cenově. Pokud se jedná o hotely, penziony, pak je rozhodně nejlepší cestou obrátit se přímo na ten hotel, rezervovat napřímo, protože tam vlastně vypadává jakákoliv zprostředkovatelská případná provize.
0: Detaily najdete na serveru irozhlas.cz. Vinobraní na jižní Moravě by letos mohlo začít dřív už ve druhé polovině srpna. Teplé počasí přeje dozrávání hroznů. Na vinicích je ale velké sucho a vinaři teď doufají, že přijde déšť, aby bobule nabrali na objemu, dodává místopředseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
6: Očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka se to uklidnilo, to počasí není už přes 40. No my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, zpočátku přechodně i polojasno, přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách 17 až 21 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/56 v Ludgeřovicích na Hlučínsku se opravuje most a provoz tam řídí regulovčíci, dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsou 4 minuty po 6. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, Lenka Blažová, Petr Souku, přeji pěkný den. Budeme gratulovat Markétám, mají totiž dnes svůj svátek. Jedná se o křestní jméno, které původně pochází ze staroindického Manjari, pak přišlo do řečtiny jako Margarita a následně i do latiny jako Margarita. Významově se Markéta dá vyložit jako perla. A my všem oslavenkyním přejeme krásný sváteční den.

0: starých šachet. To je nový seriál, který budeme vysílat ode dneška až do pátku. Každý den nabídneme jeden příběh a jeden osud dolu, na který se tak už trochu zapomnělo. A ten první díl, ten vám nabídneme už za pár minut, krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat ručník, vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen, paže propnuté před hrudníkem drží natažený ručník. S výdechem půjde pravá noha vzad do výpadu, obě kolena pokrčená, zároveň přitáhneme ručník na hruď. Opět s výdechem otlačíme ručník a vrátíme se zpět. Opakujeme levou nohou. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Čeká nás relativně příjemný letní den, pojďme se ale podívat, jak to právě teď v regionu vypadá. Na severní Moravě a ve Slezsku dnes po ránu svítí slunce. Zaměřme se i na teploty, nejdříve tedy východ našeho kraje, konkrétně Horní Lomná na Jablunkovsku, v tuto chvíli 13,5 stupně Celsia, teplej je v Krnově, tam už teď naměříte 16 stupňů. Prognóza na pondělí hovoří o tom, že den bude oblačný, může být přechodně i polojasno, přehánky jen opravdu výjimečně. Teploty v nížinách až 27 stupňů, na horách naměříte okolo 20.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ivana Mlanka Filipová, 6 hodin 20 minut. Za pár dní to bude půl roku od konce těžby černého uhlí na Karvinsku. Od zavření posledního dolu ČSM, který čeká likvidace, stejně jako všechny další v ostravsko-karvinském revíru. Připomeneme to malým seriálem, ve kterém budeme vyprávět 5 příběhů starých šachet. Některé stále stojí, po jiných už nezbylo téměř nic. Dnes se v prvním dílu podíváme, kde stál v Ostravě důl Vítězný únor. Byl velký a objevil se dokonce v kině. Pamětníci si možná vzpomenou, že to byl tak trochu bizarní hornický film s názvem Parta Hic.
1: Film Parta Hic začíná a z okna vlaku je vidět těžní věž. Šachta se objevila i na dalších venkovních záběrech podivného příběhu o partě horníků, která musela pít hodně mléka.
2: Co pak ty si vážně myslíš, že do toho se mnou někdo půjde?
3: Pokusný králíci.
4: No, mě můžete rovnou škrtnout pačá šašku a nikomu nebudu.
5: Ale já nechápu.
4: Já za tohle to chápu, chlapci, jdeme. Tohle si někdo vypije.
1: Budovy, vrátnice, nástěnky, věže, to vše už neexistuje.
6: Šachta jako taková už nestojí.
1: Radovan Kukuč je správcem hornického webu Zdařbůh.cz a důlní historii se věnuje léta. Jsme teď přímo v místech, kde Vítězný únor kdysi byl. V Ostravě Přívoze. Mají tu sídla firmy a za závoru už se vlastně ani nedostaneme.
6: Jo, jediné, co bychom tady našli, tak to jsou ohlubňové povaly s oplyňovacími komínky a to je tak všechno, co bychom potom jinak velkém areálu, to je jiné, co bychom viděli.
1: Kdy vlastně skončila těžba, nebo kdy byla likvidace Vítězného února?
6: Bylo to ostatně i poslední místo, odkud byl z Ostravy vyvezen poslední vozík s uhlím, tak to byl rok 1994.
1: A to byl už důl Odra?
6: Ano, protože po roce 89 došlo k přejmenování ty dobové názvy, jako třeba Rudý říjen, Vítězný únor, tak všechny ty doly dostaly jakoby nové názvy.
1: Pustíme si krátkou ukázku právě z doby, kdy důl Odra končil a z podzemí vyjel poslední vozík před 32 lety.
7: Určitě nikdo nepočítal s tím, že ta historie bude tak krátká, protože životnost tohoto dolu se počítala minimálně do roku 2010. Bohužel...
6: Ano, tady se opravdu uzavřela jedna velká kapitola, protože už jsme se dostali do prostředí, kterému vládla ekonomika, ta ostravská část neměla šanci přežít.
1: Začali jsme smutně dolem, po kterém nic nezůstalo. Už zítra se v tomto seriálu přesuneme na okraj Karviné. Martin Knitl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Bývalá Joe Cocker, teď už ale krátké zprávy, Alenka Blažejová.
1: Bylo průsedné.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Podle mezinárodní úmluvy CITES se totiž nesmí dovážet více než 40 000 různých ohrožených druhů živočichů a rostlin, ani výrobky z nich. Problém ale může být i v případě mušlí anebo písku. Například Sardinie zakazuje vývoz jakékoliv součástí živé nebo i neživé přírody. V Ostravě Mariánských horách se stavbaři pustili do rozsáhlé přestavby vnitrobloku mezi bytovými domy. Zanedbaný dvůr v části zvané Havana chce obvod změnit na přívětivé místo bez bariér. Práce stavbaři dokončí během letních prázdnin. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířova začala opravovat hřiště u základní školy na náboru. Břeží. Stavební firma opraví tamní fotbalové hřiště i tenisový kurt. Plocha bude mít nový trávník, který se ale potřebuje uchytit. Areál proto zůstane pro sportovce uzavřený celé prázdniny. Dokončení nové cyklostezky s chodníkem v Jablunkově se posouvá až na konec srpna. Nová trasa vzniká v městské části Lísky, nedaleko koupaliště Amerika. Bude měřit zhruba 3/4 kilometru. V současné době stavební firma zkouší únosnost terénu. Bazilika Minor ve Frýdku Místku bude hostit letní cyklus varhaních koncertů. Na každém z 5 koncertů se představí

0: polní. Uzavírka tam aktuálně potrvá do středy 15. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Našem dnešním dopoledním hostem bude Natálie Bernard, dlouholetá stylistka, propagátorka udržitelné módy, která stála u zrodu sítě charitativních secondhandů. To je její minulost, dnes žije totiž úplně jinak. Po prožité osobní ztrátě provedla životní inventuru a na její nové začátky se jí bude ptát Kateřina Huberová. 10 minut po 11. hodině, tak buďte u toho.

0: počasí.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď po telefonu vstoupí meteorolog Petr Drobek. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o tom aktuálním počasí.
2: Tak aktuálně v Moravskoslezském kraji máme více oblačnosti v té jihovýchodní části kraje, v Beskydech a okolí, kde je oblačno nebo zataženo, na ostatním území spíš polojasno nebo oblačno. A teploty, ty nám klesly na 16 až 12 stupňů, chladněji je na horách, v Rýmařově kolem 11 stupňů a na hřebenech Beskyde sníku kolem 10 stupňů. Vítr fouká slabý, severní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Jak bude v průběhu dneška?
2: Tak čekáme spíše zvětšenou oblačnost. Ráno může být na některých místech i polojasno a ojediněle se také mohou vyskytovat mlhy, ale ty se budou rychle ztrácet, vypařovat a v průběhu dne se výjimečně mohou vyskytnout přeháňky a večer potom bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na horách na 17 až 21 a vítr bude zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, u toho nezůstaneme. Jaké počasí nás čeká v noci na úterý a co zítra?
2: Tak v noci bude jen polojasno, nebo dokonce bezoblačná obloha. K ránu se ojediněle mohou tvořit mlhy a teploty tak jako dneska budou klesat na 16 až 12 stupňů. K tomu povane jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Zítra bude převážně oblačno, jako už kolem poledne a potom v odpoledních a podvečerních hodinách se budou místy tvořit přeháňky a bouřky. Mohou být lokálně i silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami nebo výraznými nárazy větru. Maximální teploty očekáváme od 24 do 28 stupňů a na horách od 18 do 22. Vítr bude většinou mírný severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, ale v těch bouřkách bude zesilovat.
1: Tolik informací o počasí, které nabídl Petr Drobek. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut před 7. Český rozhlas Ostrava nabídne pár zajímavých pozvánek. Na Ostravici máte možnost i dnes navštívit výstavu zájmové umělecké činnosti v Beskydech. Přístupná je v prostorách místní základní školy, a to v čase od 9 do 17 hodin. Židovskou obavou dnes můžete procházet, pokud se zúčastníte takto nazvané komentované procházky. Sraz všech zájemců je v 17 hodin před pomníkem zničené synagogy na Čapkově ulici. A ještě přidáme tip na výlet. Pokud se vypravíte na Pustevny, můžete tam obdivovat sochy z písku. Letos sochaři stvárnili ohrožený svět ptáků.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Poslanci budou jednat o daňových změnách. Obyvatelé centra Ostravy můžou požádat radnici o příspěvek na sousedské akce. V Bangkoku v Tajsku hořelo v hudebním klubu. Následky jsou tragické. Nejméně 27 lidí uhořelo. V našem kraji dnes bude oblačno, teploty do 27 stupňů Celsia. Jsou tady aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Vítá vás Lenka Blažejová. Hranice zdanitelných příjmů pro povinnost podávat daňové přiznání by se mohla zvýšit ze současných 50 tisíc na 100 tisíc korun ročně. Doporučil to sněmovní rozpočtový výbor, když posuzoval pozměňovací návrhy ke znovu zavedení EET. Výbor dále doporučil schválit návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z Hnutí ANO na daňové osvobození zdravotnických benefitů u zaměstnanců. Poslanci by zákon, který zavádí modernizovanou verzi EET, bez nutnosti tisknout účtenky měli schvalovat tento týden. Už jen 3 dny mají obyvatelé městské části Moravská Ostrava a Přívoz šanci požádat radnici obvodu o příspěvek na uspořádání sousedské akce. Na piknik, malou slavnost, tančírnu anebo třeba drakiádu můžou lidé získat až 10 000 korun. Žádost zájemci najdou na radničním webu.
4: Podpořené akce musí lidé uspořádat do konce října. Za 3 roky tohoto projektu se už v centru Ostravy konaly desítky sousedských setkání. Už 5. rokem na komunitní aktivity přispívají také na jihu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Jen za první letošní pololetí evidují celníci 68 případů dovozu zakázaných předmětů, jako korály a další přírodniny. Za celý loňský rok jich bylo 96. Jde přitom o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Existují ale výjimky, říká Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
5: Tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů. Do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Pozor ovšem, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky, takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou.
2: Nejméně 27 lidí přišlo o život a dalších 63 skončilo s vážným zraněním v nemocnici poté, co hudební klub v tajském Bangkoku zachvátil požár. Podle hasičů měl celý objekt nedostatečně zajištěné rozvody elektřiny, které nevydržely přetížení a následný požár se rozšířil obrovskou rychlostí do klubu, který současně sloužil jako pivovar.
6: Podle svědků se krátce před požárem začalo kouřit z pódia. Potom přišel záblesk a silná rána. Hasiči proto pracují s verzí, že hořet začalo kvůli nesprávně instalované nebo nedostatečně zabezpečené elektroinstalaci. Podle bangkokského guvernéra se většina lidí nadýchala jedovatých splodin. Upadla a už nestihla před ohněm utéct. Několik lidí pomohli ven z podniku vyvést hasiči a ostatní hosté. Restaurace s hudební produkcí se nachází nedaleko světoznámého víkendového trhu Čatučak, který každoročně navštíví miliony cizinců z celého světa. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, zpočátku přechodně polojasno, přehánky čekáme jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách do 21 a vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pokračují stavební práce v ulici 17. listopadu v Ostravě Porubě. Je tam uzavřený odbočovací pruh. Objížďka je jednosměrná přes ulici doktora Slabihoutka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: To, co posloucháte, je ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Za sebou máme další zprávy, které nabídla Lenka Blažiová. A v tuto chvíli vás od moderátorského mikrofonu zdraví a hezké pondělí před Petr Soukup. Nejbližší půl hodina v našem vysílání nabídne výlet na jeden dětský myslivecký tábor. Podíváme se tam krátce před půl osmou, ale ještě předtím pár dobrých rad a nápadů opět přidá náš kolega Kutil tělem i duší, jak sám sebe označuje, Artur Kubica. No a z muziky Jitka Zelenková, Michal Tučný, anebo třeba Kylie Minogue. Pěkné ráno.

0: Bojte všichni, no nic pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno my poradíme, posloužíme.
1: 7 hodin 12 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. Místo bojovky a stezky odvahy se učí poznávat kůži lišky, kuny a nebo třeba jezevce. My se už za pár minut podíváme za dětmi z mysliveckého tábora na Vsetínsku. Reportáž od nás čekejte krátce před 7:30. Teď ale přicházejí rady a nápady a také Artur Kubica.
2: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
3: Kalistemon je stále zelený keřík a u nás ho nadšenci rostlin znají jako nitkovec. Kalistemon pochází z Austrálie a vyskytuje se až v 25 druzích. Má nádherné květenství, uspořádané jako rukáv, hustě utkaný z červených nebo žlutých květů s dlouhými tyčinkami připomínající kartáč na mytí lahví. Nitkovec je velmi náročný na zeminu, je poměrně otužilý a odolný proti suchu. Pravidelnou zálivku však rozhodně přivítá. Pro milovníky barevných květů je důležité, že nitkovec se vyskytuje v řadě druhů, a to s načernalými listy v mládí a zářivě červenými květy, s červenými květy se žlutými prašníky, úzkými listy a hustými kartáči červených květů a potom také se žlutými nebo růžovými květy. Zdraví vás Kutil tělemi duší, Artur Kubica.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno je na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, v Českém Těšíně v tuto chvíli naměříte 15 stupňů. O stupeň vyšší teplotu evidujeme v Novém Jičíně. Prognóza na dnešek říká, že bude oblačno, přechodně tedy polojasno, srážky jen ve výjimečných případech. Teploty v nížinách až 27 stupňů, na horách naměříte okolo 20 a foukat bude mírný severovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu.
2: Hostem naší rozhlasové poradny bude módní návrhářka působící mimo jiné v Příboře Lada Vivialová. Společně probereme nejen to, jak nám vhodné materiály oděvu mohou pomoci v letních vedrech, ale třeba i koncept takzvané pomalé módy. K poslechu zve Romana Kubicová.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, skupina MIG 21, přesný čas 7 hodin 22 minut. Nástup, odpočítávání a smečka loveckých psů mezi dětmi. Tak vypadá ráno na mysliveckém táboře v Krhové na Vsetínsku. Účastníci střílí z luku i ze vzduchovky a poznávají zvěř podle stop, dek i trofejí. U vědomostního kvízu je zastihla naše reportérka.
1: Děti se teď zbíhají ze všech koutů myslivecké chaty, protože mají nástup.
2: Budeme dělat teď poznávačku, kterou máte nachystanou tady. Jsou tam zhozy, jsou tam deky, plus navíc jsou tam obrázky zvěře, kterou běžně můžete potkat u nás v lesích.
1: Táborová vedoucí Michaela Cábáková teď dětem vysvětluje pravidla hry. Tak my se tady propleteme mezi loveckými psy.
3: Ti psi jsou tady kvůli tomu, aby si dokázali na ně zvyknout, že lovečtí psi jsou parťáci vlastně i do nepohody.
1: Vysvětluje instruktor Štěpán.
3: Ti psi zase jsou rádi, že jsou mezi dětmi, ti jsou úplně spokojení.
1: Děti začínají hrát hru. Vy jste tady nejstarší. Proč jste se přihlásili na myslivecký tábor?
4: No tak jsme venku pořád s kamarádama, můžeme si to udělat nové kamarády, je to super.
1: Vy jste tady takový mix menších a větších dětí, ty máš zelenou bundu ze stromečky. Co bys takový správný mladý myslivec měl už vědět, měl by znát?
5: Přírodu, různé druhy zvířat a takové.
1: Ty ses to všechno naučila tady na táboře?
5: Jo.
1: Nebylo by to lepší třeba na nějakém táboře s holkama, kde by se navlíkaly korálky, malovalo?
5: Jo, možná trošku jo.
1: Přiznává Veronika, přesto se ale pouští do soutěže. Teď aktuálně budeš poznávat trofeje.
5: Jo.
1: Michála Cabáková teď dohlíží na to, aby děti při táborové hře dodržovaly pravidla. Vy tady máte děti, které chodí přes rok do kroužku, pak je tady ale plno teenagerů, kteří se s tou myslivostí ani moc nesetkají. Přesto jsou do toho úplně ponoření.
2: Je to tak, je to přesně tak. Jsou tady třeba 15-letí kluci. Já říkám, kluci, už změňte nějaký repertoár, nějaký jiný tábor. A oni, ne, nás to tady tak hrozně baví, my tady budeme chodit, dokud budeme moct.
1: Kterou z těch disciplín děti vyhlížejí?
2: Olympiádu, kde děti mají asi 5 disciplín. Je to střelba z luku, střelba ze vzduchovky, poznávačka, potom poznávačka v terénu, kde utíkají fakt třeba 4 kilometry a musí poznat zvířata, různé rostliny, byliny, stromy. A poslední je tady taková překážková dráha, takže na to se asi nejvíc těší.
1: A teď tedy sleduju týmy, které plní vědomostní kvíz.
2: Máme tady deky.
1: Kůže, které jsou tady na těch lavicích.
2: Ano, vyčiněné kůže ze zvěře, říká se tomu myslivecky deky. Jsou tady, je tady liška, kuna, jezevec a děti to mají poznat.
1: Vy tady taky poznáváte, tady i nejmladší účastnice. Kolik je ti let?
6: Ne. 3.
1: Fakt? Jo. A poznáš něco? Co to je?
6: Divoké prase.
1: Říká s přehledem nejmladší účastnice mysliveckého tábora, který se letos koná na myslivecké chatě v Krhové na Vsetínsku. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Co je nového, to poví Helenka Blažiová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ženy, které jsou single, by mohly mít možnost podstoupit umělé oplodnění i bez partnera. Ve většině evropských zemí to zákony umožňují. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO teď připravuje novelu, která to má legalizovat v Česku. Ženy si ale budou muset zákrok hradit sami. S přispěním pojišťovny se nepočítá. Stříbrnou pamětní minci nově dostane každý novorozený obyvatel městské části Ostrava Jih. Prvních 350 kusů už vedení obvodu převzalo od výrobců z České mincovny. Na vítání občánků je podle mluvčí Ostravy Jihu Ilony Honusové budou dětem rozdávat od poloviny srpna. V Havířově právě probíhá pravidelná odstávka teplé vody. Společnost Veolia provádí údržbu a plánované opravy na zařízeních pro rozvod tepla. Odstávka potrvá nejpozději do úterka 14. července, tedy do zítřka. Ode dneška do neděle se lidé mohou zapojit do akce Motýlí půlhodinka. Stačí za slunečného, ale ne příliš horkého počasí alespoň 30 minut pozorovat, určovat a sčítat motýly. Nejlépe na rozkvetlých místech, jako jsou louky, zahrady nebo i městské parky. Výsledky pozorování pak stačí zapsat do formuláře na webu motýlípůlhodinka.cz. Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden. V některých oblastech teplota vystoupá nad tropickou třicítku. V úterý a ve středu se ale objeví bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. A počasí aktuálně na dnešek bude oblačno, přehánky jen výjimečně a teploty 23 až 27 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Místecké ulici

0: Zemědělci v Moravskoslezském kraji předpovídají nižší úrodu. Naproti tomu jde také předpoklad Českého statistického úřadu ze začátku měsíce. Podle odhadů může být úroda o 17% horší než minulý rok a souvisí to mimo jiné i s počasím. Podle ministerstva zemědělství spadlo v první polovině roku 2026 nejméně srážek za posledních 64 let.
1: Prostě pšenice, která prostě trpí tím suchem, není takhle vysoká. Je to v podstatě o těch 30-40% nižší.
2: Petr Brec je agronom jedné farmy v Brumovicích na Opavsku. Vyvezl mě kousek nad vesnici na pole pšenice. Za normálních okolností by mi měla být zhruba po pás. Teď ji mám ale pouze nad kolena.
1: Nemá z čeho vytvořit ani tu hmotu potom do toho výnosu.
2: Petr Brec teďka vzal jeden klas a ukazuje mi, jak vypadají zrna. Tady tohle, tak by to mělo nějak vypadat.
1: Ano, tak takhle nějak to baculaty by mělo mít to zrnko, kdyby bylo všechno úplně v pořádku, tak jak má. Ale třetina těch zrnek je vidět, že nejsou tak široké a navíc jsou ještě dvojbarevné, že tam nedošlo k uložení veškerých škrobů, takže je předpoklad, že tam nebude ani tolik lepku pro to zpracování v kremlinech.
2: Podobné potíže už teď pozoruje i Jiří Michalisko, který má farmu v nedalekých Jakartovicích. Výnosy tak budou pravděpodobně nižší a úroda chudší.
3: Myslím si, že propad výnosů bude mezi 20 až 35%. Některé porosty díky teplotnímu stresu a suchu nebude možné sklidit vůbec.
2: Podle předsedy Agrární komory Ostravsko Viléma Tomíčka se můžou výnosy lišit region od regionu. Dodává, že obilí je v Česku nadbytek ještě z minulého roku a není třeba se obávat jeho nedostatku.
4: Co je důležité, co se týká zase živočišné výroby a chovu dobytka, bude málo slámy, protože ty obiloviny vzhledem k suchu jsou i málo narostlé, málo vysoké, takže i té slámy pro dobytek bude málo.
2: Žně ale teprve začínají a úplně jasno bude až po sklizni. Z Moravskoslezského kraje Adam Tomáš, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Eva Richtáriková z Českého hydrometeorologického ústavu. Po telefonu dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak nyní máme většinou polojasno, více oblačnosti je zejména v horských oblastech a teploty se pohybují nejčastěji mezi 16 až 19 stupni Celsia. Na horách, těch nejvyšších polohách je kolem 9 stupňů Celsia a fouká slabý severní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu, jen na těch horách je větrněji.
1: Jaká je prognóza na celý den?
2: Dnes očekáváme zpočátku ještě místy polojasnou oblohu během dne, ale bude oblačnosti spíše přibývat. Očekáváme většinou oblačno. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, a to zejména v horských oblastech. Večer pak bude oblačnost opět ubývat. Teploty dnes čekáme mezi 23 až 27 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 21 stupni a vítr povane zpočátku slabý, během dne se přechodně trochu rozfouká na mírný severní, severový východní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí můžeme čekat pak v noci na úterý a co zítra?
2: Na noc nám oblačnosti ubyde, očekáváme polojasno nebo jasno, kránu se ojediněle mohou vytvořit mlhy, teploty klesnou na 16 až 12 stupňů Celsia, vítr už povane pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a během zítřejšího dne bude oblačnosti opět přibývat, většinou očekáváme oblačno a zejména v odpoledních hodinách se budou místy tvořit přehánky nebo i bouřky, které mohou pokračovat potom i v noci na středu. Teploty budou mezi 24 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22 stupni a vítr povane zpočátku slabý, proměnlivý, během dne se rozfouká na mírný severní, severovýchodní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a v bouřkách může vítr přechodně zesilovat a také očekáváme ojediněle i výrazné úhrny kolem 35 mm srážek.
1: Přidejme ještě prosím tlak a vlhkost vzduchu.
2: Vlhkost se pohybuje většinou mezi 80 až 90% a tlak je 1020 hektopaskalů.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. Děkujeme za to, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Petr Novák, přidáme přesný čas 7 hodin 52 minut a navrh ještě pár pozvánek. Historický Frýdek na dosah, to je název dnešní komentované procházky Frýdkem, začíná ve 3 odpoledne u Turistického informačního centra na Zámeckém náměstí. Chcete-li dnes zabavit své děti, vemte je do Havířovské výstavní síně Viléma Vinčeho. Je tam připravena interaktivní výstava Svět kostiček. A nebo s dětmi vyražte do Kukuřičného bludiště. Jedno takové je vytvořeno v Úvalně na Krnovsku hned vedle zahradnictví Flora. Vstoupit do něj můžete každý den mezi 9. a 20. hodinou.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Regulace cen pohonných hmot v Česku by mohla příští týden skončit. Vláda dnes projedná možnost stavby malého jaderného reaktoru na Karvinsku. Kobeřice obnovují a čistí starou požární nádrž. Dnes bude oblačno s teplotami do 27 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude ale dál podle Schillerové marže a ceny kontrolovat.
3: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
1: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035. V Kobeřicích na Hlučínsku vzniká nové relaxační místo. Součástí je také obnova bývalé požární nádrže a zvelebení okolí za více než 13 milionů korun.
4: Ze staré hasičské nádrže se stane ozdobná vodní plocha s gabionovými terasami v různých hloubkách, potvrdil už dříve nezávislý starosta Kobeřic Lukáš Kubný.
5: Plus výsadba vodních květin a okolo té nádrže budou zpevněné plochy, bude tam workoutové hřiště.
4: A taky přibudou mlatové chodníky a štěrkové trávníky. A v plánu je úprava tůňky. Součástí nádrže bude dubové molo. Z Hlučínska Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Šumperk ode dneška hostí mistrovství světa mladých hasičů. Šestidenní akce se účastní 5 desítek družstev z 21 zemí Evropy a taky z Japonska. Tréninky i hlavní závod se uskuteční na Tyršově stadionu. Pokračuje mluvčí města Jana Kaněvová.
6: 25. mezinárodní setkání mladých hasičů a mistrovství světa v klasických disciplínách je jednou z největších mezinárodních sportovních akcí, které kdy město Šumperk hostilo. Českou republiku budou reprezentovat mimo jiné mladí hasiči z Bludova.
1: Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, zpočátku přechodně i polojasno. Přehánky čekáme jen výjimečně. Nejvyšší teploty dnes 23 až 27 stupňů, na horách 17 až 21 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici druhé třídy číslo 445 Vrbno pod pradědem Mnichov Heřmanovice se opravuje povrch vozovky a platí tam úplná uzavírka denně mezi 7 ráno a 17:30 odpoledne.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Další ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava jsou za námi. u mikrofonu dnes až do 9. Lenka Blažová Petrsouku. Přejeme vám příjemné a pohodové pondělí s datem 13. července. Už za chvíli se v našem vysílání zaměříme na historický význam pražského poledníku. Bude o tom mluvit Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo. Nejdříve ale muzika. Věra Martinová.

0: Příběhy starých šachet. To je název nového seriálu, který budeme vysílat ode dneška až do pátku. Každý den jen příběh a jeden osud dolu, na který se už tak trochu zapomnělo. Ten první díl vám nabídneme za 10 minut.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: počasí.
1: Než se dostaneme k předpovědi na celý den, pojďme se mrknout, jak to aktuálně v regionu vypadá. Začneme ve Frenštátě pod Radoštěm, tam svítí slunce, teploměr ukazuje 16,5 stupně Celsia. V Opavě je mnohem tepleji, už teď na teploměru 19 stupňů. Prognóza na pondělí je velmi příjemná, mělo by být oblačno nebo polojasno, srážky jen ve výjimečných případech, teploty v nížinách až 27 stupňů, na horách naměříte okolo 20.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zvolená má Marek Ztracený, 8 hodin 20 minut. Za pár dní to bude půl roku od konce těžby černého uhlí na Karvinsku. Od zavření posledního dolu ČSM, který čeká likvidace, stejně jako všechny další v ostravsko-karvinském revíru. My to připomeneme malým seriálem, ve kterém budeme vyprávět 5 příběhů starých šachet. Některé stále stojí, po jiných už nezbylo téměř nic. Dnes se v prvním dílu podíváme, kde stál v Ostravě důl Vítězný únor. Byl velký a dokonce se objevil na filmovém plátně. Pamětníci si možná vzpomenou, že to byl tak trochu bizarní hornický film s názvem Parta Hits.
1: Film Parta Hits začíná a z okna vlaku je vidět těžní věž. Šachta se objevila i na dalších venkovních záběrech podivného příběhu o partě horníků, která musela pít hodně mléka.
2: Co pak ty si vážně myslíš, že do toho se mnou někdo půjde?
3: Pokusný králíci.
4: No, mě můžete rovnou škrtnou pačá šašku a nikomu nebudu.
5: Ale já nechápu.
4: Já za tohle to chápu, chlapci, jdeme.
3: Tohle si někdo vypije.
1: Budovy, vrátnice, nástěnky, věže, to vše už neexistuje.
6: Šachta jako taková už nestojí.
1: Radovan Kukuč je správcem hornického webu Zdařbůh.cz a důlní historii se věnuje léta. Jsme teď přímo v místech, kde Vítězný únor kdysi byl. V Ostravě Přívoze. Mají tu sídla firmy a za závoru už se vlastně ani nedostaneme.
6: Jo, jediné, co bychom tady našli, tak to jsou ohlubňové povaly s oplyňovacími komínky, ale to je tak všechno, co bychom potom jinak velkém areálu, to jediné, co bychom viděli.
1: Kdy vlastně skončila těžba, nebo kdy byla likvidace Vítězného února?
6: Bylo to ostatně i poslední místo, odkud byl z Ostravy vyvezen poslední vozík s uhlím, tak to byl rok 1994.
1: A to byl už důl Odra?
6: Ano, protože po roce 89 došlo k přejmenování ty dobové názvy, jako třeba Rudý říjen, Vítězný únor, tak všechny ty doly dostaly jakoby nové názvy.
1: Pustíme si krátkou ukázku právě z doby, kdy důl Odra končil a z podzemí vyjel poslední vozík před 32 lety.
7: Určitě nikdo nepočítal s tím, že ta historie bude tak krátká, protože životnost tohle dolu se počítala minimálně do roku 2010. Bohužel...
6: Ano, tady se opravdu uzavřela jedna velká kapitola, protože už jsme se dostali do prostředí, kterému vládla ekonomika. Ta ostravská část neměla šanci přežít.
1: Začali jsme smutně dolem, po kterém nic nezůstalo. Už zítra se v tomto seriálu přesuneme na okraj Karviné. Martin Knitl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Zpívala nám Donna Summer, teď už ale krátké zprávy. Lenka Blažová u mikrofonu.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů. V nejteplejších oblastech Česka, jako jsou Jižní Morava a taky Polabí, až nad 30. V našem kraji bude chladněji a bude i více oblačnosti. V úterý a ve středu se také vyskytnou bouřky. Jejich výskyt a intenzitu bude Český hydrometeorologický ústav ještě upřesňovat. V Ostravě Mariánských horách se stavbaři pustili do rozsáhlé přestavby vnitrobloku mezi bytovými domy. Zanedbaný dvůr v části zvané Havana chce obvod změnit na přívětivé místo bez bariér. Práce stavbaři dokončí během letních prázdnin. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířova začala opravovat hřiště u základní školy na nábřeží. Stavební firma opraví tamní fotbalové hřiště i tenisový kurt. Plocha bude mít nový trávník, který se potřebuje aktuálně uchytit. Areál proto zůstane pro sportovce uzavřený celé prázdniny. Dokončení nové cyklostezky s chodníkem v Jablunkově se posouvá na konec srpna. Nová trasa vzniká v městské části Lísky, nedaleko koupaliště Amerika. Bude měřit zhruba 3/4 kilometru a v současné době stavební firma zkouší nosnost terénu. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1873. 672 lidí na onemocnění zemřelo. Podle agentury Reuters to v neděli večer uvedly tamní úřady. Počasí v regionu dnes bude polojasné, postupně oblačné a teploty na severní Moravě a ve Slezsku 23 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 u sjezdu 336 Butovice směr Ostrava stojí odstavené porouchané nákladní vozidlo a částečně brání v provozu. Tak jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Další podvodné SMS zprávy, další téma pro rubriku Ověřovna. Tentokrát kolegové ze serveru iRozhlas.cz varují před podvodníky.

0: 8 hodin 39 minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava míříme k ověřovně. Možná i vám nedávno přišla SMS zpráva od dopravní policie s tím, že máte urgentně zaplatit pokutu za překročení rychlosti. Jde ale o podvod, který z vás má vylákat peníze anebo osobní údaje. Tématu se věnují právě redaktoři našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz v pravidelné rubrice Ověřovna. Detaily už teď pro nás má Silvie Mikulcová. Silvie, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tyto podvodné zprávy v posledních týdnech v několika vlnách přišly mnoha Čechům. Jak vypadají?
1: Hned na začátku se v nich píše, že jde o poslední napomenutí za překročení rychlosti. Zpráva odkazuje na webovou stránku, kde je údajné číslo případu a typ přestupku. Konkrétně má jít o překročení rychlosti zaznamenané na automatickém rychlostním radaru. No a pokud dotyčná osoba nezaplatí, hrozí jí podle informací v textu zprávy zákaz řízení, soud, vymáhání částky nebo úhrada nákladů za vymáhání. Policie ale upozorňuje, že je to podvod.
0: No ale jak to můžeme poznat?
1: Zprávy přicházejí z telefonního čísla s předvolbou plus 63, to je předvolba Filipín. Varováním je i zmíněný apel na okamžitou platbu nebo třeba i nabízená sleva 50% za urychlené zaplacení. Mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek ale vysvětluje, že takhle policie rozhodně nekomunikuje.
2: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Takové zprávy proto doporučuje smazat a nereagovat na ně. Pokud lidé na odkaz přece jen kliknou, neměli by zadávat žádné osobní údaje.
0: Tolik tedy Silvie Mikulcová. Podrobnosti a další díly rubriky Ověřovna najdete na serveru iRozhlas.cz. Silvie, děkujeme.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku celkem povedené, všude svítí slunce. Co se teplot týče, v Třinci v tuto chvíli naměříte 16 stupňů Celsia. Západněji na Slezské hartě na Bruntálsku už teď 19 stupňů. Prognóza od našich meteorologů týkající se pondělí hovoří o tom, že bude většinou oblačno, případně polojasno, ale přehánky jen výjimečně. Teploty příjemné v nížinách až 27 stupňů, na horách se budou pohybovat mezi 17 a 21. Počítejte s mírným severovýchodním větrem do 5 metrů.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: I dnes dopoledne po 11. hodině nabídneme pořad host Českého rozhlasu Ostrava. U mikrofonu bude Natalie Bernard, dlouholetá stylistka, propagátorka udržitelné módy, která stála u zrodu sítě charitativních secondhandů. To je její minulost, dnes totiž žije jinak. Po prožité osobní ztrátě provedla životní inventuru. Více už se ale dozvíte od našeho hosta z rozhovoru, který povede Kateřina Huberová 10 minut po 11. hodině. Ještě vám prozradím, že už za pár chvíl vás dobrým dopolednem začne provázet Vítek Goršanov. Znamená to, že pro dnešek se loučí Petr Soukup. Já vám přeji příjemný a pohodový letní den.
1: Zasmějte se s námi! A to sedí na lavičce v parku takový pán v nejlepších létech a je to jediná lavička, kde sedí sám, protože na všech ostatních lavičkách sedí milenci a láskyplně se objímají a líbají a hladí a koukají si zamilovaně do očí a ten pán, co je sám na té lavičce, už to nevydrží, tolik lásky okolo a sám pro sebe si smutně povídá. Všichni nějakou mají, jenom já jsem ženatý. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Někteří zemědělci v Moravskoslezském kraji očekávají nižší úrodu obilí než loni. Vláda navrhuje umožnit single ženám umělé oplodnění. V evropských zemích je to běžné. Až šestinásobně roste cena ubytování v Ostravě v době velkých festivalů, zjistili datoví novináři. Dnes bude v regionu oblačno, až polojasno, s teplotami kolem 25 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažijovou. Hezké dopoledne. Zemědělci v Moravskoslezském kraji odhadují nižší úrodu obilí než minulý rok, v některých oblastech o více než 30%. Růst plodin ovlivnilo počasí. Podle ministerstva zemědělství spadlo v Česku v prvním pololetí nejméně srážek za posledních 64 let. Nedostatek obilí v Česku ale údajně nehrozí, říká předseda Agrární komory Ostravsko Vilém Tomíček.
2: Obilí je nadbytek ještě z loňska. Zemědělci spíš mají problém s cenou. Je velice nízká cena obilí, komodit, všeho. Co se týká zase živočišné výroby a chovu dobytka, bude málo slámy, protože ty obiloviny vzhledem k suchu jsou i málo narostlé, málo vysoké, takže i té slámy pro dobytek bude málo.
0: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil návrh zákona, který umožní ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Do 23. července k němu mohou dávat ministerstva a další instituce své připomínky. V případě schválení by si zákrok ženy plně hradili sami, vysvětluje Vojtěch.
3: Samozřejmě to není otázka úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Ty ženy by si to měly platit standardně ze svého, protože to není otázka léčby neplodnosti. V takovém případě za určitých podmínek samozřejmě je ta péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale to není tento případ.
0: Jestli návrh projde, zatím není jasné. Někteří členové koaličního hnutí SPD i motoristů sobě jsou proti. Opoziční strany a hnutí ANO Vojtěchův záměr většinou podporují. Letní festivaly v Česku výrazně zdražují ubytování v okolí. Například v Ostravě stál v červnu dvoulůžkový pokoj na platformě Airbnb běžně okolo 1600 korun za noc a během červencového hudebního festivalu Beats for Love ale cena stoupla i přes 6000 korun za noc. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek radí si ubytování zajistit v předstihu anebo srovnat více nabídek. Detaily najdete na serveru iroz.cz. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm rozšířilo prázdninový program pro rodiny s dětmi. Nově zavede děti za domácími zvířaty do Valašské dědiny a ve vybraných dnech zahrají v kostele svaté Anny studenti hudebních škol. Co dalšího muzeum připravilo, vyjmenovává mluvčí Pavlína Polášková.
4: Novinkou je tvořivý program Jak bezová větvička ožila. Děti si vyrobí loutku z bezové větvičky a zahrají si s ní divadlo. Leto na Hájovně zve děti do lesa na procházku s panem Hajným. A ve dřevěném městečku čeká příběhová hra o pacholku Divínovi, kde se po celé trase luští šifry a rébusy.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, zpočátku přechodně i polojasno, přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách 17 až 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ratiborská ulice v obci Bolatice na Hlučínsku se opravuje, je tam pouze kyvadlový provoz. Práce potrvají do 17. července.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A po dalších aktuálních zprávách, které vám dnes ráno a dopoledne připravuje Lenka Blažejová, začíná pondělní Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dnes vás bude provázet tímto pořadem Vítek Goršanov. Přeji vám krásné pondělní dopoledne, 4 minuty po 9. hodině a nabízím hned ze startu vynikající písničky od kapel Bee Gees, Žalman a spol, také od Anika a další. No a před námi je i tradiční pořad po 9. hodině Křížem krajem. Dnes se v něm vypraví na výlet. výlet a poznáme příběhy krajiny. Ne pouze v letopočtech a faktech, ale hlavně v pavučině drobných pout a souvislostí, které dávají místům duši. To jsou pěší poutě Moravským Kravařskem. Do krajiny Poodří, konkrétně k Bílovci, se vydáme už za malý okamžik a jeden tip na výlet vám představíme. Tak se těšte a mějte krásné pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: všem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Eva Ševčíková je historička a kurátorka, která dnes působí v Ostravském muzeu a dříve léta vedla kulturní centrum a muzeum v Bílovci. Dnes je také průvodkyní krajinou Moravského Kravařska v rámci projektu Poutníkem v Poodří. Na jeden inspirativní výlet vzala i naši kolegyni, redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Petru Štrimplovou. Obě zamířili spolu na kraj Bílovce ke kapli Panny Marie Pomocné.
2: No popišme, kde my stojíme, paní Ševčíková. Co to je vlastně za lokalita, my jsme na kraji Bílovce.
3: Přesně tak, my se nacházíme u kapličky Panny Marie Pomocné a nacházíme se vlastně poblíž rozcestí cest na Lubojaty a na Tísek. Mm-hmm. Někdy se této kapli taky říká nemocniční, protože se nachází kousek od Bílovecké nemocnice.
2: Ona je tak trošku zašitá, jakoby za zatáčkou, za rohem, v zelení nad parkovištěm. Tak jaký je příběh této kapličky?
3: Ano, ona je taková trošku schovaná, ale ten její příběh je teda velmi dlouhý a velmi zajímavý, protože ještě než tady vznikla kaplička, tak tady existovala studánka. Mm-hmm. A o té studánce se vědělo široko daleko, protože prý ta voda byla léčivá. Takže se tady vytvořilo takové poutní místo, kam mm-hmm. chodili lidé z dalekého okolí právě pro tu léčivou vodu.
2: Ano.
3: A na základě toho se tady vybudovala kaple. Ta kaple měla ale velmi pohnuté osudy a několikrát jí hrozil úplný zánik, ale přesto ona několikrát vstala jako bájný fénix z popela a vlastně možná i díky zarputilosti zdejších občanů tady můžeme u ní stát i dneska.
2: Ona je v původních rozměrech, je to poměrně velká kaplička jako ta stavba, nebo tu stávalo něco mnohem menšího a je třeba přistavovaná v pozdější době?
3: Je to přesně tak, jak říkáte. Ta kaplička se vyvíjela. Nejdřív tady stál jenom nějaký dřevěný přístřešek, potom tady stála kaple, která byla úplně zdecimována, schátrala, protože vlastně i Bílovec byl v 17. století víceméně protestantské město, takže tam zájem o nějaké katolické poutní místo úplně nebyl. Ale i přesto ta kaplička byla v průběhu času obnovována v různých formách, ať už dřevěných, nebo jenom nějakých třeba malých přístřešků. Několikrát i vyhořela, až tedy v 30. letech byla vybudována v této rozsáhlejší podobě, i když, tak jak říkáte, je schovaná a pokud k ní nepřijdete úplně blíž, tak ji vlastně nevidíte.
2: My bychom mohli nakouknout dovnitř, jestli vystoupáme tady po pár schůdkách. Ježíš Maria, jahodníky! No tady je taková krásná jako zítka s převislými různými okrasnými keři a mezi tím jsou jahodníky. Teď dozrávají jahody, to nebudem říkat, to by tady někdo přišel obrat asi, ale možná to je míněno jako občerstvení
4: je to možné,
2: příchozím.
4: Protože i ta studánka, i ta kaplička v minulosti právě sloužily pro různé poutníky a obchodníky a byla vlastně takovým symbolem, kam jste si mohli zajít, na chvíli odpočinout, rozjímat, pomodlit se, poprosit za ochranu, za uzdravení a podobně. Takže možná i tady toto mělo ten význam nejenom té duševní potravy, ale možná i té skutečné.
2: Mají to vymyšlené moc hezky. Jenom sáhnout a ochutnat. No a my se díváme teďka přes zamřížované dveře do interiéru kapličky.
3: Kaplička je stále aktivní, konají se tady jak májové bohoslužby, tak říjnové pobožnosti a slouží se tady mše každou neděli, takže opravdu, jak vidíte, větrá se, je krásně vyčištěná, uklizená, takže kaplička opravdu v Bílovci žije.
1: Říká naše průvodkyně Eva Ševčíková. Do Bílovce se v pořadu Křížem krajem vrátíme zase po písničce. No a vy o Mariánské kapli uslyšíte další zajímavé informace, třeba tradované legendy. Jedna je prý o tajné chodbě na Bílovecký zámek.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude Natálie Bernard, dlouholetá stylistka, propagátorka udržitelné módy, která stála u zrodu sítě charitativních secondhandů. To je její minulost, dnes žije jinak. Po prožité osobní ztrátě provedla životní inventuru. Na její nové začátky se jí bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A posloucháte pořad Křížem krajem, ve kterém jsme dnes zamířili do Bílovce. Tamní kaplička Panny Marie Pomocné je místem s barvitou historií a navíc prý i s léčivou studánkou. Příběhy s touto stavbou spojené zná historička Eva Ševčíková. S ní se ke kapli vypravila redaktorka Petra Štrimplová. Nakouknout se dá i do interiéru.
3: No a vévodí tomu interiéru ten velký obraz Panny Marie Pomocné, říkám správně.
4: Je to tak, autorem je Rudolf Sokol, bílovecký rodák, a ten obraz vznikl vlastně pro tu zrenovovanou kapli v 30. letech 20. století.
3: A když se snažím dohlídnout, kromě Panny Marie, která je tam vyobrazena, jsou tam nějaké bílovecké reálie? Ve spodní části toho obrazu jsou nějaké stavby?
4: Ano, my tam můžeme vidět právě tu kapličku, pokud se nepletu, i s těmi schody, které tady bývaly kdysi a o kterých se můžeme vlastně i dočíst v historických materiálech. Protože tak, jak jsem říkala, s tou kapličkou jsou totiž spojeny i takové legendy, o které bych se ráda podělila. A to, když byla kaplička v podstatě zničena v 19. století, tak si tady tento pozemek koupil Alois Kocián. A ten si koupil i pozemek vedle a vystavil si tady obytný dům.
3: Ano.
4: My ten dům můžeme vlastně i vidět, protože ten dům tady pořád stojí. A traduje se, že vlastně to, že ta kaple byla zničena, tak vyvolávalo u těch jeho dětí takové zvláštní stavy. Byly prý zakřiknuté a měly divné sny.
3: Něco
4: je prostě trápilo, něco nebylo v pořádku a možná i proto Kocián orodoval u církevního úřadu, aby tady mohl znova tu kapli vybudovat. Ta jeho žádost bohužel byla zamítnuta, protože církevní úřad se obával toho, že by ta kaple mohla konkurovat hrabiňskému poutnímu místu, ale zřejmě Kociána to velmi trápilo a proto alespoň vlastně studánku, která byla vlastně tou příčinou, proč ta kaple vznikla, tak zastřešil a postupně u ní vznikl takový dřevěný domeček a de facto takto se ta kaple znova obnovila. To, jestli to mělo vliv na jeho děti a nebyly už zakřiknuté, bohužel nevíme. To už se nedopátrá. Ale každopádně máme i tady tuto legendu spojenou s kaplí a není to legenda jediná. Když v 18. století se uvažovalo vlastně o té schátralé kapli a nějakým způsobem se na ní pracovalo, tak se objevily kameny, které po odvalení vypadaly jako nějaké tajné cesty, nějaké tajné tunely. A říká se, že těmi tunely se dokonce dostanete až na Bílovecký zámek a že se nechali zbudovat, aby v případě nutnosti mohli šlechtici z Bíloveckého zámku těmito chodbami tajně utéct z města v případě hrozícího nebezpečí.
3: Co je tajné, to je zajímavé. No a paní Ševčíková, tu studánku my tady dopátráme?
4: Ano, dopátráme. Když se jdeme tady po těch schůdkách, zase od kapličky dolů, tak uvidíme takovou zamřížovanou část a právě tam se nachází ta bájná studánka s léčivou vodou, která bohužel ovšem není v současné době veřejnosti přístupná.
3: K mříži se ale dostat můžeme, tady opatrně tím podrostem. Teď my stojíme, trošku to tady zní jinak, jak se skláníme jakoby do toho v podstatě sklepního prostora pod tou kaplí, který je částečně otevřen a tam vidíme poklop. Tam
4: je to tak, to je přesně ten poklop, který si bílovečtí střeží léčivou vodu studánky u kaple Panny Marie Pomocné.
3: Historička Eva Ševčíková, z Bílovce Petra Štrimplová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A ještě pozvánka na zítra v úterý v pořadu Křížem krajem vyrazíme do Bolatice na Opavsko a prohlédneme si tamní kostel svatého Stanislava z 18. století se zajímavými barokními freskami. A mají tam také novinku. Nedávno tam přivezli i kousek lebky svatého Stanislava. Do kostela se zítra po 9. dopoledne vydáme spolu s redaktorkou Ivou Havlíčkovou.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, pondělí je dobré dopoledne, jehož neodmyslitelnou součástí je také zámecké léto. Opět i dnes se vydáme na jeden krásný zámek v Česku, a to v 9.45. Ještě předtím ale stihneme jednu babskou radu. Dneska se naučíme vařit tureckou kávu. Záleží prý na každém detailu, od namletých zrnek až po správný okamžik, kdy kávu odstavit ze sporáku. No tak to slyšíte, já myslel teda, že zalít Turka zvládne úplně každý z nás a že na tom nic není. No, tak proč si nenechat poradit, že? Už za malou chvilku. A do té doby nám zaspívá Pavel Bobek. Příjemné pondělní dopoledne.

0: Babské rady.
1: Turecká káva patří mezi ty nejstarší a nejpůvodnější. Bohatou historii má v arabských zemích, ale také v Řecku. Káva na turecký způsob přípravy by měla být velmi jemně namleta, konzistencí srovnatelná s hladkou moukou. Do menší džezvy nadávkujte 2 lžičky jemně namleté kávy, přidejte studenou vodu a zamíchejte. Džezvu postavte na sporák a nechte ji ohřívat. Káva začne postupně tvořit pěnu na povrchu. Ve chvíli, kdy už skoro přeteče přes okraj, džezvu na chvíli odstavte. A tento proces opakujte 3x. 3x nechte kávu vzkypět. Jedině tak se z ní vylouhují všechny cenné i chutné obsahové látky. Na kávu z džezvy se nejčastěji používá směs arabiky a robusty. Do turecké kávy si s chutí můžete přidat kardamom, cukr, sirup nebo alkohol.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

všem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí.

0: Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Sámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí vám všem přeje Pavel Kudrna. Vstupujeme do dalšího prázdninového dovolenkového týdne a také do dalšího týdne zámeckého léta. No, utíká to rychle, vlastně vstupujeme do druhé půlky prvního prázdninového měsíce. Ale to jak s tou sklenicí, ještě je hodně naplněná, takže máme ještě hodně šanci vám zámky představovat a soutěžit. No, pro vás nové letem světem tedy ještě jednou představujeme vám zámky, jejich majitele a tak dále. No a soutěžíme. Ta soutěžní otázka vždycky vychází z toho příspěvku, který slyšíte, takže nebudu zdržovat, zbytek dopovím po příspěvku, o co se hraje. František Kinský je průvodcem naším zámeckým letem a představuje vám ony objekty. Tak kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo pět nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnil od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trak, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek Vršku Kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavním prostoře Náchodského zámku, je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna a sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho generála 30. války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký?
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Kolikrát tam padlo jméno rodu Piccolomini, tak v překladu malí lidé nebo drobní muži, rozhodně ne významem, o čemž, myslím, jsme se vás teď snažili přesvědčit. Čeká nás soutěž, říkal jsem, že podrobnosti po příspěvku, takže vždycky soutěžní otázka vychází z toho příspěvku, je tedy dobré poslouchat, no a hrajeme o cestovatelský zámecký balíček. V něm je pikniková deka, jsou tam sluneční brýle, termoska, letní ponožky a batoh. To je denní výhra, výherce získá třeba dnes právě tuhletu výhru, vždycky od pondělí do pátku. No a v pátek pak losujeme z těch pěti výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámek najdeme v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak vylosujeme tři naše soutěžící z těch výherců, z těch všech týdnů, a tři získají víkendovou prohlídku a pobyt, tedy zámecký pobyt. Tak pěkně postupně, teď tedy ta malá, v úzovkách malá soutěž. Beatles jsou připraveni, písnička má dvě minuty, já vás poprosím, teď zapnu telefony letem, světem, bleskově, prosím, ať pokud jedete autem, zastavte, nemůžeme brát do vysílání nekvalitní hovor, no a připravte si rovnou adresu, kam vám případnou výhru pošleme. Tak, jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: teď mi to přišlo jako v pohádce Hroňa dcera loupežníka. Nekřič ve vlčí soutěžce, ona tam pak huláká jako blázen. Já jsem rovnou vzal 3 telefony. Tam nikdo nebyl, tam prostě bylo takové to patrně čekání, jestli to vyjde. Slyšel jsem tam nějaké hlasy zezadu, tak to šlo jak na běžícím pásu. Paní Vladimíra ovšem měla štěstí, z Rajce Jestřebí byla třetí, která řádně telefonovala a je ve vysílání. Krásný den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Vladimíro, já rovnou vám nabídnu soutěžní otázku, můžeme jít do toho.
1: Ano.
0: Vy jste taková skromná, taková jako upozaděná, pořádně se projevte, řekněte těším se
1: ano,
0: na soutěž. No vidíte.
1: Těším se.
0: Výborně, tak doufám, že to klapne. Otázka zní, podle čeho se číslují nádvoří na zámku v Náchodě? Za A podle velikosti, za B podle nadmořské výšky, za C podle stavebního vývoje zámku. Velikost,
1: podle
0: výška...
1: Podle stavebního vývoje.
0: Je to tak, cestovatelský zámecký balíček je váš, rovnou samozřejmě připisuji první jméno výherce, máte jedničku, tedy do pátečního losování. No a můžeme samozřejmě se rozloučit s tím, že třeba vám to vyjde v pátek a třeba vám to vyjde ještě na konci prázdnin. Paní Vladimíro, do Rajce Jestřebí zdravím, já vám děkuju, mějte se moc pěkně.
1: Hezký den.
0: I vám. No a já pochopitelně přeji hezký den vám všem, kteří posloucháte na libovolné regionální stanici naše zámecké léto ve všední den soutěžní, dopolední, o víkendu pak samozřejmě rozšířené informace o našich krásných zámcích. Zítra se vydáme do Rajce nad Svitavou. Zve vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda bude projednávat výstavbu malého modulárního reaktoru v Dětmarovicích. Obyvatelé centra Ostravy můžou požádat radnici o příspěvek na sousedské akce. Krajský a finanční úřad ve Zlíně se ode dneška vrací do běžného provozu. Bude oblačno s teplotami do 27 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035.
2: Vláda musí odsouhlasit záměr budování malého jaderného modulárního zdroje bloku v regionu Dětmarovice. Pokud vláda odsouhlasí, tak budu v příštích dnech podepisovat smlouvu se společností Rolls-Royce přímo v Londýně, podobně jako jsme už podepsali v rámci Temelínu.
0: Malé modulární reaktory mají být menšími jadernými zdroji, které mají umožnit využití i v místech, kde by klasická velká jaderná elektrárna nedávala smysl. Už jen 3 dny mají obyvatelé městské části Moravská Ostrava a Přívoz šanci pořádat radnici obvodu o příspěvek na uspořádání sousedské akce. Na piknik, malou slavnost, tančírnu anebo třeba drakiádu můžou lidé získat až 10 000 korun. Žádost zájemci najdou na radničním webu.
3: Podpořené akce musí lidé uspořádat do konce října. Za 3 roky tohoto projektu se už v centru Ostravy konaly desítky sousedských setkání. Už 5. rokem na komunitní aktivity přispívají také na jihu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Krajský a finanční úřad ve Zlíně se ode dneška vrací do běžného provozu. Na Facebooku o tom informoval hejtman Radim Holiš z hnutí ANO. Zavřené byly od čtvrtka kvůli požáru výškové budovy, která se stejně jako úřady nachází v bývalém Baťově areálu v centru města. Kolem budovy číslo 34, která se kvůli požáru částečně zřítila, dál platí omezení pohybu. Jejich dodržování bude podle hejtmana Holiše hlídat policie. Dnes začíná 2. termín českého pozorování a sčítání motýlů organizované skupinou Jaro. Celý týden se může kdokoliv do akce zapojit. Stačí minimálně 30 minut zapisovat, které druhy motýlů člověk uvidí. Na louce, v parku anebo třeba na vlastní zahradě. Data pomáhají odborníkům mapovat stav nejenom motýlí populace, ale i jejího vlivu na krajinu. Vysvětluje koordinátorka akce Motýlí půlhodinka Martina Skohoutilová.
4: Ideálně, kde to pěkně kvete, kde to není příliš zarostlé křovím nebo se nejedná o hustý les. A pak už si jenom sednete a vlastně během půl hodinky si děláte čárky a snažíte se určit ten druh, který kolem vás poletí.
0: V loňském roce se do sčítání motýlů zapojilo přes 400 účastníků.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, zpočátku přechodně i polojasno, přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách od 17 do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Generála Hladia v Novém Jičíně došlo u kruhového objezdu k pádu muže na elektrokoloběžce. Je zraněný, probíhají záchranné práce a provoz je tam omezený, tak na to dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava je v plném proudu a zdraví vás také Vítek Goršanov, spolu se mnou jsou tady opět Radeček, Olympik, Helena Vondráčková a také máme pro vás krátce před 10:30 tipy, kam dnes v pondělí 13. července vyrazit. No a nebylo by to dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, aby v něm chyběl po 10. hodině moravskoslezský rozhlasový kvíz, tak schválně, jestli pak už máte doma balíček na výlety s naším rádiem, cestovní polštářek, sáček na svačinu, od značek, nášivku, tušku, samolepky. Já teda nemám tenhle ten balíček. Asi ho ani dneska nemůžu vyhrát, když budu někomu předávat tuhle cenu, ale vám budu držet palce. Už za malý okamžik zazní ten správný výherní signál. Pěkné dopoledne.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Také je to tady soutěž Českého rozhlasu Ostrava. Moravskoslezský rozhlasový kvíz je tady a někdo zavolal jako první. Halo, halo, kdo tam?
2: Halo, dobrý den, tady je Milada Petřvald.
1: Milado z Petřvaldu, zdravím vás. Petřvald, který? Děkuji. Ten na Novojčínsku nebo na Karvinsku?
2: Na Karvinsku.
1: Tak kam byste nás třeba do Petřvaldu pozvala? Co tam máte zajímavého?
2: No, máme tady krásný kostel Jindřicha svatého. Uh-huh. Potom tady máme takové malé muzeum petřvaldské. No, jinak máme krásné hřiště na Hepu. A různé ještě jiné takové zajímavosti, jako třeba školu Masarykovu, která už je teda asi 100 let stará nejméně.
1: Prostě v Petřvaldu u vás je krásně, jak to tak poslouchám, ano. Je to tak. Paní Milado, tak můžete vyhrát balíček na výlety s Českým rozhlasem Ostrava, tedy polštářek na cesty, sáček na svačinu, odznak, nášivku, tušku a samolepky. Když mi správně odpovíte na dnešní otázku, já se zeptám, jak se jmenuje část Ostravy, známá i díky železniční stanici, kterou Němci pojmenovali názvem Schönbrunn, tedy krásná studánka. Český název tohoto dříve samostatného slezského města je odvozen od faktu, že se zde přes řeku Odru brodili vepři. Tak tipla byste si tak hned, nebo chcete i možnosti?
2: No, radši mi dejte nějaký tip.
1: Takže tři tipy mám pro vás. Ta část Ostravy se jmenuje buď to za A Svinov, nebo za B Vítkovice, nebo za C Kunčice.
2: No tak já bych to odvodila od těch vepřů, že by to byl Svinov.
1: Já myslím, že dneska to bylo velmi jednoduché. Ano. Taky jsme si tady s kolegyní Lenkou říkali, že asi vepři, Svinov, je to jasné. Krásná železniční stanice, jedna z nejhezčích v našem kraji, možná i v republice. Důležitý železniční úzel a také důležitá součást města Ostravy, Svinov. Takže paní Milado, já vám blahopřeji a ten krásný balíček putuje dnes do Petřvaldu.
2: Ano, děkuji.
1: Krásný den, mějte se hezky.
2: Naschledanou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zážitky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Opěta Radeček a Moravská filharmonie a jejich píseň Praha. A posloucháte Český rozhlas Ostrava, já jsem slíbil nějaké tipy na dnešní den, tedy na pondělí 13. července. A co třeba projít se židovskou Opavou? A právě dnes, pokud se zúčastníte takto nazvané komentované prohlídky a procházky, tak pozor, sraz zájemců je v 17 hodin před pomníkem zničené synagogy na Čapkově ulici. Historický frýdek na dosah, tak to je název dnešní komentované procházky pro změnu frýdkem. Ta začíná v 15 hodin u turistického informačního centra na Zámeckém náměstí. No a chcete-li dnes zabavit také své děti, vezměte je do havířovské výstavní síně Viléma Vinčeho. Je tam připravena interaktivní výstava Svět kostiček a to je bude bavit.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku dokončila stavbu výběhu pro velké šelmy. Vznikl v odlehlém areálu stanice za vesnicí, to aby si divoká zvířata nezvykla na kontakt s lidmi. Ještě je nutné zázemí dovybavit. Poté už tam budou moci přijímat nemocná a poraněná zvířata.
1: Přicházíme k výběhu, který jsme teďka vybudovali, skoro rok nám to trvalo, který má výměru necelých 3000 metrů čtverečních. Měl by sloužit právě třeba ve vztahu k velkým šelmám, jako je vlk, případně rys.
2: S ředitelem záchranné stanice Petrem Orlem procházíme dovnitř oploceného areálu, který má několik zvlášť uzavřených prostor. První je nejmenší.
1: To je taková chodba, kde bude nějaké zázemí, prostě potřeba k těm zvířatům. A musíme tu mít nějaké odchytové klece a podobně. To je taková první část toho výběhu, kde budou třeba zvířata jenom po krátkou dobu, jako ještě tady prostě uzavřená, než si zvyknou, že se jim tady podává potrava a podobně.
2: Ve středně velkém výběhu už stojí několik mohutných klád, aby se zvířata mohla schovat. Největší uzavřená část výběhu zůstala zarostlá stromy a keři s tůňkou a nejvíce připomíná přirozenou přírodu, pokračuje Petr Orel.
1: Všechno tak, že se to dá uzavřít, naopak jsou tam propustné takové zásuvné dveře, které se dají prostě zvenku zase otevřít nebo naopak zavřít.
2: Aby mohli záchranáři zvíře odchytit a ošetřit, zároveň může být v každé uzavřené části jiné zvíře. Velké šelmy se ale dostanou do záchranné stanice velmi vzácně, jednou dvakrát do roka, pokračuje ošetřovatel Radim Maloušek.
3: Je to tak půl roku, co jsme byli pro rysa, který však byl v tak špatném stavu, že přes noc uhynul, i když veterinární péče proběhla, ale už to bylo špatné s ním.
2: Když bude nový výběh bez šelem, záchranáři prostory použijí na rehabilitaci dalších zvířat, třeba spárkatou zvěř nebo jezevce. Může se sem dostat třeba i zvíře, které záchranáři

0: odchytili i v jiné části Česka, nebo dokonce i ze zahraničí. Z Novojičínska Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Hostem naší rozhlasové poradny bude módní návrhářka působící mimo jiné v Příboře Lada Vivialová. Společně probereme nejen to, jak nám vhodné materiály oděvu mohou pomoci v letních vedrech, ale třeba i koncept takzvané pomalé módy. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Kapela Smoky vám hrála a zpívala v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava, ve kterém nesmí chybět ani dobré rady všeho druhu, rubrika Dvakrát měř a jednou řeš. Dneska se s Kutilem Arturem Kubicou zaměříme na kalistemon, neboli štětkovec a jeho pěstování. Tak já se vám přiznám bez mučení, že jsem vůbec netušil, co to ten štětkovec je, ale už to vím, už to vidím na obrázku. Krásný barevný strom nebo keř to může být. Tak jak na něj? Už za malou chvilku.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Kalistemon je stále zelený keřík a u nás ho nadšenci rostlin znají jako nitkovec. Kalistemon pochází z Austrálie a vyskytuje se až v 25 druzích. Má nádherné květenství, uspořádané jako rukáv, hustě utkaný z červených nebo žlutých květů s dlouhými tyčinkami, připomínající kartáč namítí lahví. Nitkovec je velmi náročný na zeminu, je poměrně otužilý a odolný proti suchu. Pravidelnou zálivku však rozhodně přivítá. Pro milovníky barevných květů je důležité, že nitkovec se vyskytuje v řadě druhů, a to s načernalými listy v mládí a zářivě červenými květy, s červenými květy se žlutými prašníky, úzkými listy a hustými kartáči červených květů a potom také se žlutými nebo růžovými květy. Zdraví vás Kutil tělemi duší, Artur Kubica.
2: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

Michal Tučný těsně před 11. hodinou na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvilku tady budou další aktuální zprávy, ve kterých se podíváme do Kobeřic na Hlučínsko. Tam totiž vzniká nové odpočinkové místo. Podrobnosti přinese kolegyně Lenka Blažejová přesně v 11 hodin. No a pak už přivítáme ve studiu našeho pondělního hosta Českého rozhlasu Ostrava. Taky se vám i nadále příjemně poslouchá.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Průjezd centrem Opavy komplikují stavební práce. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů, ze zahraničí hrozí vysoké pokuty. Kobeřice obnovují a čistí starou požární nádrž. Dnes bude v regionu Severní Moravy a Slezska oblačno s teplotami až 27 stupňů Celsia. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. V Opavě je ode dneška omezený průjezd centrem města. Důvodem je výměna trolejového vedení od křižovatky ulic Sněmovní a Praskova směrem k Dolnímu náměstí. Až do 26. července budou současně silničáři měnit asfaltový povrch v ulici Mezi trhy. Jak potvrdila opavská radnice, celým úsekem projedou jen autobusy a pro ostatní dopravu jsou vyznačené objížďky. Lidé by si ze zahraničí neměli vozit suvenýry, jako třeba písek, mušle a další přírodniny. Upozorňuje na to celní správa, která jen za první letošní pololetí eviduje 68 případů dovozu zakázaných suvenýrů. Za celý loňský rok jich bylo 96. Jde o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Ta zahrnuje přes 40 000 druhů ohrožených živočichů a rostlin a omezuje anebo zakazuje dovoz jejich částí i výrobků z nich, říká Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
2: Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 €.
1: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun v přestupkovém řízení. U závažných případů může být dovoz vyhodnocen i jako trestný čin. V Kobeřicích na Hlučínsku vzniká nové odpočinkové místo. Součástí je také obnova bývalé požární nádrže a zvelebení okolí za více než 13 milionů korun.
3: Ze staré hasičské nádrže se stane ozdobná vodní plocha s gabionovými terasami v různých hloubkách, potvrdil už dříve nezávislý starosta Kobeřic Lukáš Kubný.
4: Plus výsadba vodních květin a okolo té nádrže budou zpevněné plochy, bude tam workoutové hřiště.
3: A taky přibudou mlatové chodníky a štěrkové trávníky a v plánu je úprava tůňky. Součástí nádrže bude dubové molo. Z Hlučínska Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Česko čeká nadprůměrně teplý týden. Na většině území budou nejvyšší teploty přesahovat 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě a taky v Polabí se dostanou i nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Hlavně zítra a ve středu se k vysokým teplotám přidají i bouřky. Bude je doprovázet přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru. V dalších dnech už bude oblačnosti ubývat.
0: Počasí.
1: Počasí aktuálně na další hodiny. Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou převážně oblačno, zpočátku přechodně i polojasno, přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty od 23 do 27 stupňů, na horách od 17 do 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici druhé třídy číslo 465 v obci Budišovice na Opavsku se srazila dvě osobní auta. S opatrností se dá projet a zranění tam nejsou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A protože je pondělí po 11. hodině, tak na vlnách Českého rozhlasu Ostrava přivítáme už za chvilku ve studiu našeho hosta. Dneska to bude Natálie Bernard. Svého času se velmi úspěšně věnovala oděvní stylistice, ale po smrti partnera prošla zásadní změnou. Na její životní cestu se jí bude ptát naše kolegyně Kateřina Huberová, host Českého rozhlasu Ostrava, už za malou chvilku. Příjemné dopoledne a krásný poslech.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem přeji ze studia Českého rozhlasu Ostrava Kateřina Huberová. Už je to mnoho let, takže opravdu po nějakém dlouhém čase. Zdravím ve studiu taky neuvěřitelně inspirativní ženu, která se jmenuje Natálie Bernard. Ráda tě vítám, dobré dopoledne.
2: Děkuji moc za pozvání, Katko, a jsem ráda, že jsem mohla znova přijít.
1: Já jsem hned jedním dechem chtěla dodat oděvní stylistka nebo něco v tomto smyslu, jenomže ty věci se dějí nějak jinak. Ale ty jsi byla ta, která mě vlastně před lety poprvé provázela tím pojmem, jako je udržitelná móda. Tohle to prostě byla tvá vášeň, tvůj život. Kde začít teďka nový příběh, nové Natálie?
2: Já bych možná vlastně začala tím, kdy jsem skončila se stylingem a vlastně s udržitelností a vlastně s celým jakoby tím mým oblíbeným tématem, s tou velkou vášní. A to se stalo vlastně přesně 4 roky zpátky v dubnu, když z ničeho nic nás opustil manžel a otec dětí. Tam samozřejmě přišel jako velký šok, byla to opravdu velká nečekaná rána, protože se to stalo jako z ničeho nic, nebyl nemocný a tak dál. Takže já jsem musela v tu chvíli jako rychle konat a nějakým způsobem si to vlastně nastavit jako v rámci toho přežití na chvilku. To znamená, že jsem veškeré věci okolo oblékání, stylingu, šatníku a kostýmu opustila. Tam v tu chvíli bylo třeba prostě zazdrojovat sebe a děti, takže jsem to vlastně opustila 4 roky zpátky a doteď jsem se k tomu nevrátila.
1: Ptát se na to, jestli je to těžké nebo netěžké, prostě asi nebyla jiná možnost.
2: Přesně tak, ono se to neptalo, to prostě přišlo a fakt tam jenom takový autopilot zapnutý na to, že co teď je důležité, co důležité není, co můžu opustit prostě a jako první teda šlo toto. No.
1: Je popsatelný vůbec tady tenhle ten stav? Mám pocit, že to období, které potom najednou nastává, když se věci usadí, tak o tom se vlastně moc nemluví.
2: Byl to pro mě velký šok, mám husí kůži, no. Taková informace, člověk na to jako připravený není. Pak mám pocit, že opravdu ten týden, než vlastně došlo k tomu pohřbu a všechno, takže jsem měla na úplného autopilota. Já si do dneška nepamatuju jako spoustu věcí z té doby, já nevím, kdo byl na pohřbu, já nemám jedinou fotku. A navíc já jsem stála před tím, že tu informaci budu muset předat dětem.
1: Jak starým dětem?
2: Ano, takže dcera v té době měla 14 a syn měl 8. Já jsem ale v tu chvíli teda v neštěstí měla štěstí, protože mám okolo sebe opravdu velmi jako dobrý okruh přátel a já jsem byla okamžitě napojena na Janu Slavici. Jana vlastně, která pořádá v Ostravě k smrti dobrý festival a je průvodkyně smrti, jestli to tak jako můžu nazvat. Takže Jana se vlastně záhy ocitla u mě doma, pomohla mi dát dohromady vlastně tu závěrečnou řeč a vlastně celé to téma poprvé já jsem takto mohla s někým jako otevřít, protože tím, že já jsem smrt potkala takto blízko až ty 4 roky zpátky a byl to vlastně jako, že jo, manžel, se kterým byla 17 let, to byl takový chaos v hlavě, to byl takový zmatek, to bylo jako, že najednou člověk ta pevná půda pod nohama prostě není. A teď vy hlavně jako víte tu věc, že všechno bude jinak. Ať se bude cokoliv dít, tak jsem to já, kdo bude muset jako se aktivovat. No, vlastně i já, i děti jsme si prošli nějakým procesem a zpracovali jsme ho, dobře věřím. Já jsem udělala, co jsem mohla, samozřejmě zastrojovali jsme to, ale to je život, prostě to se děje. No. Já jsem víceméně nejvíc jakoby komunikovala s tou Janou. My jsme vyřešili ten pohřeb a všechny ty věci, které byly okolo, protože bohužel jsem kdysi dávno manželovi ručela za nějaké věci a on těsně před smrtí se rozhodl, že půjde do insolvence a tudíž ty věci z toho ručení na mě padly. To znamená, on v jednu chvíli prostě nebyl a já jsem měla na krku necelých 700 tisíc. No.
1: No, tak tohle je nálož?
2: Tohle byla fakt jako situace, kdy se ve vás mísí jako šílený mix emocí, jakože prostě je naštvanost, samozřejmě zoufalost, teď jak to vyřešit a tak dál. Naštěstí teda mám fakt jako úžasný záchranný kruh a do 3 měsíců ty peníze byly jako zaplacený, což mi jako neskutečně pomohlo pro to, abych se mohla vlastně konečně jako soustředit sama na sebe a začít to zpracovávat, protože ono, to truchlení je opravdu proces. To je fakt jako proces, má to několik částí. Já jsem se k tomu postavila tak, protože mi nabízeli antidepresiva, samozřejmě jako terapeuty a tak dál. Já jsem si našla jinou cestu a já jsem se rozhodla, že budu chodit do fitka. A měla jsem naprosto úžasnou kamarádku Teresku, která se mi rok věnovala v tom fitku. My jsme natáčeli takový ty vtipný videa prostě pro sociální sítě a tím, že já jsem taková, řekněme, jako zdravá věstonická Venuše, nejsem prostě úplně jako
1: prototyp.
2: Ty twigy, ano, řekněme. A mi to jako neskutečně pomohlo. No ale po roce jsem přišla a byla jsem jak ten Forrest Gump a říkám, mě už to nebaví, já jdu domů. Naprosto přesně jsem se otočila a říkám, děkuju moc a já jdu. No, tak to byl vlastně ten první nejtěžší rok. Říká se, že to truchlení až jakoby třeba 5 let, tak já mám 4 za sebou. No a můj přítel teď říká, že jako s respektem a láskou říká, možná ti bude ten rok odpuštěn za dobré chování. Tak už teď je to samozřejmě jiné, než to bylo před 4 roky, to téma už se o tom jsem schopná bavit, otevřít se, že třeba mi bude odpuštěn.
1: Dotýkáme se těžkých věcí, ale tohle je pro každého. Takže pokud teď někomu třeba pomáhá tvůj příběh, tak jsem moc ráda. Natálie Bernard je hostem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, sedím s Natalí Bernard, to je můj dnešní host. Co mám teda dneska říct, když vlastně není aktuální to, že jsi oděvní stylistka nebo v tomhletom oboru odborník?
1: Kači, to je dobrá otázka. Já to teď úplně vlastně sama nevím. Já vím, že jsem jenom Natálie Bernard. Já jsem se totiž rozhodla potom, vlastně když manžel odešel, tak já jsem jako jela bomby, jak já říkám. Nebyl prostor se zastavit, protože prostě jsem živěla rodinu a tak dál. A já jsem si neodpočinula, ani jsem se nezastavila. A vnímám, že i vzhledem k tomu, že jsem jako plynule přišla do třetí jako životní fáze, prostě do té kouzelnice dle ženského cyklu, takže je třeba se hluboce zastavit a zinventarizovat jako celý ten život, prostě podívat se na něho, ale z pozice klidu. Protože fakt jsem si uvědomila, že když je člověk v tom kolečku, on to nedohledne, to nejde prostě, protože i kdyby se snažil, tak každý den se na chvilku jako ponoří, ale on jde zase zpátky do kolečka. Ale když si fakt nastavíte 5 intenzivních měsíců jenom pro sebe, jenom klid a fakt dělat jenom to, co chcete. Já jsem si udělala i seznam přání věcí, které jsem vždycky chtěla prostě udělat, jít tvořit obraz a podobně. Jo. Prostě měla jsem, tak jsem si to odškrtávala pěkně a fakt jsem se věnovala jenom sobě. Výhodou je, že moje dcera už je dospělá, takže už jakoby je samostatná a 12letý syn už vlastně taky nepotřebuje support, nepotřebuje taxík vozit a tak dál, takže já jsem opravdu ten prostor měla a získala. Hluboce jsem inventarizovala a teď jsem vlastně na místě, kdy nevím, co bude dál. Moc se na to těším a jsem otevřena všemu, co přijde. Já myslím, že teď čekám trošku na takový vítr do plachet.
0: Mm-hmm. Takové to období ničeho a myslím si, že taky všichni zápasíme s tím, ono je přece dobré mít nějakou jistotu nebo ano, nějaký ano, plán. Ano. A teď přichází ještě i otázky z okolí, jako no a co tě bude živit, nebo ano. Čím zaplatíš ty složenky. Takže jak se vypořádáváš tady s tímhletím?
1: No, vyvolávalo to v lidech jako velké překvapení, co to jako děláš a proč máš prázdniny. Něco se stalo? Já říkám, ne, nestalo se nic. Vlastně se stalo jenom to, že potřebuju ten klid. A já vím, že prostě 14 dní nebude stačit. A opravdu to byl měsíc, druhý, třetí, já jsem cítila, jak se dostávám prostě hlouběji do sebe, že fakt se to tam začalo jako otevírat ty věci a... Říkala jsem, no tak jaká je jistota? Já jsem si taky v životě myslela a hrála na nějaké jistoty a můj manžel zemřel ze dne na den a já jsem si v tu chvíli jenom potvrdila, že fakt žádnou jistotu nemáme, že ta jediná je teď a tady, to, že se nadechnu, vydechnu, ale my stejně nic jako nevlastníme, nic nemáme, stejně jednou odejdeme sami. Takže já jsem se vždycky usmála hezky, říkám, já mám prázdniny, já jsem si to dopřála. A to nejde. Já říkám, proč by to nešlo? Jasně, že to jde. Teď to je jenom na mě, jak já si to přece udělám. Takže ano, mi se podařilo po 4 letech si dopřát vlastně teď už 6. měsíc prázdninu.
0: Jaká je náplň takových prázdnin? Já vím, že nejdřív to tělo vypne, protože takovou zkušenost mám taky, takže nejdřív neumí nic a nemůže nic. A vlastně spíš spí jenom.
1: Ano, bylo to i zvláštní, protože mě tam napadaly věci, jako že prokrastinuju a tak dále. Říkám, když nemá žádný cíl, tak nemůžeš prokrastinovat. Mm-hmm. Tak se vlastně se i tady v tom učila vnímat sama sebe. Je v pořádku, že nic teď nedělám. Ale pravdou je, že když říkáš, že to tělo, no tak já jsem hned na začátku svých prázdnin schytala teda bolavý zub, prostě jsem si ho rozkousla a fakt jsem to řešila skoro měsíc. Se zánětem bolelo to. Takže až po měsíci vlastně, až to tělo teda jako se tak jako vydechlo, tak se to uvolnilo. Ale taky jsem si tím prošla, no.
0: No a ty hmotné jistoty a takové to jako tak, co mě živí teďka?
1: No, to fakt bylo zvláštní si jako uvědomit, protože já říkám, tak všichni jsou teď něco nebo někdo.
0: Ano.
1: A já vlastně jako nejsem nic. I s tím jsem to moje ego muselo jako na chvilku vypořádat. Ano, ty jsi teď nic. Já říkám, tak jsem nic. Jo, fakt jako dovolit si do toho jít a ano, já jsem opustila veškeré ty jistoty, že nevím, co bude. Já jsem pracovala vlastně v rámci projektu, ten skončil na konci ledna jako zdravotní mediátorka. No a pak říkám, já se teď fakt odevzdám, já si to dovolím se odevzdat a budu v důvěře. A když to nevíde, no tak si na konci řeknu, tak možná jsi to mohla udělat jinak. Ale já jako vychází to a já nevidím důvod, proč by to nemělo vyjít dál. Vždycky přišly věci ve správný čas.
0: To, co jsi opustila, teď si řekla zdravotní
1: mediátorka.
0: Co to je?
1: Zdravotní mediátorka, řekněme, že je takový prostředník mezi danou cílovou skupinou a zdravotnickým personálem. To znamená, my jsme měli definovanou, ať už to byli sociálně potřební, lidi na ubytovnách, ženy na azylových domech, prostě kdo jako potřeboval, nebo to byli lidi i invalidní nějakým způsobem postižení, tak jsme jim dělali doprovody k lékařům, pomáhali komunikovat, jakoby, aby dobře rozuměli diagnózy, léky, všechno. Jo, a toto vlastně byla ta náplň jako práce.
0: Myslím, že načínáme další velmi zajímavou kapitolu. To mě asi hodně zajímá. Tak já jenom prozradím, že tady tenhle ten jako docela turbulentní příběh vypráví Natalie Bernard, což je host Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: S Natalí Bernard trávím dnešní dopoledne tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Dáma, která opustila vlastně práci snů, velmi kreativní, protože byla oděvní stylistka, věcem kolem módy, designu módního vlastně rozuměla velmi. No ale ten její životní příběh ji prostě vlastně odklonil. Ty jsi skončila, a to je zase otázka, ke které mířím, právě tady z toho já bych to nazvala klidně uměleckým prostředím, tu módu, k té zdravotní mediátorce. Mm-hmm. Jak se člověk z tohohle prostředí ocitne v naprosto diametrálně odlišném?
1: Tak když skočíme ještě před tu mediátorku, já jsem vystudovala Ostravskou univerzitu, sociální pedagogika, prevence a resocializace obor, takže já jsem vlastně vystudovaný jako sociální pracovník a hned po škole vlastně, nebo při škole jsem dělala na magistrátě tady v Ostravě sociální kurátorku. Ale potom došlo k nějaké změně v legislativě, v zákonech a oni vlastně zrušili oddělení sociálních kurátorů a delegovali to na UMOBY, jako úřady městských obvodů. Takže pak jsem se vlastně odklonila, pak byly děti, mezi dětma už se začalo řešit jako oblečení, styling a hlavně ta udržitelnost a přednášení o udržitelnosti. Potom byl covid mezi tím a vlastně v covidu nějak jsem začala dělat zdravotní mediátorku, tam to oblečení až tak nešlo samozřejmě a navíc v covidu se začaly nosit tepláky, no se to tak jako dost jako poměnilo ty věci.
0: Všechno se poměnilo.
1: A že jo, obchody byly zavřeny a to nebylo téma, protože lidi řešili mnohem důležitější věci než prostě samozřejmě oblékání, nebyly ty zakázky, prostě lidi se nemohli živo potkávat, tak se nenatáčelo, nefotilo. Takže jsem se věnovala zdravotní mediátorce, tady té pozici, tu jsem teda ukončila na konci ledna.
0: Je to prostředí, ve kterém se cítila, jako že tam patříš?
1: Jo, cítila. Mě to, já musím říct, že mě moc baví konkrétní pomoc konkrétním lidem teď a tady. A když jsem viděla prostě ty spokojené klienty posléze, tak to bylo fakt nejvíc. Já mám ráda ty krátkodobé jako cíle, mě to baví a já s těma lidma si měla tak hezké vztahy, opravdu jako super.
0: Úplně jiná klientela, než když si teda stylovala šatníky různým zákazníkům z různých důvodů. Takže to vlastně bylo nakukování do jejich soukromí, do jejich šatních skříní. Ty si opravdu jim vlezla do skříně a prostě si
1: na kůži.
0: A prostě si je představila. Tady to setkávání s lidmi přináší úplně něco jiného, zajímá mě co.
1: Bylo to velmi zajímavé, protože většinou, když se mě ti klienti najali, a byly to ženy většinou, ale byly tam i muži, tak oni v životě něco řešili. Ono to jako vyšlo záhy, protože my jsme začínali tím, že jsme si museli na chvilku sednout, abych já poznala a nacítila, co vlastně ten člověk chce, o co mu teď jde, kam on míří a co se změnilo. A vždycky zatím něco bylo. Ať už to bylo, že miminko, nebo návrat do práce po mateřské, nebo rozchod. On vždycky zatím jako něco je, když ten člověk jako apeluje nebo volá vlastně po té změně, že jo. Mm-hmm. Ono dá se říct, že to oblečení vlastně a všechno okolo toho má to jako úplně jiný vibe, je to spíš taková jako řekněme nástavba, to není úplně jako by ten basic. Ve zdravotnictví řešíme samozřejmě jako by tu prioritu a to je to, aby ten člověk byl v pořádku, byl prostě, já nevím, ošetřen, měl dostupnou tu péči, ale tady už jsme mohli trošku jako být jinde, že jo, a řešit víc jako toho člověka samotného. Často tam přicházely i slzičky, protože se ty ženy otevřely, jo, nebo ti muži, že prostě někdo jim někdy něco řekl na jejich tělo a oni si to jako vzali za své, přitom to nebyla kolikrát vůbec pravda a s tím vlastně jako bojovali. A jedna věc je přijmout tělo a druhá věc je umět ho obléknout, protože žádné tělo není špatně samozřejmě, každé je úplně v pořádku. Takže najít si spíš tu cestu k tomu, jak vlastně to uchopit, jak to na sebe naskládat, jak se cítit autenticky a dobře.
0: A zase zpátky mířím k té sociální práci, tohle se tam neřeší. Tam se řeší úplně jiné věc.
1: Přesně tak, tam se řeší úplně jako fakt často prostě základ a basic a tím, že to byly lidi potřební, tak už jsem vyjmenovala jakoby to spektrum, kde jsme se pohybovali, takže opravdu tam se jednalo o úplně jinou jakoby pomoc. No,
0: nebo mám z toho člověk, promiň, úplně, když něco udělá pro toho druhého, je to jiný typ pocitu, než když třeba dobře oblékneš někoho, kdo zápasí celý život s něčím, anebo když pomůžeš potřebnému s něčím, co je vlastně jedna ze základních potřeb, ale je ztracený.
1: Já to mám asi jako dost podobně, že mě to tam, kde mě to uspokojuje vnitřně, tak je to prostě nějaká pomoc konkrétnímu člověku. A to už úplně jako jsem neřeším, prostě jestli je to doprovod k lékaři prostě, anebo jestli to bylo jako oblékání, to já mám jako podobně.
0: To je tvoje nastavení. Mm-hmm. S tím se člověk narodí, to získá doma, jak se mu to stane? To pečovatelství?
1: Asi jo, já jsem takový jako empat od přírody, bych řekla, takže jo, no. Mám to od narození, si myslím. Myslím si, že z části to mám jako i v sobě jako daný jako charakterově a pak asi možná odkoukáno doma nebo prostě v okolí člověk se nějak jako naučí prostě v tom chodit a vidí, co funguje. A já si troufám říct, že mám velkou úroveň mentálního servisu. My tomu doma říkáme mentální servis a to je takové to člověka opečovat, aby se cítil dobře, jít mu naproti. Mám trošičku pocit, že to jako fakt dneska je schopnost, o kterou lidi jako přicházejí, no.
0: Děláš to někdy i na úkor sebe sama?
1: Ne, nikdy. Ne, já to vždycky dělám na ferovku, když to tak cítím, tak to udělám, ale že bych já se ohýbala, abych někomu lichotila, tak to ne. To ne.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Natalie Bernard je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Oděvní designérka, stylistka někdejší. Ačkoliv teďka v písni, když jsme si povídali, ty samozřejmě nějaké myšky v hlavě máš.
1: Myšky tam.
0: Ono se to asi nedá opustit úplně na pořád.
2: To asi ne, když je to láska. A fakt já jsem prostě oblečením žila, že jo. Já jsem to vykládala minule, když jsme měli spolu ten rozhovor úplně od snad střední školy, když jsem jezdívala do Německa ke své rodině do Frankfurtu a teď tam byly ty korporáty a to u nás jako nebylo. Já jsem byla hotová z toho tenkrát, že jo. To je prostě spoustu let zpátky, 30 let třeba. Teď teda 4 roky pauza, ale přiznám si, že mám v hlavě jeden takový upcyklovaný projekt, který možná ještě uvedu v život. Akorát teď ve chvíli, kdy je člověk na těch prázdninách, tak trošku těžko se jako startuje, ta jednička se zařazuje. Tak jsem si uvědomila, že i tohle potřebuje nějaký svůj čas na to, abych mohla zpátky jako naskočit a nedělat na sebe ten tlak. Čekám na ten vítr do plachet, nějaké myšlenky tady prostě jsou a uvidíme, jak se nám ty karty vlastně odkryjou a rozhýbou teď. No. Já jsem aktivně udělala to, že jsem si to sepsala, já jsem velký spisovatel. Já totiž úplně všechno, včetně svých vizí a přání, tak a manifestuju, tak já si to píšu. Ten projekt mám jako sepsaný, já jsem si ho zkonzultovala s pár lidma, tam bylo velké nadšení, jako běž do toho. Takže já si myslím, že tohle jako tu, ten podstatný začátek mám a teď už to chce fakt jenom jako naskočit a vytvořit.
0: Já vím, že my jsme teď skočili už do fáze tvého žití, jo, a znova na nádechu po té události, se kterou ses musela popasovat, ale jestli ještě smím otočku zpátky, psala jsi třeba i tady věci, které se ti děly, vypisuješ se?
2: Vypisuju se. Já jsem fakt, jako, mě to dělá neskutečně dobře. Ta psaná forma, pro mě to až jako terapeutické, já se k tomu můžu vrátit. Já jsem si to fakt jako našla jako tu svoji tu. Já jsem zmiňovala, že potom, co Petr umřel, tak jsem nenavštěvovala prostě žádného terapeuta, ani neměla antidepresiva, nic, šla jsem do toho fitka a vlastně zároveň jsem si jako psala. Já jsem cítila, že kdybych potřebovala, že si o to pomoc samozřejmě řeknu, ale já myslím, že jsem si tím procesem jako prošla dobře. Ono fakt chvílema to bylo mega náročné, zvláště stavy, které já jsem neznala, když se člověk rozbrečí, ale úplně z ničeho nic. Úplně jako, že jedete v autě nebo stojíte ve výtahu a teď to přišlo. Teď jako obrovská úzkost. Já jsem třeba neznala předtím úplně tyhle ty stavy, takže jsem z toho byla na začátku docela taková vyplašená. No, navíc to není komfortní, když se lidi ptali, jo. Třeba ten první rok, když se pořád někdo prostě na něco ptal, já jsem jenom chtěla říct ahoj a šla jsem dál. Já jsem jako neměla chuť se tam jako sdílet někde, prostě na cestě, tak to bylo jako mega náročný.
0: Říká se, že rok je naprosto klíčový, protože tam je všechno poprvé. Poprvé jinak.
2: Ano. Poprvé narozeniny, poprvé Vánoce, no. Poprvé děti jdou do školy, poprvé na třídní schůzky jdete sám a tak dále. No. Všechno je poprvé. Ono, život má pro mě jednu neskutečnou jako úlevu a to je, že čas je relativní, že všechno přebolí. Ale v tu chvíli samozřejmě, když je člověk v tom, no, tak to jako nepomáhá.
0: A zkus to někomu říct.
2: No, tak... Přesně. Ale je to tak.
0: Hele, možná na tvém příběhu lehký návod pro nás všechny. Co říkat? Co naopak neříkat? Mm-hmm. Co pomáhá? Co mm-hmm. je úplně špatně? Mm-hmm. S čím je třeba mít trpělivost? Mm-hmm.
2: Já jsem si uvědomila, že mi neskutečně pomáhala věta, můžu pro tebe něco udělat? Můžu ti nějak pomoct? Jenom tahleta jedna a ne úplně, jak se máš, jak se cítíš, jo? Ale toto jenom, můžu pro tebe něco udělat? A to už jsem fakt byla třeba schopna říct, prosím tě, přines mi polívku, přines mi vývar nějaký nebo něco, protože byly fakt chvíle, kdy jako to nešlo. Takže toto si myslím, anebo někdy jenom s tím člověkem jako pobít.

0: když ten člověk má zájem, tak ho obejmout, ale být ticho. Být fakt jako ticho. Já myslím, že tam ty slova jsou úplně jako nadbytečná a že spíš ta blízkost toho člověka pomůže mnohem víc. To je moje zkušenost. No. Pár měsíců, když jsem jako truchlila intenzivně, tak mi došla jedna věc, že to nikdy neskončí. A že já budu vždycky, to už bude součástí mě, že tohle mě vlastně jako proměnilo.
1: Ať se rozejdeme s něčím hodně dobrým. Tebe potkalo něco hodně dobrýho. Jestli se smím ptát i na to, což je vlastně happy end tady tohle celého příběhu.
0: Je to velký happy end a jsem neskutečně ráda, že vlastně to můžu říct a můžu o tom mluvit takhle. Kačí, víš, jak se říká taková ta opravdová láska. Jo? Taková ta úplně, o které já jsem vždycky snila a věřila jsem, že existuje, ale já jsem ji nezažila do té doby. Ne tady tu. Tak se stalo, že 2,5 roku zpátky jsem se seznámila se svým přítelem Jiřím a to je ono. To je ono. S plným jako respektem. Dva lidi vedle sebe komunikují, tvoří, vyřeší si svoje traumátka. Samozřejmě, že to tam bylo, co se říká, si přitáhneme, že u partnera prostě přesně na té úrovni, aby nám tam cinkal. A když tohle můžete komunikovat, můžete s tím přítelem brečet, prostě on vás jako obejme a cítíte se v bezpečí. Jako za mě úplně nejzákladnější věc ve vztahu je bezpečí.
1: Co ti teda můžu popřát?
0: Já bych si přála, ať jsme zdraví. Opravdu, jako toto je za mě ta nejdůležitější věc, protože bez zdraví prostě nebude nic. Takže tohle si přeju a přeju si, aby jsme si fakt užívali víc jako teď a tady, než jako řešili, co bylo nebo co bude. A to se snažím dělat.
1: Moc děkuju za tuhle tu chvilku, byla, věřím, inspirativní, pro mě ohromně radostná. Těším se na jakékoliv příště s Natalií Bernard.
0: Děkuji moc, Katko.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Víte, co mají společného Petr Kotwald, Eros Ramazzotti a Valdemar Matuška? No přece, že nám všichni tři chlapíci a báječní zpěváci zaspívají ještě v stále dopoledním programu Českého rozhlasu Ostrava. Tak nejdříve Petr, potom Eros a pak Valdemar, pak tady budou další aktuální zprávy. No a po nich už také první hudební pošta tohoto týdne po 12. Těšte se, stále vám přeji krásný poslech.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Někteří zemědělci v Moravskoslezském kraji předpovídají nižší úrodu obilí než loni. Meteorologové varují před bouřkami. Zítra zasáhnou celou republiku. Opavské Přemyslovce připomíná další sběratelská medaile. Bude polojasno až oblačno a naměříme do 27 stupňů. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Zemědělci v Moravskoslezském kraji odhadují nižší úrodu obilí než minulý rok. V některých oblastech o více než 30%. Růst plodin ovlivnilo počasí. Podle ministerstva zemědělství spadlo v Česku v prvním pololetí nejméně srážek za posledních 64 let. Nedostatek obilí v Česku ale nehrozí, říká předseda Agrární komory Ostravsko Vilém Tomíček.
2: Obilí je nadbytek ještě z loňska. Zemědělci spíš mají problém s cenou. Je velice nízká cena obilí, komodit, všeho. Co se týká zase živočišné výroby a chovu dobytka, bude málo slámy, protože ty obiloviny vzhledem k suchu jsou i málo narostlé, málo vysoké, takže i té slámy pro dobytek bude málo.
0: Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Na celém území republiky je může už od 11 hodin dopoledne doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude taky silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. Letní festivaly v Česku výrazně zdražují ubytování v okolí. Například v Ostravě stál v červnu dvoulůžkový pokoj na platformě Airbnb běžně okolo 1600 korun na noc. Během červencového hudebního festivalu Beats for Love ale cena stoupla i přes 6000 korun. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek radí si ubytování zajistit v dostatečném předstihu anebo srovnat více nabídek.
3: Dívat se na to onlineové prostředí a hledat ubytování, které jim bude vyhovovat jak polohou, tak třeba i cenově. Pokud se jedná o hotely, penziony, pak je rozhodně nejlepší cestou obrátit se přímo na ten hotel, rezervovat napřímo, protože tam vlastně vypadává jakákoliv zprostředkovatelská případná provize.
0: Opavští numizmatici vydali novou sběratelskou medaili věnovanou knížeti Václavu I. Opavskému. Je to už šestý počin, který připomíná méně známou větev rodu Přemyslovců, potvrdil Viktor Wolf z České numizmatické společnosti. Jak dodává, mezi sběrateli je o medaile zájem právě z historického hlediska.
4: Problém většinové společnosti v České republice je v tom, že se domnívají, že čeští Přemyslovci vymřeli roku 1306 smrtí Václava III. A my se právě na to snažíme upozorňovat tím, že připomínáme opavské Přemyslovce, kteří vymřeli až roku 1521 smrtí Valentina Hrbatého, to znamená o více než 200 let později.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami, pravděpodobně i na horách. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. V noci čekejte polojasno až jasno, k ránu ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty mezi 16 a 12 stupni Celsia. Zítra přes den pak bude zpočátku skoro jasno, během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se budou na horách objevovat první přeháňky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde na území kraje. Nejvyšší teploty zítra 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor aktuálně v Karviné, v ulici Karola Šlivky na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré poledne a dobrou chuť k obědu, milí přátelé a vážení posluchači. Tady je Český rozhlas Ostrava a pondělní polední hudební pošta. Jako každý den po 12. hodině i dnes vám nabízíme možnost někomu zahrát na vaše přání. Popřejte všem Markétám a Margaretám, ty dnes slaví jmeniny. Popřejte někomu, kdo dnes slaví narozeniny, někomu vám blízkému a pošlete mu nebo jí písničku. Já se těším na vaše hudební přání a všechno to odstartuje Vítězslav Vávra jednou filmovou melodií. Tak hezký poslech a krásné pondělní poledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jako první dnes bude vybírat pan Marek. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás Českého rozhlasu Ostrava. Chtěl bych prostřednictvím vašich vel popřát a děkuji vám za výběr písničky. Chtěl bych popřát naší snaše Markétě Najvirtové z Poruby hodně štěstí, zdraví dnešnímu svátku, ať si užije svůj den a ať co v pohodě. Přeju za manželku Gabku, Zuzku, Matěje a i za manžela. Děkuji a hlavně za dceru Leontinku. Díky, naschledanou.
1: Mějte se hezky a děkujeme za zavolání, pane Marku, naslyšenou. Zdravíme Markétku, přejeme všechno nejlepší. No a zpívat vám, milá oslavenkyně, bude Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Naladěnu máte pondělní polední hudební poštu. Hrajeme vám na přání. Paní Olgu, teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dnes slaví svátek Markétky. Chtěla bych touto cestou popřát paní Markétce Dostálové z Velké Polomy. Milá Markét, já mám krátké přáníčko a ti slouží zdravíčko. Ať se ti splní všechny sny a prožíváš jen krásné dny. To ti přeje teta Olga, manžel Pavel s celou rodinou, obě babičky, děda a všichni přátelé a známí. Děkuji vám, pane Vítku, za písničku, přeji krásný den a brzy zase naslyšenou.
1: Budeme se těšit, paní Olgo, krásné pondělí i vám naslyšenou. No a oslovenkyni zpívá celkem 45 československých umělců. Nejhezčí dárek. Já.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Tak léto patří také letní prázdninová hudební pošta. Hrajeme vám na přání. Paní Janu, teď zdravím a vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, tady Jana z Heřmanic. Já posílám přání segře Markétě do Poruby, která má dneska svátek a má krásné jméno, a na její přání posílám tu písničku.
1: Tak a bude to písnička od Kabátu, takže segra je rockerka?
2: Bejvávalo.
1: Ale vzpomíná si ráda, ne?
2: Určitě jo.
1: Kabáti a malá dáma. Jano, to je moc hezké od vás, že jste si vzpomněla na sestru. My ji zdravíme a vám přejeme krásné pondělí.
2: Děkuju taky, děkuju moc.
1: Naslyšenou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: A také rádio, které vám plní písničková přání v hudební poště. Ondru, vítám ve vysílání. Dobrý den, Ondro.
4: Dobrý den, srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Ostrava a všechny posluchače. A dneska má svátek Markéta, tak bych chtěl popřát paní Markétě Bambuchové z Karolinky Heligonkářce a pořadatelce setkání Heligonkářů. Za dva týdny bude na Solaní, druhý ročník u Valu, u Šenku. No a chtěl bych jim popřát hodně zdraví, štěstí Božího požehnání, ochranu Panny Marie a její daří. No to jí přejí všichni přátelé a známí a celá její rodina. Rodina Valová z Hutiska Solance, dcera Andrea s manželem Pavlem, no a celá ostatní rodina.
3: Zahrají,
4: Bambuchová, ano. A pastor Čáková a všichni Heligonkáři.
3: Tak je to všechno? Ondro, jenom doplním, no tak nic nedoplním, doplním, že zahrají a zaspívají Moštenský pajtáši.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A paní Trutka na telefonu, dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny v rozhlase a všechny posluchače. Protože dneska svátek Markytky a Markety, tak posílám do Hatí paní Margit Čechačkové, Marketce Plačkové na Chruminu a Markety Machalové do Šilerovic. Posílám jim gratulaci z plné zdraví, štěstí, božího požehnání. Ať se mají dobře a ať ten svátek všichni dobře odbíte. Děvčata, mějte se krásně. Ahoj.
1: Děkujeme za přání, paní Trutko. Mějte se pěkně také. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Naladěnu máte pondělní polední hudební poštu, volá pan Karel. Vítám vás, dobrý den.
2: Krásný, dobrý poobědě, pane Vítku. Zdravím vás, celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, všechny posluchačů a celé rozhlasové rodinky. A sobotu mají drahoušky, drahomíry, meniny nebo sváte, jak tomu to říká. A já mám jednu, jmenuje se Drahomíra Durášová z Petřvaldu u Karviné. Přeji jí hodně, hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. Zdraví pevně jako křen, ať se jí splní každý sen. Kapse trošku drobných, ať má kolem se byli dobrých. Pevné nervy a všechno. Štěstí, zdraví a boží požehnání z celého srdce přeje Karel z Karviné. Děkuji vám za vyřízení, mějte se krásně a pěkný den.
1: Také vám.
2: I vám. Děkuji, naschledanou.
1: Naslyšenou, pane Karle, no a paní Drahomíru zdravíme. Petr Rezegý zaspívá k svátku.

0: velký dostup. A hodně štěstí, zdraví, hodně zdraví, protože ho má chopu podle mene. A aby ještě dlouho zdraví vydrželo, tak tady to je Kristina. A ještě to bych chtěla popřet paní Duži Tichové, ta má taky narozeniny, nebo měla už narozeniny, taky hodně štěstí, zdraví, Boží požehnání. A hlavně se všechno zdraví, protože obejma to zdraví nějak už trochu netouží. Takže je to Kristina, velký hoštík.
1: Děkujeme za přání, paní Kristýno. Nebylo úplně dobře rozumět, ale věřím, že to hlavní jsme zaznamenali. Zdravíme paní Růženu a paní Olgu. A děvčatům ano. Bude zpívat Karel Gott?
0: Ano, děkuji moc krát.
1: Mějte se hezky, naslyšenou. Děkujeme.

Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací

0: informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Paní Naďu teď zdravím, dovolala se do hudební pošty. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych chtěla popřát svému manželovi Lojzovi k jeho krásným narozeninám. Přeju mu hodně zdraví, štěstí, lásky. Přeju mu to dcera Růža s manželem Jardou, syn Lojza, dcera Naďa a vnoučata Vendulka a Honzík a manželka Naďa. Děkuji za vyhledání písničky.
2: Také děkuji paní Naďo za zavolání. Zdravíme pana Lojzu a ten má báječnou ženskou, je to tak?
3: Ano, a je to v Hlučíně.
2: Tak zdravíme do Hlučína. Mějte se, díky moc, naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A paní Jarmila na telefonu, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vítku, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. K dnešním meninám všem Marketka přejeme jen to nejlepší. Především paní Maugožatě Hečkové, Hečkulce Střince Horní Lištné. Milá Goši, v kalendáři vytištěné je dnes tvoje jméno. Tak ti přejeme srdečně, ať se máš celý den báječně. K meni na mnoho zdraví, štěstí, lásky od nejbližších, Boží požehnání a pohodu v kruhu rodiny ti ze srdce přeje dcera Lenka a syn Mirek se svými rodinami. Dnes je také den narozeninový pro pana Petra Kota Sestřince. Milý Petře, ke krásným narozeninám hodně štěstí, zdravíčka, po obědě čbanek piví s velkou dávku pohody, balík dobré nálady, mnoho věrných přátel mít, smíchem, vtipem nešetřit, k tomu lásku od nejbližších, Boží požehnání a pohodu v rodinném kruhu, ti ze srdce přeje celá tvá rodina, rodina Sokolova, rodina Valčuhova. A k přání obou oslavencům přejí také manželé Lipkovi Střince Dolní Lištné. Peťo, zdravíme také tvoji manželku Katarinku s Pavlinkou. Mějte se moc hezky a moc děkuji.
1: Paní Jarmilo, děkujeme za krásné přání. Oslavencům bude zpívat Petr Rezek, jak jste si přála.
2: Ano, děkuji moc.
1: A také vy se mějte pěkně, krásné pondělní odpoledne přeji.
2: Vy také, krásný den.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

světem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství. Přátelství, to je někdy víc než láska.

0: Po Petru Reskovi je před námi poslední písnička v polední hudební poště a paní Julie z Kravařkoutů zavolala. Dobrý den.
1: Zdravím vás, pane redaktore, a všechny posluchače, co tento krásný pořad poslouchají. Dnes posílám písničky pro pana Hermana Engliše, který dnes slaví narozeniny, a jmení nám pro tolik holek a pánu přeje. Markétě Peterkové, která má dneska jmeniny. Zítra slaví náš soused Kamil Svačina jmeniny. V pátek slaví moje netež Martina Bejblova z Mělníku. A v sobotu moje kamarádka Drahuš Kunzova jmeniny. Tak všem přeji hodně štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti v životě a k tomu boží ochranu přeje Julie s rodinou a všichni, kdo je znají a mají rádi. A vám děkuji, pane redaktore, za to, že jste mi to vzal, a přeji všem krásný sluný den a naslyšenou.
0: Děkujeme, paní Julie, také si mějte hezky, naslyšenou. Karel Gott bude všem zpívat Být stále mlád.

Karel Gott ukončil polední hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvilku 13. hodina další aktuální zprávy. No a po nich, protože je pondělí, si poslechnete pořad Osobnosti Česka. Oskar Hess dnes ve studiu přivítá zlatého olympionika a akrobatického lyžaře Aleše Valentu. A já přeji dobrý poslech a krásné pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Bylo let.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vláda projedná výstavbu malého modulárního reaktoru na Karvinsku. Ve Vratimově začne rekonstrukce nákupního střediska. Rožnov pod Radhoštěm vyzývá rodiče budoucích prvňáků, aby si požádali o příspěvek. Zítra bude polojasno až oblačno, postupně přehánky a bouřky. Naměříme do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. V Dětmarovicích na Karvinsku by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035.
3: Vláda musí odsouhlasit záměr budování malého jaderného modulárního zdroje bloku v regionu Dětmarovice. Pokud vláda odsouhlasí, tak budu v příštích dnech podepisovat smlouvu se společností Rolls-Royce přímo v Londýně, podobně jako jsme už podepsali v rámci Temelínu.
1: Stavbaři tento týden začnou s revitalizací nákupního střediska ve Vratimově. Budovu pro občanskou vybavenost na Frýdecké ulici čeká oprava fasády a střechy a výměna oken. Práce potrvají zhruba 5 měsíců a výjdou na více než 7,5 milionu korun.
4: Součástí revitalizace jsou také úpravy plochy s parkovištěm před hlavním vstupem. Většina provozoven bude po celou dobu fungovat. Lidé by ale měli být v okolí budovy opatrní. Dočasně bude také uzavřený boční vchod do městské knihovny. Z Vratimova František Kuča, Český rozhlas.
1: Rožnov pod Radhoštěm znovu připomíná rodičům budoucích prvňáků, aby si požádali o takzvané pastelkovné. O příspěvek na školní pomůcky zatím požádalo jen málo rodin, přestože žádosti město přijímá už jen do 31. července. Peníze dostanou děti, které v září nastoupí do některé z 5 základních škol, říká mluvčí města Adela Kousalová.
5: Rodiče dětí, které od září nastoupí do základních škol Vidická, Pod Skalkou, Záhumení, 5. května nebo Koryčanské Paseky, můžou získat příspěvek ve výši 1000 korun. Peníze mohou využít na sešity, psací a výtvarné potřeby nebo další školní vybavení. O příspěvek je potřeba požádat prostřednictvím portálu občana.
1: Ode dneška do neděle se můžete zapojit do akce Motýlí půlhodinka. Stačí za slunečného, ale ne příliš horkého počasí, alespoň 30 minut pozorovat, určovat a sčítat motýly. Nejlépe na rozkvetlých místech, jako jsou louky, zahrady anebo i městské parky. A výsledky pozorování pak zapsat do formuláře na webu motýlípůlhodinka.cz.
2: Počasí.
1: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno nebo jasno. K ránu se mohou ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Zítra přes den pak čekejte zpočátku skoro jasno, během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví přehánky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde a ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty budou zítra mezi 24 a 28 stupni Celsia. Na horách naměříte 18 až 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 56 na trase Ostravice-Ostrava na 58. a 5. kilometru u Hodoňovic se srazila 2 osobní auta. Dejte tam pozor. A pokud víte o dalších problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, Výjel Výčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, Když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tady Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestylovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přijela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit, ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná k tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na muscích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalítí adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že se to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě 1000000krát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco novýho, je to jenom dopadlý jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zas tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně, si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážeme žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme. Takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, okay, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli, kdy dopravili jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den, sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo, a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec.
1: Vůbec.
2: Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovouhle dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu, nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém. Takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobrý, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty potom ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takový to prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, teď to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Akrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak budu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že jo? Oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa. Aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B. Neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, ok, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo. A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
2: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat, studovat, studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu v 18, 19, já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachů, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mě něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu bych se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
2: Dá se to skloubit.
1: Dá.
2: Dá, jako nebavíme se. Jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, no, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
2: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
2: zatuhlí.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvílí problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky, kroky, kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože vy jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
2: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu, ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, oni jsou dospělí.
1: Ano, takže 22, už se vedou 23, sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dobře fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velký věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně?
1: Jo, nebo takhle.
2: Takže já jsem se jich nikdy neptal, takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bezesporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostat toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád jí bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Akrobat parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let, on tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej a od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe, mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění a vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až celý sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni

0: motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci, aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech, všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexi a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na, na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo a že i vás ta natura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
0: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa novým se naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní a potom teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
0: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 poté, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
0: Dlouhý seznam.
1: Dlouhý seznam?
0: Dlouhý seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, teď jsme podle mě ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleš, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
0: Děkuju. Díky za pozvání taky.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je 14 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Světlá hora na Bruntálsku opraví chodník do Andělské hory. Nové zážitkové programy pro děti připravilo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zítra bude většinou oblačno, postupně s přehánkami a bouřkami. Naměříme do 28 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Čerpací stanice od příštího týdne nebudou muset upravovat ceny nafty a benzínu podle státem stanovených cenových stropů. Vláda rozhodla, že regulaci cen pohonných hmot už nebude prodlužovat. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit tržním mechanismem. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit během zítřka. Výstraha platí pro celé území republiky až do 22. hodiny večer. Bouřky doprovodí přívalový déšť a kroupy. Objeví se taky silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Hlavně na jižní Moravě ale pořád hrozí sucho a teploty přes 30 stupňů Celsia, dodává meteorolog Pavel Borovička.
3: V úterý odpoledne očekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech silnou zátěž teplem. Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
1: Radnice ve Světlé hoře na Bruntálsku chystá rekonstrukci chodníku do vedlejší Andělské hory. Jde o téměř kilometrový úsek. Chodník poničila povodeň v roce 2024. Obec teď zpracovává projektovou dokumentaci a stavbu chce mít hotovou do konce roku, říká nezávislý starosta Světlé hory Alois Šimčík.
4: Dá se pro něj mít, protože my jsme udělali hned po povodních prvotní zásahy, že jsme to částečně opravili, ať je to schůdné, ale je to třeba kompletně celé opravit, ať už to vydrží zase nějakou dobu, ať to vydrží, i kdyby další voda přišla, tak aby to vydrželo.
1: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm rozšířilo prázdninový program pro rodiny s dětmi. Nově zavede děti za domácími zvířaty do Valašské dědiny a ve vybraných dnech zahrají v kostele svaté Anny studenti hudebních škol. Co dalšího muzeum přidalo, vyjmenovává mluvčí Pavlína Polášková.
5: Novinkou je tvořivý program Jak bezová větvička ožila. Děti si vyrobí loutku z bezové větvičky a zahrají si s ní divadlo. Leto na Hájovně zve děti do lesa na procházku s panem Hajným. A ve dřevěném městečku čeká příběhová hra o pacholku Divínovi, kde se po celé trase luští šifry a rébusy.
2: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno, k ránu se mohou ojediněle tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty mezi 16 a 12 stupni. Zítra přes den pak čekejte zpočátku skoro jasno, během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví přehánky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde na území regionu. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů, na horách mezi 18 a 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Horní Suché na Karvinsku v ulici Černá cesta havarovalo osobní auto do svodidel. S opatrností je místo průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Čtyři minuty po druhé hodině odpolední. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Vladimír Šmehlík vám přeje krásný den na Moravu i do Slezska. V následujících chvílích se společně vypravíme do Karviné, protože město připravuje nové turistické komentované prohlídky po historickém jádru a Andrea Brtníková ví detaily. Přijde přímo do studia a dozvíme se tak nové a zajímavé informace. No a v ostravské zoologické zahradě se zabydluje nový slon, připutoval k nám z pražské Troji. Jak se mu daří a proč je tady, tak to taky prozradíme v našich reportážích. Tolik aktuální nabídka nejbližšího vysílání a přeji vám krásný dobrý den s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Víte, kudy kdysi jezdila tramvaj přes historické centrum Karviné? Nebo co všechno ukrývá zdejší radnice na náměstí ve Frištátě? Po písničce vás pozveme na prázdninové komentované prohlídky do Karviné, do města nad řekou Olší.

0: Tak tohle je Miroš Birka a vy ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Se mnou ve studiu už sedí má milá kolegyně Andrea Bertníková, protože už zítra odstartují prázdninové komentované prohlídky historického centra města Karviné. Zájemci si s průvodcem projdou nejvýznamnější památky města, dozvědí se zajímavosti z historie a nahlédnou i do příběhů, které běžným návštěvníkům často zůstávají skryté. Prohlídky v Karviné pořádá městské informační centrum a Andrea ví více. Tak tedy hezké dopoledne, vítej ve studiu. Andreo, co všechno zájemci uvidí v historickém centru Karviné?
1: Dobré odpoledne, děkuji za hezké uvítání. No, uvidí toho strašně moc. Ta trasa začíná u kostela svatého Marka a končí také u kostela v povýšení svatého Kříže. Cestou průvodce zavede návštěvníky kolem historické radnice přímo na místě. Tam lidé můžou vidět původní i ten současný městský znak a to je vlastně výhoda téhleté prohlídky, chodí s fundovaným průvodcem z toho městského informačního centra a je to určitě něco jiného, než si o tom číst v knížkách. Prostě vidí to na dosah, mají to, můžou si to téměř sáhnout. Takže tam to pokračuje u té krásné radnice, zastaví se také u radniční věže a tam většinou lidé zpozorní, protože průvodce jim vždycky ukáže, tam na té věži je takový řetěz a ona to je připomínka toho, že v Karviné kdysi bylo to útrpné právo, takže to s tím souvisí. Nebudu si hrát na toho průvodce, až si to lidé dozví sami, ale to je opravdu věc, kterou málo kdo ví, že tam to útrpné právo v tomto městě bylo. Součástí prohlídky je také zastávka u Kašny. Tam se zase zájemci můžou dozvědět, že na náměstí kdysi bývala tramvajová točna i zastávky. Samozřejmě tím pádem uslyší také něco z historie tramvajové dopravy. No a pak se pokračuje kolem těch nově zrekonstruovaných historických domů. V jednom z nich právě to informační centrum sídlí. No a taky se můžou samozřejmě návštěvníci ptát na cokoliv o historii. Je to takové interaktivní, je to, jak říkám, je to něco jiného, než si to vyhledávat na internetu, jste pod širým nebem, je to něco jiného.
0: Je ta trasa náročná, zvládne ji každý?
1: Ne, vůbec není náročná, jsem se na to cíleně ptala i s ohledem na naše posluchače. Zvládnou to seniori, zvládnou to i třeba maminky z kočárky. Ono je to vlastně, když jsem to tak, ty Karvinsko znáš, je to tak jako kolem komína v uvozovkách.
0: Je to prostě kolem toho náměstí ve Frištátě.
1: Ano, je to rovinka, jo, nejsou to nějaké náročné terény, takže určitě bych řekla, doufám si říct, že by se lidé z toho nemuseli, co se týče kondice, bát, je to fakt vhodné pro každého a samozřejmě to tempo se přizpůsobí té skupině. Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo e-mailem v tom městském informačním centru. Vstupné je velmi lidové, 20 korun pro dospělého, 10 pro děti a taky mě zajímalo, kdo se účastní, tak třeba návštěvníci z sousedního Polska, tak ti takhle na tyhle ty ani nechodí, ti si rovnou objednávají celé, když přijede autobus a předem se domluví na svůj specializovaný termín, ale hodně z toho širokého okolí. Dětmarovice, Stonava, Havířov, Petrovice samozřejmě. A taky je to vlastně zpestření programu pro lidi z celé republiky, kteří jsou v tu dobu v karvinských lázních darkovských, protože tam se léčí lidé s pohybovým ústrojím vlastně z celé země a když potřebují zpestřit program, tak vlastně Karvinou se takhle může se kochat i lidé z celé republiky. Takže opravdu tu nabídku využívají často ti návštěvníci lázdí, oni se na to třeba chodí ptát do toho informačního centra.
0: Tolik pozvánka na prohlídku historického jádra Karviné, no my ještě můžeme doporučit, že kromě té komentované prohlídky určitě můžete navštívit tamní skvostný empírový Laryšův zámek přímo na náměstí a s ním spojený i zámecký park, tedy Park Boženy Němcové z Loděnicí. Andrea Bertníková byla ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Díky moc.
1: Já taky děkuju za pozvání. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: 14 hodin 19 minut, ladíte dobré odpoledne. Dnes s Vladimírem Šmehlíkem u výběhu slonů v ostravské zoologické zahradě se tentokrát zastavíme na naší pondělní návštěvě. Na nové prostředí se tam totiž zvyká nový sloní samec, který přicestoval z pražské Troji. Více řekneme za chvíli.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Tak tohle byly Kabáti a houby magický a vyladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Nový slon se zabydluje v ostravské zoologické zahradě. Připutoval jsem z Prahy, kam zároveň odcestoval ostravský samec. Proč? To už se od zooložky Pavlí Slavíčkové dozvěděla redaktorka Romana Kubicová.
1: Stojíme tady s Pavlou Slavíčkovou nad výběhem slonu. Pozorujeme ale odděleného jedince od stáda. Je to tedy onen nový samec, kterého jste přivezli, kdy a odkud?
2: Je to nový samec, kterého jsme přivezli z Prahy. Vlastně je to už skoro 14 dní, co jsme udělali výměnu samců. Tedy ráno jsme naložili našeho původního samce, který přicestoval původně do Zoo Ostrava v roce 2018. A vlastně stejný den ráno nakládali v Praze tady samce, kterého vidíte, a proběhla výměna v jeden den. Čili ráno se naložil jeden samec u nás, jeden samec v Praze. Někde na dálnici zhruba se patrně potkali a vlastně odpoledne proběhla vykládka.
1: Proč jste vlastně přistoupili k výměně samců?
2: Dlouhodobě máme právě od koordinátora chovu doporučení na rozmnožení jedné ze samic a vlastně úplně s tím předchozím samcem on neměl žádné pozitivní zkušenosti s pářením a dlouhodobě nám to tady úplně nefungovalo, takže po dohodě jak s koordinátorem, tak s kolegy z Prahy jsme se domluvili na výměně samců a přijel nám tady samec, který už má s pářením a vlastně jakoby má po sobě mnoho mláďat, takže má s tím hojné zkušenosti a doufáme, že se tady zadaří i u nás.
1: Každé zbližování, do kterého nechcete příliš zasahovat, musí probíhat pozvolna, takže jak dlouho zůstane ještě oddělený?
2: Tohle konkrétně záleží primárně na těch zvířatech, takže my samozřejmě pozorujeme, ale hlavně to souvisí i s tím, jak se chovají vlastně ve vnitřních prostorách, ve venkovních prostorách. Vidíme, jak na sebe reagují vlastně přes ty bariéry, které vidíme. A primárně to i závisí na řídí právě té samice, kterou monitorujeme. Teďka se vlastně dvakrát týdně odebírá moč a posílá se do německého centra, kde nám analyzují právě hormony a nějakou její připravenost pro to. A zároveň pozorujeme teda jejich projevy jakoby vůči sobě, zda jsou pozitivní, a ve chvíli, kdy vyhodnotíme tyhle všechny parametry, tak můžeme přistoupit k tomu spojování.
1: Která ta samice teda je uvažována jako budoucí sloní matka?
2: Je to teda naše prostřední samice, když tak řeknu, protože je tady matka s dvěma dcerami. A ta starší dcera, která má 29 roků, vlastně to je tamhle, co vidíte u drbadla, tak ta má už jakoby dlouhodobý doporučení právě na páření. Vlastně ona tady měla až do loňského roku syna, kterému aktuálně 9 let a byl loni převezen do zahrady v Ponskorfu, kde tady je teďka v bakalářské skupině a dozrává do dospělého samce.
1: Bakalářská skupina? To slyším poprvé. Co to znamená?
2: On je to vlastně taky úplně nešikovný překlad z angličtiny. Je to samčí skupina, samozřejmě mládenecká samčí skupina.
1: Na novém samci je vlastně zajímavé, že má opravdu mohutné kly a jeden z nich je trošičku jakoby nahnutý. Toto je jako nějaká danost nebo třeba se někde zapáčil a vyrostl mu trošku křivě?
2: Ona vlastně každý ten slon má ty kly jiné, protože ten předchozí samec měl vlastně výrazně mohutnější kly, ale byly vlastně fyziologicky rostlé, takže oba dva byly do boku. Byly to velké mohutné kly. Zatímco tento samec vlastně, když se mu nechají dorůst, tak oni se mu začnou křížit. Tím pádem má třeba i problém jakoby zvrat chovot, ale je to fyziologicky dané, není to nic, co by nějakým způsobem jako ovlivnilo. Mohly třeba vzniknout v mládí nějaké fraktury, které ovlivňují potom následný růst, ale není to jakoby deformace, že by to tak bylo. Ale samozřejmě nějaká péče toho potřeba.
1: Pak když je všecko klapne tak, jak má, samice bude vří, bude se dobře snášet s novým samcem, tak jak dlouho potom vlastně je samice březí, než porodí nové mládě?
2: Samice by měla být březí 22 měsíců, čili je tam ještě docela dlouhý čas na to se na to připravit.
1: Dodává Pavla Slavíčková, zooložka Ostravské zoologické zahrady a botanického parku z Ostravy, Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. 14 hodin 36 minut je pondělí 13. července. No a co v našem vysílání ještě dále nabídneme a budeme sledovat? Už

Pardubickém kraji. Po 19. hodině pak prostor dostane naše rozhlasová polská redakce a pravidelný pořad Vydařeňa. Zůstaňte s námi, posloucháte Český rozhlas Ostrava.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je vám minimálně 65 let? Pak si nenechejte ujít tuto sobotu Colors of Ostrava. O 12 hodin tam máte vstup zdarma a v 16 hodin se můžete u hlavní festivalové brány připojit k Českému rozhlasu Ostrava. Společně budeme ochutnávat místní atmosféru a taky si budete moci zasoutěžit o rozhlasové dárky. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Místo bojovky a stezky odvahy se učí poznávat kůži lišky, kuny nebo jezevce. Za dětmi z mysliveckého tábora na Vsetínsku se vypravíme v našem vysílání už za

0: Nástup odpočítávání a smečka loveckých psů mezi dětmi. Tak vypadá ráno na mysliveckém táboře v Krhové na Vsetínsku. Účastníci střílí z luku i ze vzduchovky a poznávají zvěř podle stop, dek i trofejí. A u vědomostního kvízu je zastihla i naše reportérka.
1: Děti se teď zbíhají ze všech koutů myslivecké chaty, protože mají nástup.
2: Budeme dělat teď poznávačku, kterou máte nachystanou tady. Jsou tam zhozy, jsou tam deky, plus navíc jsou tam obrázky zvěře, kterou běžně můžete potkat u nás v lesích.
1: Táborová vedoucí Michaela Cábáková teď dětem vysvětluje pravidla hry. Tak my se tady propleteme mezi loveckými psy.
3: Ti psi jsou tady kvůli tomu, aby si dokázali na ně zvyknout, že lovečtí psi jsou parťáci vlastně do nepohody.
1: Vysvětluje instruktor Štěpán.
3: Ti psi zase jsou rádi, že jsou mezi dětmi, ti jsou úplně spokojení.
1: Děti začínají hrát hru. Vy jste tady nejstarší. Proč jste se přihlásili na lovecký tábor?
4: No tak jsme venku pořád s kamarádama, můžeme si to udělat nové kamarády, je to super.
1: Vy jste tady takový mix menších a větších dětí, ty máš zelenou bundu ze stromečky. Co bys takový správný mladý myslivec měl už vědět, měl by znát?
5: Přírodu, různé druhy zvířat a takové.
1: Ty ses to všechno naučila tady na táboře?
5: Jo.
1: Nebylo by to lepší třeba na nějakém táboře s holkama, kde by se navlíkali korálky, malovalo?
5: Jo, možná trošku, jo.
1: Přiznává Veronika, přesto se ale pouští do soutěže. Teď aktuálně budeš poznávat trofeje.
5: Jo.
1: Michála Cabáková teď dohlíží na to, aby děti při táborové hře dodržovaly pravidla. Vy tady máte děti, které chodí přes rok do kroužku, pak je tady ale plno teenagerů, kteří se s tou myslivostí ani moc nesetkají. Přesto jsou do toho úplně ponoření.
2: Je to tak? Je to přesně tak? Jsou tady třeba 15-letí kluci. Já říkám, kluci, už změňte nějaký repertoár, nějaký jiný tábor. A oni, ne, nás to tady tak hrozně baví, my tady budeme chodit, dokud budeme moct.
1: Kterou z těch disciplín děti vyhlížejí?
2: Olympiádu, kde děti mají asi 5 disciplín. Je to střelba z luku, střelba ze vzduchovky, poznávačka, potom poznávačka v terénu, kde utíkají fakt třeba 4 kilometry a musí poznat zvířata, různé rostliny, byliny, stromy. A poslední je tady taková překážková dráha, takže na to se asi nejvíc těší.
1: A teď tedy sleduju týmy, které plní vědomostní kvíz.
2: Máme tady deky,
1: kůže, které jsou tady na těch lavicích.
2: Vyčiněné kůže ze zvěře, říká se tomu myslivecky deky. Jsou tady, je tady liška, kuna, jezevec a děti to mají poznat.
1: Vy tady taky poznáváte, tady i nejmladší účastnice. Kolik je ti let?
6: Ne. 3.
1: Fakt? Jo. A poznáš něco? Co to je?
6: Divoké prase.
1: Říká s přehledem nejmladší účastnice mysliveckého tábora, který se letos koná na myslivecké chatě v Krhové na Vsetínsku. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Za 5 hodin bude 15, za 5 minut bude 15 hodin, tohle byla Marie Rotrová, vyladíte Český rozhlas Ostrava. Česká republika příští týden uzavře smlouvu s britskou společností Rolls-Royce o přípravách malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích a Tušimicích. Známe podrobnosti, nabídneme ve zprávách.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: Bude 15 hodin, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Tereza Hájková.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Česko příští týden uzavře smlouvu se společností Rolls-Royce o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích a Tušimicích. Letní opravy škol v Třinci letos výjdou na 35 milionů korun. Záchranná stanice na Novojičínsku postavila rehabilitační výběh pro velké savce. Zítra čekejte přeháňky a bouřky. Naměříme do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Česko začne s přípravou malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Smlouvu v příštím týdnu uzavře s britskou společností Rolls-Royce SMR. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO, kterého kabinet podpisem smlouvy pověřil. Česko tak podle Havlíčka naváže na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně.
3: Česká republika se stává skutečně jedním z nejvýznamnějších aktérů na světě v oblasti přípravy malých modulárních reaktoru. Připravujeme již 3 lokality, které jsou dnes pod kontrolou společnosti ČES. Taky ČES by byla ta společnost, která by investovala.
1: První český reaktor by měl podle ČESu vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. Česká firma ve společnosti Rolls-Royce SMR drží zhruba pětinový podíl. Asi 35 milionů korun budou stát letní opravy škol v Třinci. Jednou z největších akcí je rekonstrukce střech mateřské školy v Sosnové za téměř 8 milionů korun. Přes 7 milionů bude stát i výměna rozvodu vody na základní škole Kaštanová. Jak doplňuje mluvčí města Stanislav Češlar, menší investice platí samotné příspěvkové organizace.
4: Ty zajišťují řadu běžných oprav a údržbových prací. Patří mezi ně především vymalby tříd a chodeb, opravy podlah, dveří či sociálních zařízení, servis technického vybavení, drobné zednické, elektrikářské nebo instalatérské práce nebo také údržba venkovních areálů.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy měl v Praze dopravní nehodu. Na křižovatce se srazil s autem, které převáželo krev. Českému rozhlasu to potvrdil sám Turek. Nemocniční auto po srážce skončilo na střeše. Předtím jelo podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se zapnutými majáky. Řidič sanitního vozu skončil podle Turka v nemocnici. Poslanci se nic nestalo. Bartošovická záchranná stanice na Novojičínsku postavila výběh pro velké šelmy. Má 3000 metrů čtverečních a sloužit bude pro zvířata, jako jsou třeba vlci a rysy. Plocha je rozdělená na několik částí a rehabilitovat tam může i více jedinců najednou. Velké šelmy ošetřují záchranáři velmi vzácně, říká ředitel záchranné stanice Petr Orel.
5: Předpokládáme, že tady budeme moct adaptovat nebo nějakým způsobem rehabilitovat i třeba nějakou spárkatou zvěř a podobně, prostě to, co bude, nebo třeba jezevci. Jde o to, aby se navykli zase na tu divočinu a navedli se na třeba na potravu přirozenou a pak mohly být do vhodných lokalit vypuštěny.
2: Počasí.
1: Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku skoro jasno, během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví přeháňky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde a ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor aktuálně na Bruntálsku. Na silnici číslo 57 u města Albrechtic havarovala 2 osobní auta. Právě se to tam vyšetřuje a jeden pruh je neprůjezdný. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava, tak tohle byly aktuální zprávy s Terezou Hájkovou. No a v následujících chvílích vás vezmeme třeba na Vsetínsko, protože sdílená kola si získávají i ve Zlínském kraji stále více příznivců. Nabídneme reportáž. Potom se vydáme do Poodří a podíváme se na to, jak probíhají investice na zámku v Nové Horce u Studénky. No a nabídneme i reportáž z natáčení zámeckého léta. Tak tedy krásné dobré odpoledne. 15 hodin 5 minut pondělí 13. července a Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A k náhodou, tak tohle byla Dara Rollins. Vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Sdílená kola si získávají i ve Zlínském kraji stále více příznivců. Využívají je nejen turisté, ale hlavně místní, kteří chtějí ušetřit čas na cestě do práce. Za malou chvíli vám z těchto míst nabídneme reportáž.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Zájem o sdílená kola na Valašsku roste. Města na Vsetínsku je začala nabízet zhruba před rokem, aby lidem usnadnila cestování mezi obcemi po cyklostezce Bečva. Vedle turistů si je oblíbili i místní. Využívají je při cestách po okolí a každý čtvrtý uživatel na něm dojíždí do práce.
1: A kam jezdíte?
2: Teď mám právě brigádu v Deze a jako když třeba občas zaspím nebo tak, tak prostě to kolo využiju a je to prostě dobrá věc.
1: Jako právě nasedá na kolo na stanovišti u vlakového nádraží. Zatímco on kolo vyzvedává, Štěpán ho odkládá. Právě dorazil z nedaleké Zašové. Dříve jezdil autem. Teď už si ale měsíc půjčuje sdílené kolo, aby se vyhnul kolonám na hlavním tahu kvůli přestavbě křižovatky.
3: Zašové teď ta doprava nebo ta situace taková poslední týdny, že jsem se rozhodl jezdit do práce na kole. Je to lepší, je to ve výsledku i daleko kratší a příjemnější cesta.
1: Vy si vezmete to kolo v Zašové, necháte ho ve Valašské Meziříčí.
3: V Zašové máme myslím 3-4 ty zastávky. Jedna z nich je přímo u mého baráku, takže to je úplně ideální.
1: Půjčit si kolo v jedné obci a nechat ho ve druhé jde hlavně díky cyklostezce Bečva. Lidi motivuje, ale ještě jedna věc. Meziříčí se do práce nebo k nádraží jede často z kopce dolů. Možnosti využívá i Petr, který pracuje pro největšího zaměstnavatele ve městě.
4: Záleží podle počasí.
1: Kudy jezdíte?
4: Od nemocnice.
1: Takže z kopce dolů, potom tady kolo odložíte a když potom máte odpoledne po směně.
4: Jedu zpátky do kopce, bohužel.
1: Setínce ke sdíleným kolům přidal později. I tam si ale lidé výpůjčky rychle oblíbili. Teď se nám kolo otevřelo. Kam na něm jezdíte?
5: Do zbrojovky, do práce, bo mně to přijde lepší prostě.
1: Podle radnice využívá sdílené kolo na cestu do práce každý čtvrtý, kdo si kolo půjčí, říká místostarosta Petr Kudlík z Hnutí ANO.
6: Úředníci, ty vím, že jezdí tady k městskému úřadu.
1: Rozhodli jste se třeba i nějak upravit ta stanoviště?
6: Spíš se posouvají jako z provozních a technických důvodů, jakože vadí to třeba v průchodu nebo tak. My tím, že tady ještě navíc se staví, jako na nové autobusové nádraží, tak je tam staveniště, takže moc toho prostoru tam nemáme. Ale máme u Věžáku, jak se tady říká na Vsetíně, tak je tam stanice, která je samozřejmě nejvíc využívaná tím, že to nejbliž tomu autobusovému i vlakovému nádraží a tam teda bývá chaos občas.
1: Jako zatím poslední město na Vsetínsku se k projektu sdílených kol připojil Rožnov pod Radhoštěm. Ve městě zatím chybí síť městských cyklostezek a tak tady lidé, podle mluvčí Adely Kousalové, jezdí právě po cyklostezce Bečva. Zájem o výpůjčky je mimořádný.
7: K současným 20 kolům přibylo dalších 10, takže obyvatelé mají k dispozici celkem 30 sdílených kol.
1: Sdílená kola si získávají lidi i v dalších městech Zlínského kraje. Často je využívají na cestě do práce, třeba lidé, kteří na nich nasednou na Otrokovickém nádraží a vyráží do centra Zlína. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: celým krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: 20 minut po 15. hodině, tohle je dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Vytírat podlahy zámku, tak to je opravdu fuška. Své o tom ví i kastelán zámku v Nové Horce na Novojičínsku. Zvlášť náročná je totiž taková práce, když se provádí po rekonstrukčních pracích. Za malou chvíli vám nabídneme reportáž.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Zásadní investici má za sebou zámecký areál v Nové Horce na Novojičínsku. Původní dílo, sídlo Fetrů z Lilie, totiž prošlo rekonstrukcí druhého patra. Prostory na jejichž renovaci dohlíželi památkáři prozkoumala s kastelánem Krištofem Hivnarem redaktorka Petra Štrimplová.
1: Druhé patro, to je v novém kabátě. Novohorecký kastelán Krištof Hivnar se mnou stojí v chodbě. Je to vlastně chodba před těmi...
2: My říkáme vznešeněji, my používáme foyer.
1: Ve foyer. A my se spolu díváme na luxusní točité schody, které vedou teda ještě o patro výše. Co všechno se tady v rámci té investice, pane kasteláne, provedlo?
2: V podstatě se vyměnilo a vymalovalo skoro všechno. Všechny podlahy, po kterých chodíme, byly vyrvané a položené zpátky. My teď stojíme na nových podlahách, ale ukážu vám potom dvě místnosti, kde se podařilo vytřídit a ze starých parket udělat novou podlahu. Veškeré to obložení vlastně dřevěné muselo být přebroušeno, někde doděláno, celý ten fládr, což je vlastně ta imitace toho dřeva, tak je taky vlastně nově udělaná. Nové to kovové na zábradlí, taky si s tím chlapi dali spoustu práce, než to očistili od staré barvy, natřeli to znovu rozvody. Energie jsou udělané vlastně zvlášť znovu vymalováno, byly opravené ty štuky na stropech, kde to bylo potřeba. A z řada práce není vidět, bylo velmi na půdě, byl vlastně odlehčen strop, tak, aby netrpěly tady ty klenby, ty nosné konstrukce, půda byla vyčištěna.
1: No, jak velký je to prostor, v jaké jakoby délce?
2: Nachytala jste mě na rozměrech, nevím, nespomenu si teď na přesné rozměry, ale jsou to stovky metrů. Můžu vám to říct na jednom rozměru, ve dvou jsme to minulý týden vytírali asi 3 hodiny.
1: No, tak... to je hezký údaj, jo, tak to se posluchač má šanci zorientovat. My bychom vyhopsali po tom schodišti krásné, mrkneme se nahoru.
2: Můžeme, ale nahoře nic neuvidíte.
1: No, ale jenom ať dopřejeme ten zvuk
2: toho vrzání.
1: S těmi schody se něco dělalo.
2: Ty jsou taky po kompletní renovaci. Vlastně byly rozebrány, přebroušeny, nalakovány znovu, ale nejsou určeny úplně k tomu, aby po nich návštěvníci chodili. Jednak vedou sice do dalšího podlaží, ale ve kterém není nic, jenom technické místnosti, právě tím, že došlo k odlehčení těch stropů, ale zároveň ono to ani není žádoucí, jsou prostě staré a dřevěné.
1: No a novohorečtí po nich běžně chodívali majitelé, byla to spojka mezi patry používaná?
2: Byla to spojka, ale ne majitelé. My totiž, dnešní člověk má tendenci vidět v tomto nejhezčí a nejvzácnější, co tu máme, ale pohledem, řekněme, 100 let zpět, je to vlastně trošku to nejlacinější, co tu mohli dát. Jsou to nepohodlné kulaté schody s nízkým zabradlím.
1: Užitkové
2: schodiště, protože nahoře by ani šlechta nebydlela. Ano. Tam je v zimě zima a v létě je tam horko pod střechou, takže tam spíš bydlelo služebnictvo a myslím si, že paní hraběnka po nich třeba ani nešla.
1: Vidíte, jak to na Šince klame. Tak já nebudu hopsat až nahoru, ale jestli teda mi to dovolíte, tak do aspoň části toho schodiště se protočíme.
2: Klidně běžte.
1: Jo, mám to projít až nahoru. Člověk totiž tady získává trochu jinou perspektivu. Dívám se na ty vaše opravy, to všechno, co jste vyjmenoval z té výšky. Tady se nám proměňuje akustika. Tady už to není takové rozlehlé klenutí. Tak. Hezká spojka. Tak tady se návštěvník nedostane, tak jsme mu to zprostředkovali aspoň takto. My se půjdeme podívat do těch místností, jak jste říkal, kde skládáte tu novou podlahu z toho starého. Takže kráčíme opět po schodech dolů. Toto se dá teda rozebrat schod po schodu.
2: Jo, víte, že to je na sobě pěkně jak skládačka.
1: Tak, no řeknu vám, ale vytírat bych to nechtěla.
2: No už jsem si pomalu napsal žádanku na větší mop a třeba by koncem roku mohly zbýt peníze na nějaký přístroj. Jo. Jinak moje oblíbená část, uvidíme, co s ní uděláme, je tady. Vy jste si mě před chvilkou fotila, tak pak tam můžu vyfotit já vás tady v tom okně, aby šlo světlo na schody na půdu, ale mi to přijde jako krásný barokní fotopoint.
1: Jo, tak počkejte, to já udělám obrázek vám. Tak uděláme kastelánovi fotku, kterou vy uvidíte v přiložené galerii.
0: A do interiéru zámku v Nové Horce se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vrátíme zase po písničce s kastelánem Krištofem Hivnerem. Projdeme další část renovovaného druhého patra zámku. Nakoukneme z patra třeba do oratoře zámecké kaple.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Spoustu odborné řemeslné práce obnášela rekonstrukce druhého zámeckého patra v Nové Horce. Z původních parket se třeba skládaly nově podlahy, odkryly se zazděné prostory a renovací prošlo i obložení a štuky na stropě. Zámek je majetkem Moravskoslezského kraje a po opravě by tento interiér mohl mít nové zajímavé využití. S kastelánem Krištofem Hivnarem natáčela v Nové Horce Petra Štrimová.
2: A my jdeme druhým patrem dále. To je plochy a plochy. Tak
3: teď
2: ty metry.
3: Dostáváme do hraběcí ložnice.
2: Ano.
3: Tady byla pracovna pana hraběte a jeho vlastně soukromé pokoje. Takže když se vybíralo, tak teď jdeme skutečně po originál podlaze, která byla rozebrána, přebroušena a takhle do mozaiky poskládána zpět. Pohled, který taky doteďka většina navštěvníků zná jenom ze spoda.
2: Jaké je to dřevo?
3: Myslím si, že dub. Mm-hmm. Tak jenom ze spoda vždycky lidem říkáme, za těma dveřma jsou hraběcí ložnice a pan hrabě vstupoval vlastně na oratoř a neúčastnil se osobně, že by se šel dolů mezi prostý lid, ale účastnil se vlastně bohoslužby tady z té oratoře.
2: Já jsem přestala mluvit, protože žasnu. Tak jsme v oratoři a kastelán Krištof Hivnar sundává opatrně prosklené okýnko.
3: Okýnka, oni do všecky sundali v tom takový ano. Systém protizávaží, takže když pan hrabě chtěl, mohl si to dát dolů, mohl něco říct nebo lépe slyšet a tak dál. Když ne, tak to zase opatrně.
2: A jsou tady vlastně barevná skla z té oratoře, která směrem do té kaple vedou. No malebný prostor to je. Tak z oratoře se vracíme zpět do ložnic. A
3: co se třeba podařilo odkryt během těch rekonstrukcí, tak byly třeba i tady ta topeniště. Ty byly zazděné, tak to se pak na pokyn památkářů vlastně se to odkrylo, přiznalo se to, ještě nás na to čeká nějaké sklo nebo zdobná mříž. Co taky není přístupné nebo nebývalo, tak je tady to vlastně schodiště, taky pracovní, to bylo dlouho, po celou dobu bylo zazděné nebo dole zastavěné prostě, aby se tady nechodilo, je celé vyměněné. A je to vlastně taková spojka právě, že pod náma byly pokoje správce,
2: ano.
3: Takže ten vlastně tady to měl zkratku k hraběti, když potřeboval tady hned vyběh, tak to bylo takové pracovní
2: schodiště. Takže tajemný zazděný prostor, který se vám takto vyloupl, hezké. No a my vlastně procházíme prostory, které jsou po té renovaci, ale úplně prázdné. Počítá se s nějakým vybavením?
3: Je to náročná otázka. Je zpracovaný projekt
2: ano.
3: Na, řekněme, vznik kulturně kreativního centra, tak aby tady byl samozřejmě koncertní sál, k tomu obslužné místnosti i nějaké tvořivé tvůrčí dílny, ale v tuto chvíli se na to schánějí peníze. Uh-huh. Jsme majetkem kraje, takže krajští investičáci nebo řekněme úředníci se snaží sehnat peníze tak, aby ten projekt byl realizován. Co můžu říct, asi nepočítá se úplně s tím, že by tady vzniklo, řekněme, barokní vybavení zámku, že by tady vyrostl další zámek, jako třeba Kunín. Tolik sbírek Muzeum Novojčínska nemá.
2: Ano.
3: A není to ani ambice, jo, vytvořit další, když to řeknu,
2: historizující prostor.
3: Historizující prostory.
2: No a my hledáme ty podlahy, které vy jste...
3: Ne, ty už po těch jsme
2: ty
3: šlapali.
2: Ty už jsme šlapali, co vy jste dávali?
3: Aha. A potom tady.
2: A potom tady. A to je teda podlaha, která byla jinde, rozebrala se a vy jste ji...
3: No ona v podstatě, to jsou zbytky z celého druhého patra. Na celém druhém patře se vyrvaly podlahy, vybrali se ty kousky, které byly vhodné k přebroušení a pak se vlastně vyskládaly z nich zpátky. Takže z celého druhého patra se podařilo zachránit jenom dvě místnosti, nebo se skládat znovu aspoň dvě místnosti.
2: A to znamená zbytek?
3: Jsou prostě dneska dnešní
2: jsou
3: normálně
2: repliky,
3: moderní repliky.
2: Udělané ano. Podle starých vzorů.
3: Ano, tak. Přesně tak.
2: Pěkné to máte. Poznal by to člověk? Asi poznal. Tady.
3: Tady ty jsou tmavší a je vidět, že oni už to nešlo to víc ani vybrousit. Oni jsou fakt tenké, přebroušené.
2: Krásné. Co ještě uvidíme?
3: To jsou původní fotky z druhého patra. Tady je vlastně schodiště a tady je to tak jako nejvíc. Tady to patro. Jo, že teď my vlastně stojíme tu stojíme. Je to vlastně pohled tam z té strany.
2: Ano, ano. A to si může návštěvník prohlédnout. Jsou to fotografie vyskládané na parapetu, zalaminované, aby si udělal trošku obrázek, jak to teda vypadalo, dejme tomu to století
3: zpátky. No, tady jsme zrovna třeba v té hraběcí ložnici, že v té první místnosti.
2: Tak připomeňme ještě jenom dvěma větami, kdy tady ty interiéry ještě existovaly a kdy už pak Nová Horka získala úplně jiné využití.
3: Vlastně ty fotky, na které se díváme, jsou z konce druhé světové války. Datované jsou 1944 a hned vlastně na začátku roku 45 už tady Fetrové nepobývali. Byli německý rod, takže tušili, že s nima nebude nakládáno úplně nejlíp, takže odjeli do Vídně, no a potom už ten zámek převzal stát a začalo zabavování, asi i částečné rabování, přidělování a tak dál. A zámek pak hned asi od roku 47 začal fungovat jako ústav.
2: Kastelán Krištof Hivnar, z Nové Horky Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je 3:15 a 1 minuta, vyladíte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Celé prázdniny v našem vysílání pro vás máme připraveno Zámecké léto. Jeho další zastávka vás čeká už za malou chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 15 hodin 49 minut. Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Také letos je naším průvodcem František Kinský, kterému teď předávám slovo. Tak schválně, kam nás dnes pozve?
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo pět nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnil od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek vršku kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavním prostoře Náchodského zámku, je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna a sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho, generála 30. války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký?
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Blíží se 16:00 odpolední, tohle je Český rozhlas Ostrava. V krajském městě v Ostravě vrcholí přípravy na festival Colors of Ostrava. České dráhy budou také posilovat kvůli festivalu regionální spoje. Podrobnosti sdělíme ve zprávách v 16:00.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Regulace cen paliv skončí v neděli. Vláda už ji nebude prodlužovat. České dráhy posílí regionální spoje kvůli festivalu Colors of Ostrava. Opavské Přemyslovce připomíná další sběratelská medaile. Zítra čekejte oblačno, přeháňky a bouřky. Naměříme do 28 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Podle ní už trhy na konflikt na Blízkém východě tak drasticky nereagují. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat.
2: Ta eskalace není úplně vyřešena, ale už na to ty trhy tak nereagují. To znamená, proto jsme se rozhodli i pod vlivem okolních zemí od toho ustoupit. Tak já se chci sejít tento týden se zástupci asociace petrolejářů, s těmi největšími hráči na trhu, a já věřím, že nikoho z nich nenapadne rychle se nějak snažit zahojit.
0: Vláda začala denní cenové stropy nafty a benzínu nastavovat v první polovině dubna. Nejvyšší soud odmítl dovolání Daniela Gregora, který v Ostravě Zábřehu po banální slovní roztržce ubil k smrti kolem jdoucího. Za vraždu si odpiká 16,5 roku ve vězení. Nejvyšší soud rozhodl bez veřejného jednání, zjistila ČTK z justiční databáze. Plné odůvodnění zatím není dostupné. Vražda se stala v říjnu 2024 v ulici Patrice Lumumby. Návštěvníci festivalu Colors of Ostrava už vykoupili speciální Colors Express Českých drah. Poslední místa zbývají pouze pro zpáteční cestu z Ostravy do Prahy v neděli 19. července. Jak doplnila mluvčí národního dopravce Vanda Rajnochová, pro hudební fanoušky budou každou festivalovou noc zajištěné zvláštní regionální spoje.
3: Po skončení festivalového programu budou od 16. do 19. července vypraveny ze zastávky Ostrava Střed speciální noční rozvozové spoje ve směru Opava Východ, Štramberk, Návsí a Frýdlant nad Ostravicí.
0: Opavští numizmatici vydali novou sběratelskou medaili věnovanou knížeti Václavu I. Opavskému. Je to už šestý počin, který připomíná méně známou větev rodu Přemyslovců, potvrdil Viktor Wolf z České numizmatické společnosti. Jak dodává, mezi sběrateli je o medaile zájem právě z historického hlediska.
4: Problém většinové společnosti v České republice je v tom, že se domnívají, že čeští Přemyslovci vymřeli roku 1306 smrtí Václava III. A my se právě na to snažíme upozorňovat tím, že připomínáme opavské Přemyslovce, kteří vymřeli až v roku 1521 smrtí Valentina Hrbatého, to znamená o více než 200 let později.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno, teploty kolem 14 stupňů. Zítra přes den pak čekejte zpočátku skoro jasno, během dne oblačno a už kolem poledne se na horách objeví přeháňky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde v regionu a ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty budou zítra mezi 24 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na D56 na 50. kilometru u Sviatnova ve směru na Frýdek-Místek havarovalo osobní auto s nákladním. Projíždějte opatrně. A pozor taky v Opavě. Na nádražním okruhu se srazilo osobní auto s motorkou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den v tomto teplém dni.
5: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
6: Dneska je 13.
5: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
1: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou, ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, mi bylo asi 25, tak jsem byl na nějaký zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou a říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumíme.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá.
1: Ano.
0: No? Vy jste to taky režíroval.
1: No ano, ano, tak ano.
0: Režíroval. Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle půjdou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celém tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se si bon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, a ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů,
1: ano.
0: Tam, kde končí záda. A samozřejmě mě si to získalo velký obdiv Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako speváci nepodléháme žádným módným vlnám. My nespěváme všelijaké ty amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom cudzie slova.
2: Ano.
3: Ozrejmit jich.
2: Ano.
3: Například, čo já vím, Hemendex.
2: Ano.
3: Eo ipso. Postmodestam judentutem, myslím. Funikula.
2: Inteligent.
3: Se si bon. Moment, čo je to?
2: Ježíš Mária. Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemůže být koženka toto.
2: Strašně. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
4: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
5: Bonsoir.
4: Comment ça va?
5: C'est.
4: C'est, qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
5: Si.
4: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, chiarete, perché?
2: Dovrei, cioè, ne rozumiem ani slovo.
5: Bon.
4: Ah, c'est si bon, oui, oui.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Tri slova záhadné.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Koho z vás napadne?
2: To se nedá vydržat.
5: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepší jako televízia.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Nerobím paniku.
2: Kam se hrabe večerníček?
5: Listujem slovníku.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: A hľadám c'est si bon. So

0: valise.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: A já už musím jít.
1: Ještě nie.
0: Spomám a c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, tomu opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Waldštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj, to na pohled,
3: tak to jsou To jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžem připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: Ano, a nebo hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žerty.
3: Ano, a my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni tam nepustěj a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No, jak je možný, krásně jste to domluvil.
3: Ano,
2: no,
3: to hezký, bylo rychlý.
2: Hezký. Kdo umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Hránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba
2: zdravíme
4: dva.
2: Vás oba.
4: Zdraví. Mm-hmm. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: I taky, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Mm-hmm. Robert Pará 7. Zdravím všechny posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
5: A chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník, zdraví dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu 731 800 900?
7: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, skoro kolega, herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože dcera na mě tady povídala, víte,
3: no jo,
8: já
3: to
8: jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Dcera to narušila, to hlasování skoro, no.
3: Zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Čili lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: Ty. A mohli byste nám teraz predvěst, mal by som takú prozbičku, kebyste nám predvědli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadriadal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký no, dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
9: No čo, no, varím, my nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec, tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No, ale tak to teda... No, dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No. Ja len 39.
10: No, tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: Ale ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca... No tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúni.
10: Čo si to povedala?
9: Ne, nevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúvaj, ti takú trestnem, že ti dolávam hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No tak to, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolávam hnáty, ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, kňažko.
10: No, vidíš ty.
9: A však kto se vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hred prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, kňažko?
10: Nie. Radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, kňažko, potýkajme si. Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
10: No, poď. Ja radšej pôjdem.
9: Poď si zadnú.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem. Nie,
9: a kam by si chodil?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sa ty si.
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však a ja ne, to odpodívaj.
10: Ale ja mám neodkladné, naozaj.
9: Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si.
10: No s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
9: No teda, títo herci. Koľko je okolo toho kriku a keď príde nalamaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovenština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase?
3: To se ne, nestalo.
2: To nepovozujete takhle.
3: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba.
3: Nie je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hráči Nasky svůj báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
11: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě po každý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se s Deňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Nehoří!
4: Právě, že hoří.
3: Co se stalo?
4: No vy to tady máte dobrý ještě.
3: Co se stalo?
4: Hoří barák. Ty pod váma ty už jsou jak důlní kanáři.
3: A co mám dělat?
4: No nic, co se dá dělat, no. Ty, oni ještě se hejbou teda, nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
3: A jak jste se sem dostal vy?
4: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra, jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím voň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prvý. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
3: Ježišmarja.
4: To je den.
3: Voda.
4: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
3: Ani ho nemám.
4: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Vezva.
5: Děkuji moc, díky.
4: Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Vláďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, zomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom zomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, zomb, mrtvá kouka, no proto.
3: Vy jste cynik. Zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
4: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kucí. A já si zmůžu sám pendrek.
3: Co budu dělat?
4: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula ein zwei.
3: No dovolte v takové situaci.
4: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
3: Radši vy myslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
4: Nás, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Vence, jo. Ten měl problémy dlouho toho, s tím.
3: No.
4: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde. A tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám. Rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo. No, jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frér letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si. Ono rozkop dveře a říká, že tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím hasič Zdeněk Izer, když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále. Znovu se nám objevila hospoda,
2: ano.
1: Pane Knope, a to je i vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přifařil. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Máme nějakou historku z natáčení Hospody? V letech 96-97 to běželo, jenom připomeneme.
2: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hýbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli.

0: děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom hrál.
1: No prosím, co všechno nezbytné
0: byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a ta už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
0: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
0: Ne, to samozřejmě v každém díle byl snad někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub,
0: ano.
1: Který vymýšlí různé věci.
0: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potněšil, tak to tam samozřejmě bylo všechno jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
0: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. Mm-hmm. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn. Mm-hmm.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Bekem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: Jo, máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo. Halo. Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka a ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Magda Vašáriová na tom karnovalském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano. My tak máme rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko? Pana Beka jste chtěla. Pana už Beka. To mám tam. Dobře, nashledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, Míla, ale ne z Prahy 8, ale z Přerovu z Dířněná. A já bych byl, pan Knop bude asi souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma.
5: Ano.
7: Chce Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že ano. Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Beka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló?
8: Dobrý den.
3: Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalína.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak my říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitě takový závažnosti jeho projevům a tak, že je to, někdy je to velice milý.
11: Vy tady mluvíte o režisérech, my máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s věčným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hejte, jak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a Teď asi bylo za 10 minut půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhas, lidi padali na hubu přes jídle. Prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový... Z toho se už ale nedostali ani do konce, ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádhernýho a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný a já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím o dolčí bačího langvide carece mentrio. Já se to tady naštudoval, no a ten pes jak šel k těm generálkám, no tak ty to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, že já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. No lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, teď mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou Cmíral.
10: Tam se jiný pes.
11: Ten to vydržel.
10: To máš pravdu, pes na jeviště je jiný důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 200 korun večer, no. Měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla a ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatý, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku, nádherný. A už my jsme nepromluvili. Miloš Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Za posledních 10 týdnů pohonné hmoty v Česku zlevnily. Poslanec Turek měl v Praze dopravní nehodu, srazil se s nemocničním autem. Starobělská myslivna má po rekonstrukci modernější kuchyňské zázemí. Zítra přijdou přehánky a hrozí i silné bouřky. Naměříme do 28 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Pohonné hmoty za posledních 10 týdnů v Česku zlevnily, vyplývá to z dat společnosti CCS. Ceny benzínu klesly přibližně o 3 koruny za litr. Včera ho lidé natankovali průměrně za 39 korun a 89 haléřů. Nafta za posledních 10 týdnů zlevnila o přibližně 6 korun za litr na průměrných 36 korun a 75 haléřů. Zdražení mohli řidiči na čerpacích stanicích zaznamenat v minulém týdnu, kdy oproti zbytku sledovaného období ceny obou pohonných hmot lehce vzrostly. Stavbaři tento týden začnou s revitalizací nákupního střediska ve Vratimově. Budovu pro občanskou vybavenost na Frýdecké ulici čeká oprava fasády a střechy a taky výměna oken. Práce potrvají zhruba 5 měsíců a výjdou na více než 7,5 milionu korun.
4: Součástí revitalizace jsou také úpravy plochy s parkovištěm před hlavním vstupem. Většina provozoven bude po celou dobu fungovat. Lidé by ale měli být v okolí budovy opatrní. Dočasně bude také uzavřený boční vchod do městské knihovny. Z Vratimova František Kuča, Český rozhlas.
2: Poslanec Filip Turek za motoristy měl dnes odpoledne dopravní nehodu. Na křižovatce v centru Prahy se srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. To po srážce skončilo na střeše. Turkovi se nic nestalo. Řidiče sanitního vozu ale záchranáři převezli do nemocnice se zraněním, říká policejní mluvčí Eva Kropáčová.
5: Došlo k vážné dopravní nehodě, kdy řidič s převozovým vozem sanitním projížděl křižovatkou se zapnutým výstražným a světelným znamením a následně došlo ke střetu s dalším projíždějícím vozidlem. U řidiče osobního motorového vozidla byla provedena orientační dechová zkouška a to s negativním výsledkem. Druhý řidič byl převezen do nemocnice, ta bude provedena následně.
2: Myslivna v Ostravské Staré Bělé má po rozsáhlé rekonstrukci nové kuchyňské zázemí. Objekt, který slouží myslivcům i pro řadu společenských akcí, se po více než 40 letech provozu dočkal modernizace. Obnova přinesla nové vybavení i kompletní výměnu technických rozvodů.
6: Na obnově kuchyně se z velké části podíleli členové mysliveckého spolku Brigádnicky. Rekonstrukci podpořil obvod částkou 100 000 korun. Spolek chce pokračovat opravou střechy a modernizací sálu. Z Ostravy Andrá Brtníková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku skoro jasno. Během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví přehánky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde v regionu a ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách naměříte do 22.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Havířově v ulici Petřvaldská se srazila dvě osobní auta, s opatrností je místo průjezdné. A pozor taky ve Studence na Novojičínsku. Osobní auto s nákladním havarovalo v ulici Poštovní. Pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: 4 minuty po 17. hodině. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. A jaká témata v následující hodince budeme řešit? Zhrneme to nejdůležitější, co se dělo v Moravskoslezském kraji. Nebývale suchý rok začíná se podepisovat na úrodě zemědělců. Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojčínsku dokončila stavbu výběhu pro velké šelmy. A slon z pražské zoologické zahradě si začíná zvykat v Ostravě. V Karviné pak finišují přípravy na prázdninové komentované prohlídky historického centra. Tato témata nabídneme v následující hodině už za malou chvíli.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
7: Nosím černý brýle.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku. Kontrakt má v příštím týdnu podepsat s britskou společností Rolls-Royce SMR. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Podle něj tím Česko naváže na už zahájené přípravy stejného zařízení v Temelíně. Zemědělci v Moravskoslezském kraji odhadují nižší úrodu obilí než minulý rok. V některých oblastech o více než 30%. Růst plodin ovlivnilo počasí. V prvním pololetí v Česku spadlo nejméně srážek za posledních 64 let. Další podrobnosti přidáme v této hodině. V Opavě je ode dneška omezený průjezd centrem města. Důvodem je výměna trolejového vedení od křižovatky ulic Sněmovní a Praskova směrem k Dolnímu náměstí. Až do 26. července budou současně silničáři měnit asfaltový povrch v ulici Mezi trhy. Celým úsekem projedou jen autobusy. Stavbaři tento týden začnou s revitalizací nákupního střediska ve Vratimově. Budovu pro občanskou vybavenost na Frýdecké ulici čeká oprava fasády a střechy a výměna oken. Práce potrvají zhruba 5 měsíců a výjdou na více než 7,5 milionu korun. Většina provozoven bude po celou dobu fungovat. Návštěvníci festivalu Colors of Ostrava už vykoupili speciální Colors Express Českých drah. Poslední místa zbývají pouze pro zpáteční cestu z Ostravy do Prahy v neděli 19. července. Jak doplnila mluvčí národního dopravce Vanda Rajnochová, pro hudební fanoušky budou každou festivalovou noc zajištěné zvláštní regionální spoje. Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku postavila výběh pro velké šelmy. Má 3000 metrů čtverečních a sloužit bude pro zvířata, jako jsou třeba vlci a rysy, uvedl ředitel Petr Orel. Plocha je rozdělená na několik částí a rehabilitovat tam může i více jedinců najednou. I tomuto tématu se budeme věnovat v následujících minutách.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
2: To byl souhrn Terezy Hájkové. Nebývale suchý půl rok se začíná podepisovat na úrodě zemědělců v Moravskoslezském kraji. V některých oblastech předpokládají propad o desítky procent ve srovnání s minulým rokem. Na pole se vydáme za malou chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a Den v kraji, tedy to nejdůležitější, co se 13. července stalo v Moravskoslezském kraji. Zemědělci v Moravskoslezském kraji předpovídají nižší úrodu. Naproti tomu jde také předpoklad Českého statistického úřadu ze začátku měsíce. Podle odhadu může být úroda až o 17% horší než minulý rok. A souvisí to mimo jiné s počasím. Podle ministerstva zemědělství spadlo v první polovině roku 2026 nejméně srážek za posledních 64 let.
1: Prostě pšenice, která prostě trpí tím suchem, není takhle vysoká. Je to v podstatě o těch 30-40% nižší.
2: Petr Brec je agronom jedné farmy v Brumovicích na Opavsku. Vyvezl mě kousek nad vesnici na pole pšenice. Za normálních okolností by mi měla být zhruba po pás. Teď ji mám ale pouze nad kolena.
1: Nemá z čeho vytvořit ani tu hmotu potom do toho výnosu.
2: Petr Brec teďka vzal jeden klas a ukazuje mi, jak vypadají zrna. Tady tohle, tak by to mělo nějak vypadat.
1: Ano, tak takhle nějak to baculaté by mělo mít to zrnko, kdyby bylo všechno úplně v pořádku, tak jak má. Ale třetina těch zrnek je vidět, že nejsou tak široké a navíc jsou ještě dvojbarevné, že tam nedošlo k uložení veškerých škrobů, takže je předpoklad, že tam nebude ani tolik lepku pro to zpracování v kremlinech.
2: Podobné potíže už teď pozoruje i Jiří Michalisko, který má farmu v nedalekých Jakartovicích. Výnosy tak budou pravděpodobně nižší a úroda chudší.
3: Myslím si, že propad výnosů bude mezi 20 až 35%. Některé porosty díky teplotnímu stresu a suchu nebude možné sklidit vůbec.
2: Podle předsedy Agrární komory Ostravsko Viléma Tomíčka se můžou výnosy lišit region od regionu. Dodává, že obilí je v Česku nadbytek ještě z minulého roku a není třeba se obávat jeho nedostatku.
4: Co je důležité, co se týká zas živočišné výroby a chovu dobytka, bude málo slámy, protože ty obiloviny vzhledem k suchu jsou i málo narostlé, málo vysoké. Takže i té slámy pro dobytek bude málo.
2: Žně ale teprve začínají a úplně jasno bude až po sklizni. Z Moravskoslezského kraje Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji. She's crazy like a fool.

0: Hudba Země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je vám minimálně 65 let? Pak si nenechejte ujít tuto sobotu Colors of Ostrava. O 12 hodin tam máte vstup zdarma a v 16 hodin se můžete u hlavní festivalové brány připojit k Českému rozhlasu Ostrava. Společně budeme ochutnávat místní atmosféru a taky si budete moci zasoutěžit o rozhlasové dárky. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Nedaleko Bartošovic na Novojičínsku vznikl rehabilitační výběh pro velké šelmy. Tamní záchranná stanice ho bude používat třeba při léčbě vlků a rysů. Ošetřovatelé jsou připraveni přijmout i zvířata odchycená jinde v České republice nebo dokonce v zahraničí. Za malou chvíli vám nabídneme reportáž.

0: Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku dokončila stavbu výběhu pro velké šelmy. Vznikl v odlehlém areálu stanice za vesnicí, to, aby si divoká zvířata nezvykla na kontakt s lidmi. Ještě je nutné zázemí dovybavit. Poté už tam budou moci přijímat nemocná a poraněná zvířata.
1: Přicházíme k výběhu, který jsme teďka vybudovali, skoro rok nám to trvalo, který má výměru necelých 3000 m2. Měl by sloužit právě třeba ve vztahu k velkým šelmám, jako je vlk, případně rys.
2: S ředitelem záchranné stanice Petrem Orlem procházíme dovnitř oploceného areálu, který má několik zvlášť uzavřených prostor. První je nejmenší.
1: To je taková chodba, kde bude nějaké zázemí, prostě potřeba k těm zvířatům. Musíme tu mít nějaké odchytové klece a podobně. To je taková první část toho výběhu, kde budou třeba zvířata jenom po krátkou dobu, jako ještě tady prostě uzavřená, než si zvyknou, že se jim tady podává potrava a podobně.
2: Ve středně velkém výběhu už stojí několik mohutných klád, aby se zvířata mohla schovat. Největší uzavřená část výběhu zůstala zarostlá stromy a keři s tůňkou a nejvíce připomíná přirozenou přírodu, pokračuje Petr Orel.
1: Všechno tak, že se to dá uzavřít, naopak jsou tam propustné takové zásuvné dveře, které se dají prostě zvenku zase otevřít nebo naopak zavřít.
2: Aby mohli záchranáři zvíře odchytit a ošetřit, zároveň může být v každé uzavřené části jiné zvíře. Velké šelmy se ale dostanou do záchranné stanice velmi vzácně, jednou dvakrát do roka, pokračuje ošetřovatel Radim Maloušek.
3: Je to tak půl roku, co jsme byli pro rysa, který však byl v tak špatném stavu, že přes noc uhynul, i když veterinární péče proběhla, ale už to bylo špatné s ním.
2: Když bude nový výběh bez šelem, záchranáři prostory použijí na rehabilitaci dalších zvířat, třeba s párkatou zvěř nebo jezevce. Může se sem dostat třeba i zvíře, které záchranáři odchytili i v jiné části Česka, nebo dokonce i ze zahraničí. Z Novojičínska Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

Krátce po půl šesté posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji, tedy tradiční souhrn toho nejdůležitějšího z Moravskoslezského kraje. U výběhu slonů se tentokrát zastavíme při naší pondělní návštěvě Ostravské zoologické zahrady. Na nové prostředí si tam totiž zvyká sloní samec z Pražské zoologické zahrady. Za malou chvíli.

0: Nový sloní samec se zabydluje v ostravské zoologické zahradě. Připutoval jsem z pražské Troji, kam zároveň odcestoval zdejší samec. Proč? Tak to už se zooložky Pavly Slavíčkové zeptala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová.
1: Stojíme tady s Pavlou Slavíčkovou nad výběhem slonu. Pozorujeme ale odděleného jedince od stáda. Je to tedy onen nový samec, kterého jste přivezli. Odkud?
2: Je to nový samec, kterého jsme přivezli z Prahy. Ráno jsme naložili našeho původního samce, který přicestoval původně do Zoo Ostrava v roce 2018. A vlastně stejný den ráno nakládali v Praze tady samce, kterého vidíte, a proběhla výměna v jeden den.
1: Proč jste vlastně přistoupili k výměně samců?
2: Dlouhodobě máme právě od koordinátora chovu doporučení na rozmnožení jedné ze samic a vlastně úplně s tím předchozím samcem on neměl žádné pozitivní zkušenosti s pářením, takže po dohodě jak s koordinátorem, tak s kolegy z Prahy jsme se domluvili na výměně samců a přijel nám tady samec, který už má s tím hojné zkušenosti a doufáme, že se tady zadaří i u nás.
1: Každé zbližování, do kterého nechcete příliš zasahovat, musí probíhat pozvolna, takže jak dlouho zůstane ještě oddělený?
2: Tohle konkrétně záleží primárně na těch zvířatech, takže my samozřejmě pozorujeme, ale hlavně to souvisí i s tím, jak se chovají vlastně ve vnitřních prostorách, ve venkovních prostorách. Vidíme, jak na sebe reagují vlastně přes ty bariéry, které vidíme. A primárně to i závisí na řídí právě té samice, kterou monitorujeme. Teďka se vlastně dvakrát týdně odebírá moč a posílá se do německého centra, kde nám analyzují právě hormony a nějakou její připravenost pro to. A zároveň pozorujeme teda jejich projevy jakoby vůči sobě, zda jsou pozitivní, a ve chvíli, kdy vyhodnotíme tyhle všechny parametry, tak můžeme přistoupit k tomu spojování.
1: Která ta samice teda je uvažována jako budoucí sloní matka?
2: Je to teda naše prostřední samice, když tak řeknu, protože je tady matka s dvěma dcerami. A ta starší dcera, která má 29 roků, vlastně to je tamhle, co vidíte u drbadla, tak ta má už jakoby dlouhodobý doporučení právě na páření.
1: Pak, když je všecko klapne tak, jak má, samice bude vří, bude se dobře snášet s novým samcem, tak jak dlouho potom vlastně je samice březí, než porodí nové mládě?
2: Samice by měla být březí 22 měsíců, čili je tam ještě docela dlouhý čas na to se na to připravit.
1: Dodává Pavla Slavíčková, zooložka ostravské zoologické zahrady a botanického parku z Ostravy, Romana Kubicová. Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
0: Víte, kudy dříve jezdila tramvaj přes historické centrum Karviné, nebo co všechno ukrývá zdejší radnice? Po písničce vás pozveme na prázdninové komentované prohlídky do lázeňského města.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Dnes s Vladimírem Šmehlíkem v Karviné finišují přípravy na prázdninové komentované prohlídky historického centra města. Začnou už zítra. Zájemci si s průvodcem budou moci projít nejvýznamnější památky města, dozvědět se zajímavosti z jeho historie a nahlédnout i do příběhů, které běžným návštěvníkům často zůstávají skryté. Na detaily jsem se zeptal naší reportérky Andreje Brtníkové. Co všechno zájemci uvidí v historickém centru?
1: Trasa začíná u kostela svatého Marka a končí také u kostela povýšení svatého kříže. Cestou průvodce zavede návštěvníky kolem historické radnice přímo na místě. Tam lidé můžou vidět původní i ten současný městský znak a to je vlastně výhoda téhleté prohlídky. Chodí s fundovaným průvodcem z městského informačního centra. Zastaví se také u radniční věže a tam průvodce jim vždycky ukáže řetěz a ona to připomíná toho, že v Karviné kdysi bylo útrpné právo. Součástí prohlídky je také zastávka u Kašny, no a pak se pokračuje kolem nově zrekonstruovaných historických domů.
0: Je ta trasa náročná?
1: Zvládnou to seniori, zvládnou to i třeba maminky z kočárky, to rovinka. Je to fakt vhodné pro každého a samozřejmě to tempo se přizpůsobí té skupině.
0: Tolik pozvánka na prohlídku historického jádra Karviné, no my ještě můžeme doporučit, že kromě té komentované prohlídky určitě můžete navštívit tamní skvostný empírový Larišův zámek. Přímo na náměstí a s ním spojený i zámecký park, tedy park Boženy Němcové z Loděnicí.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Naším středečním dopoledním hostem bude Radek Provázek, nevšední pedagog, který vydal stejně nevšední knihu angličtiny. Na nevšední metody i zkušenosti ze zahraničí se bude ptát Kateřina Hubarová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: 17 hodin a 47 minut. Za malou chvíli budeme už ve spojení i s Českým hydrometeorologickým ústavem a nabídneme podrobnou předpověď počasí pro severní Moravu a Slezsko.

0: Za 10.06 ladíte den v kraji Českého rozhlasu Ostrava a na telefonní lince už je meteoroložka Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak nám prozraďte, jaká nás čeká noc na severní Moravě a ve Slezsku a jaké počasí zítra, případně pozítří.
1: Noc by měla být spíše málo oblačná, ale ještě zejména teď ve večerních hodinách se ojediněle mohou vyskytnout i přehánky. Během noci ale bude oblačnosti spíše ubývat a k ránu se mohou ojediněle vytvořit mlhy. Teploty klesnou na 16 až 12 stupňů Celsia a vítr bude pouze slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne ještě z rána očekáváme i malou oblačnost, ale během dne bude oblačnosti přibývat a už kolem poledne se mohou tvořit první přehánky nebo bouřky, a to zejména v horských oblastech. Později odpoledne a večer se potom mohou srážky rozšířit i v četnější formě na většinu kraje, ale předpověď lokálně těch srážek je poměrně nejistá. Nicméně ojediněle se mohou vyskytnout i velmi silné bouřky, s největší pravděpodobností tedy spíše na těch horách. Teploty, ty budou mezi 24 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22 stupni a pované zpočátku slabý proměnlivý vítr, během dne se rozfouká mírný severní nebo severovýchodní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a v bouřkách může vítr přechodně zesilovat, případně se tam mohou objevit přívalové srážky nebo i kroupy o velikosti kolem 2 cm.
0: Tolik o počasí na severní Moravě a ve Slezsku. Eva Richtariková, moc děkujeme a přejeme hezké odpoledne.
1: Den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: dnes. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Zítra vás ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vezmeme mimo jiné do zeleně. Věděli jste o tom, že v České republice je Ostrava s celkovou rozlohou a množstvím městské a parkové zeleně na třetím místě hned za Karlovými Vary a Prahou? A víte, kolik vláhy taková zeleň spotřebuje vody? Tak i na to vám zítra nabídeme odpovědi. Zítra také uslyšíte druhý díl našeho letního seriálu o historii šachet dolů na Ostravsku a Karvinsku. Konkrétně se v něm vrátíme k události, která se zapsala do dějin jako nejtradičtější den v uhelném hornictví. Podíváme se ke karvinskému dolu Františka. No a taky se společně s naším regionálním stopařem vydáme do Bohumína za tamními ochotnickými herci. Zkouší tam mladý divadelní soubor Kukuč. Herci pilují inscenaci Tučňáci na střeše, se kterou je letos čekají hned dvě významná vystoupení. Za pár dní si zahrají na festivalu Colors of Ostrava a také pojedou na Jiráskův Hronov. Tolik naše nabídka na zítra.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
1: A teď za pár minut už zprávy Českého rozhlasu Ostrava.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou za okamžik.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Česko příští týden uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích a Tušimicích. Průjezd centrem Opavy komplikují stavební práce. Obyvatelka Ostravy jihu navrhla dvě nová hřiště, která už slouží dětem. Zítra čekejte přeháňky a bouřky a naměříme do 28 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Česko začne s přípravou malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Smlouvu v příštím týdnu uzavře s britskou společností Rolls-Royce SMR. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO, kterého kabinet podpisem smlouvy pověřil. Česko tak podle Havlíčka naváže na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně.
5: Česká republika se stává skutečně jedním z nejvýznamnějších aktérů na světě v oblasti přípravy malých modulárních reaktorů. Připravujeme již tři lokality, které jsou dnes pod kontrolou společností ČES. Taky ČES by byla ta společnost, která by investovala.
3: První český reaktor by měl podle ČESu vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. Česká firma ve společnosti Rolls-Royce SMR drží zhruba pětinový podíl. V Opavě je ode dneška omezený průjezd centrem města. Důvodem je výměna trolejového vedení od křižovatky ulic Sněmovní a Praskova směrem k Dolnímu náměstí. Až do 26. července budou současně silničáři měnit asfaltový povrch v ulici Mezi trhy. Jak potvrdila opavská radnice, celým úsekem projedou jen autobusy a pro ostatní dopravu jsou vyznačené objížďky. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit během zítřka. Výstraha platí pro celé území republiky až do 22 hodin večer. Bouřky doprovodí přívalový déšť a taky kroupy. Objeví se i silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Hlavně na jižní Moravě ale pořád hrozí sucho a teploty přes 30 stupňů Celsia, dodává meteorolog Pavel Borovička.
6: V úterý odpoledne očekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech silnou zátěž teplem. Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
3: Lidé by kvůli vysokým teplotám měli dávat pozor na riziko přehřátí a dehydratace. U bouřek pak hrozí pád stromů anebo taky zatopení sklepů. V ostravské části Výškovice začala dětem sloužit dvě nová hřiště. Jedno je u mateřské školy a druhé u panelových domů. Za nápadem stojí obyvatelka sídliště, které vadilo, že děti nemají venku kromě dopravního hřiště žádnou zábavu. Projekt přihlásila na radnici a ta podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové nechala hřiště postavit.
7: Autorkou obou návrhů je babička, jejíž vnoučata výškovickou školku navštěvují. Hřiště pod lesí je navrženo tak, aby si děti mohly bezpečně vyzkoušet míčové sporty jako basket, fotbal či fotbal a míče jim neutíkali na cestu pod kola aut. Obě hřiště jsou volně přístupná veřejnosti.
4: Počasí.
3: Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku skoro jasno, během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví přeháňky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde v regionu a ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor stále v Havířově v ulici Petřvaldská. Vyšetřuje se tam nehoda dvou osobních aut. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 4 minuty po 18. hodině posloucháte Český rozhlas Ostrava. Tohle byly aktuální zprávy s Terezou Hájkovou. Je všední den a to znamená, že je připravena ostravská rozhlasová rodinka. To v té první polovině našeho teďka hodinového vysílání. V té druhé už se můžete těšit na hudební pořad Muzikanti hrajte. Mám tady před sebou nějaká přání, která přišla do rozhlasu poštou nebo e-mailem, ale věřím, že v následující půl hodince dostanou prostor i ti, kteří se dovolají na 596 11 22 66. Krásný podvečer na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Začíná půl hodinka s přáním a s písničkami na přání. Já tady mám ještě jedno přání, které přišlo už včera, tedy v neděli, a zůstalo tady nevyřízené. Asi toho kolegové měli včera u mikrofonu opravdu hodně. Tak tedy s jednodenním zpožděním, ale přesto přání plníme. Dobrý den, pane redaktore. Chtěli bychom nechat zahrát na prostřední Bečvu našemu bratrancovi a také sousedovi Zdeňkovi Hlucháňovi, který 12. července oslavil své 64. narozeniny. Přejeme mu pevné zdraví, kapku štěstí a brzký odchod do vytouženého důchodu. To všemu přeje za rodinu Josef a Zdenek a taky všichni sousedi a kamarádi. A my taky blahopřejeme na Bečvu.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A já mám před sebou další přání, které je opravdu moc a moc krásné. Poslal nám ho pan Jiří Berger z Nového Jičína, tak dobře poslouchejte, hlavně vy, komu je určen. Milá Broničko, dnes je to krásné výročí, co jsme si řekli 13. července, ano, na radnici v Novém Jičíně, za krásného slunečného dne. Byli s námi všichni rodiče, prarodiče a sourozenci. Na moc skvělý svatební den vzpomínáme s láskou, jak jen ten život utekl. Stále se však máme rádi a máme skvělé vnučky. Milá manželko, k 52. výročí svatby ti přeji hodně zdraví, které moc potřebuješ. Ať je nám spolu na světě pořád dobře. Ať jsme dlouho zdraví a máme se stále moc rádi. To ti přeje manžel Jiří. A my vám oběma za Český rozhlas Ostrava blahopřejeme k výročí.

0: Tak to bylo přání k výročí do Nového Jičína, Eva a Vašek a krásné chvíle. Posloucháte ostravskou rozhlasovou rodinku. Do pořadu se nám teď dovolala paní Eliška z Fulneku. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravíme vás Argoškem z Fulneku, zdravím všechny vaše kolegy a kolegyně v rozhlase a celou rozhlasovou rodinku. A všem posílám jmenovitě tuto písničku, kterou jsme spolu vybrali, a to v první řadě mé nové kamarádce Naděnce do Slatiny u Bílovce a jejímu pejskovi, ne Argoškovi, ale Argonkovi, takže mají podobná jména, takže Naděnko, poslouchej. A dále písničku posílám Jarnice a Kazimirovi do Třince a paní Emilce, Karlovi do Karviné, Broňce do Leskovce s rodinou, Švecovým a Pelikánovým do Fulneku, Trudce, Zdeničce, Aničce a paní Motlochové na Kamenec, Danieli do Nového Jičína, Marušce do Rožnova, paní Jarmilce do Havířova a vím, že je asi v nemocnici, takže jí přeji rychlé a brzké uzdravení, paní Aleně do Poruby, paní Aničce a panu Petrovi na Slezskou Ostravu, paní Věrce a Petrovi do Fritku Místku a Ondrovi do Velkých Karlovic a samozřejmě ještě Libušce na Muglinov a vám, pane Vladimíre, za odměnu tuto písničku posílám taky a moc děkuju za vybrání písničky.
0: Rádo se stalo, Eliško, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Posloucháte Ostravskou rozhlasovou Rodinku. Před chvílí jsme byli ve Fulneku a teď si ještě pro jednu písničku rychle odskočíme pod Palkovické Hůrky. V Chlebovicích u Místku nás čeká paní Jana. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den. Já posílám tuhle písničku do Moskova a je to pro paní Vlaďku Ulrichovou k jejím včerejším narozeninám.
0: Tak to je.
1: A přejeme jí všechno nejhezčí, hodně zdraví, spokojenosti, lásky od vnoučat i od dětí a přeje jí to tchyně Jana s manželem Ivem.
0: A my také přejeme všechno dobré. Paní Jano, mějte se krásně a pozdravujte v Chlebovicích.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hostem naší rozhlasové poradny bude módní návrhářka působící mimo jiné v Příboře Lada Vivialová. Společně probereme nejen to, jak nám vhodné materiály oděvu mohou pomoci v letních vedrech, ale třeba i koncept takzvané pomalé módy. K poslechu zve Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A pravidelná půlhodinka s ostravskou rozhlasovou rodinkou je pro dnešek, pondělí 13. července, za námi. Už po další písničce tady bude ale další pořad, tentokrát Muzikanti hrajte. Muzikanti hrajte si dnes poslechneme lidové písně z Těšínského Slezska, ale také třeba z Plzeňska, Valašska nebo ze Slovenska. Pořad Muzikanti hrajte pro vás připravuje Zdeněk Tofel a těší se na vás hned po další písničce. Thank you.

Muzikanti, hrajte. Chvíle s vidovou písní. Příjemný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Úvodem pořadu Muzikanti hrajte se vydáme za lidovou písní na Těšínské Slezsko společně s muzikami Javorový Střince a Slezan z Českého Těšína. Úvodem zazní milostná z Těšínského Slezska Za našimi loknami v podání Lenky Landecké a ženského sboru souboru Slezan z Českého Těšína, jehož kapela hraje s primášem a upravovatelem Vaškem Kolkem. Nahrávku jsme pořídili s mistrem zvuku Alešem Huberem v rámci prvovýroby na jaře roku 2023 v našem rozhlasovém studiu S1. Starodávný z Těšínského Slezska Slavíkovský Polečko pak zaspívá Romana Pišková. K níž se přidá zpěvák též houslista Martin Korous a sbor cimbálové muziky Javorový s primášem i zpívákem Alešem Adamíkem. A přidáme energické pojetí slezské vojenské písně Počkejte děvčátka v podání Aleše Adamíka, mužského sboru a cimbalové muziky Javorový Střince.

Ve druhé třetině pořadu Muzikanti hrajte se přehoupneme po vlnách Českého rozhlasu Ostrava až do západních Čech, odkud pochází produkce partnerského plzeňského rozhlasového studia. Titulní píseň stejnojmenného alba Plzeňská věž převyšuje kopce z roku 2009 nabídne zpěvák Michal Polcar s lidovou muzikou Střemošné. Na lesní roh se přidá host Jiří Tarantík, navíc hudební režisér této písňové kolekce. Lirickou z Plzeňska Daleké široké políčka zaspívá tenorista divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni Tomáš Kořínek, původem Moravák ze slovácké obce Vracov u Kyjova. Obě nahrávky hudebně upravil klarinetista a také hudební režisér Dalibor Bárta, mimochodem kapelník lidové muziky Střemošné. Jak asi víte, obec Střemošná se nachází kousek severně od Plzně. Do třetice to bude milostná Tam, kde je hezká mlnářka, v úpravě Josefa Kuneše. Zaspívají Marta Růžková a Aneška Bajerová s doprovodem lidové muziky Střemošné.

Závěrem pořadu Muzikanti hrajte se vydáme na Valašsko. Z CDčka rožnovské cymbálové muziky Soláň Bylo lásky bylo z roku 2012 vybíráme milostný starodávný Nechodívaj k nám synečku v podání Michaely Bařinové, houslistky a též uznávané krojové mistrové. Hudební úprava je od violisty Martina Kováře. Následuje svižná špásovná točená Nešla bych za vdovca, kterou zaspívá ženský sbor souboru Bača z Valašsko-Meziříčí. V hudební úpravě Honzy Maliny doprovází rožnovská cymbálová muzika Kotár s primáškou Vlaďkou Hrubešovou, též známou krojovou mistrovou. Poslední valašský titul Jsem já řemesníček v úpravě Jana Rokity seniora nabídne zpěvák Joška Laža a ostravský technik s primášem Mirkem Hlostou. A za okamžik už zaspívá Míša Bařinová s cymbálovou muzikou Soláň. Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Toffel.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Platit bude do této neděle 19. července. Kvůli poklesu kyslíku v Dyji dnes ráno v Břeclavi uhynuly desítky ryb. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
3: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
2: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
4: Chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně.
2: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: V řece Dyji v Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené sinice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětlila mluvčí.
5: V brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavi na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jezech Břeclavi a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
0: Dárci poslali ve veřejné sbírce už kolem 500 000 korun nadaci Tomáše Bati. Nedávný požár ve Zlíně zničil její sklad s přibližně 30 tisíci knihami. Vedoucí nadace Gabriela Končitíková ve vysílání Českého rozhlasu řekla, že takovou vlnu solidarity nečekala a dodala, že dotisk knih by mohl být hotový okolo 3 týdnů.
6: Rozhodli jsme se, že každá ta kniha, která bude v této speciální edici, bude mít vlastní nové ISBN a bude vydána jako speciální edice, ve které bude poděkování konkrétním firmám a i všem dárcům, kteří se na tady té obnově podílejí, protože ta podpora je opravdu enormní.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D3 z Budějovic do Prahy je za Soběslaví stále neprůjezdná. Na 91. kilometru odklízejí následky polední havárie kamionu. Provoz je odkloněný exitem 95 a jede se po staré silnici 3. Provoz už ale zeslábl a kolony se netvoří. A na dálnici D7 z Prahy na Chomutov hned za exitem 60 Bytozeves se projíždí jen levým pruhem. Odpoledne tam havaroval kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, Výjel Výčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, Když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tady Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestylovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přijela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit, ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná k tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na muscích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalítí adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že si to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě 1000000krát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco novýho, je to jenom opravdu jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zas tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně? Si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážeme žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme. Takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, okay, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli, kdy dopravili jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec.
1: Vůbec.
2: Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovou dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu, nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobře, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takovýto prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, kdy to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Acrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak budu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa, aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, když se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B. Neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, OK, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo. A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, to teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
2: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu v 18, 19, já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachů, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mě něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu by se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
2: Dá se to skloubit.
1: Dá.
2: Jako nebavíme se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, no, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
2: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
2: pevnější.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvíli problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce, jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože vy jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
2: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu. Ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, oni jsou dospělí.
1: Ano, takže už 20, se vedou sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dobře fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velký věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně?
1: Jo. Nebo takhle.
2: Takže já jsem se jich nikdy neptal. Takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bez sporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostat toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád jí bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Akrobat parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let, on tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej a od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe, mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění a vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až příliš sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno, snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci. Aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech. Všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexy a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo, a že i vás ta nátura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
2: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa novým se naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, a máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní, a potom teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
2: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 po té, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
2: No, dlouhý seznam. Dlouhý seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, teď jsme podle mě ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleši, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
2: Děkuju. Díky za pozvání taky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanec Filip Turek dnes boural v centru Prahy. Střetl se s vozem, který akutně převážel krev pacientovi. Zastupitelé 6. pardubického obvodu odvolali obviněného starostu Králíčka. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V centru Prahy dnes havaroval poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy. Srazil se s vozem, který s majáky převážel pacientovi krev. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné.
2: Takhle popsala nehodu jedna ze svědkyň.
3: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo.
2: Zmiňovaný černý vůz řídil právě poslanec Filip Turek. Po nehodě řekl, že jel na zelenou.
4: Pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je pořád. Brzí mě to. No.
2: Pražská záchranná služba potvrdila, že řidič druhého vozu skončil v traumacentru se středně těžkými poraněními. Hlavy. Mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová říká, že vůz převážel pacientovi krev a šlo o akutní případ.
5: Autonehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít.
2: Kdo nehodu zavinil, teď vyšetřuje policie. Podle dechové zkoušky Filip Turek nebyl pod vlivem alkoholu. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Starosta 6. pardubického obvodu Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi končí. Odvolali ho zastupitelé. Králíčka od června policie stíhá kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. V případu jsou obvinění taky tajemník Aleš Herák a dalších 6 lidí a 7 firem. Starosta před hlasováním řekl, že je nevinný a že odstoupit nechce. V Praze nejezdí tramvaje mezi Florencí a Palmovkou. Horko na trati narušilo gumové těsnění u kolejnice. Informovala o tom mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Tramvaje jezdí odklonem přes Žižkov a Kobylisy. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Kdy se provoz vrátí do normálu, zatím není podle mluvčí jasné. Sport. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla po 17. hodině a i s trenérem Krupou zamířila rovnou do areálu na Štvanici. Tam ukázala svou novou trofej a mluvila taky o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
3: Asi mi to s odstupem času už teďka došlo. Bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, tam bude teďka nejdůležitější.
0: Nosková se v novém vydání světového žebříčku posunula na 7. místo. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je 6. Počasí. Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 jeďte opatrně na 87. kilometru ve směru na Hradec Králové. Po dálnici tam pobíhá pes. A na silnici 50 čekejte zdržení mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stala se tam vážná nehoda kamionu a osobního vozu. Policie odklání dopravu přes Křenovice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: U dalšího z nejdojemnějších příběhů vás dnes vítají Carmen Majerová
7: a Petr Kostka. Manželé, které vám představíme, našli odpověď na 3 otázky životních hodnot. Co je posvátné, za co stojí žít a za co stojí umřít. Odpověď je stále stejná. Je to láska.
6: O své životní pouti dnes bude hovořit pár, který byl sezdán před 55 lety. Jemu je 77 let, ona už oslavila 74. narozeniny.
7: Na jejich lásku a život prý dohlíží odmala svatý Antonín. Poslouchejte, a pochopíte proč.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Zlatá láska je pořadem o síle, odhodlání, čistotě, pokoře, souznění a hlavně o citech k těm, které milujeme.
1: Františka a Jaroslav Pálkovi z Velkých Bílovic na Jižní Moravě letos oslavili smaragdovou svatbu.
0: Jejich příběh nám připomněl, že jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.
1: Proto jsme za nimi poslali něžně naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Františka?
4: Ano, ano. Františka Pálková, Velké Bílovice.
3: A kdo nás to ještě přišel přivítat?
4: To je Roxina.
3: Kolik je?
4: Musí být prvně 4 roky.
3: Krásná. Paní Pálková, pro vás mám kytičku.
4: Tak, děkuji pěkně za kytičku, ale nemuselo to být.
3: Mělo by. Za ta léta, která oceňujeme v tomto pořadu, kdy jste s manželem spolu?
4: 55 roků jsme byli v lednu spolu.
3: A slavili jste?
4: No moc ne, on byl v nemocnici akorát, no to bylo v lednu a byl akorát hospitalizovaný, takže moc ne.
3: Dobrý den, vy budete Jaroslav.
5: Jo.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: My jsme vám přivezli, paní jsme dali kytičku pro vás, jestli můžete, ale můžete se rozdělit, je to na 2 části, pro vás i pro paní čokoládu.
5: Děkuji.
3: Jste na sladké?
5: No, ne, já jsem na ženský.
3: Tak to jsme tady dobře. Právě o vztahu ženy a muže si budeme vyprávět, tak se asi posadíme.
0: Františka Pálková vyrostla v Blatnici pod svatým Antonínkem na Slovácku. Na kopci nad vesnicí stojí poutní kaple svatého Antonína s kašnou a bazénkem, kam si malá Faninka chodila hrát.
1: Bylo to místo jejich dětských her. Co by školačka tam vídala poutníky i mladé chlapce. Na její výchovu dbala zbožná maminka.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Maminka mě potom říkali, víš, ale když chceš hodného chlapca, musíš se za něho denně modlit. Tak já jsem říkala, že se budu, ale oni říkali, víš, tady byla jedna taková ženská a ona se šla modlit ke svatému Antonínkovi na večer a modlila se tam u dveří a ona nevěděla, že je tam kostelník a říkala, svatý Antoníne, dej mě muže, ať by byl, jaký byl, a i kdyby mě třeba byl, jenom kdyby byl. Ale já jsem se tak nemodlila. Já jsem se modlila jinak, tak jak nás to naučili.
0: Roky utíkaly a Františku čekalo osudové setkání s chlapcem jejího života. Jak se všechno seběhlo a kde k tomu došlo, nám odvypráví oba dva. Františka a Jaroslav Pálkovi.
4: Na vinařské škole ve Valticích. Jeden člen z domácnosti musel jít jedno dítě vždycky do zemědělství a rodiče říkali, ty se dobře učíš, můžeš jít na vysoku, tak půjdeš ty. Takže jsem s tím souhlasila a šla, chtěla jsem jít do Bzence na zahradnici a tam už to bylo obsazené a automaticky mě přeřadili do Valtic na vinařskou školu. A tam jsme se seznámili a až po delší době, až po půl roce, protože manžel hrával ve školní kapele a hrál na kytaru a můj děda vždycky říkal, já ti koupím kytaru, nauč se hrát. Tak mě koupil kytaru a já jsem potom po nějakém chlapcovi, to byl Slovák, vzkázala, co s ním kamarádil, aby mu vyřídil, že bych s ním chtěla mluvit, že bych se chtěla naučit hrát na kytaru. No a tak jsme se seznámili.
3: Byli jste ve stejném ročníku na té škole?
5: Já jsem 3 roky později. Jako. Já jsem byl taky tak nějak na tým 8 letce, byl nábor do zemědělství, já jsem chtěl jít na elektrotechniku, tam se mě vysmáli, že jsem byl ze zemědělské rodiny, že nikam do zemědělství, takže nic. Z Valtic přijeli 2 pánové a dělali nábor do vinařské školy a tak jsem se tam začal, zapsal, no tak jsem se tam dostal a ani jsem nevěděl, co to, jak to je, ale no tak jsem se odstal ve Valticích, no.
3: A tam jste byl v nějaké té kapele?
5: A to bylo později, no to jsme v prvním ročníku techniky, tam byl takový Šramel, no, takový samorosti, no.
3: A co jste hráli v kapele?
5: Tak měli jsme tam harmoniku, kytaru, saxofon, trubku a to bylo všechno, no. Po večerách jsme si tak hráli tam, no.
3: Seznámili jste se díky tedy hraní na hudební nástroje, nebo jste se v té škole potkali nějak jinak blíž, přeci jen každý v jiném ročníku? Jak to bylo, Františko?
4: Seznámili jsme se díky té kytaře právě, že jsem chtěla, aby mě učil hrát, protože jsem věděla, že hraje v té kapele a že hrát umí, tak kvůli, jako díky tomu jsme se seznámili.
3: Myslím, že seznámení přes hudební nástroje jsme v našich příbězích ještě neměli. Jaký to šlo na kytaru?
5: Nic moc, a ještě já jsem už na ní myslel před kytarou taky.
3: Jo.
5: No takže, že vždycky z vlaku jsem spěchal za ní, ona byla menší, malá, taková, takže měla zrychlý a krok, nekytl jsem, on vždycky jen utekla. No ale později, když teda došlo to, tak se poštěstilo, že jsme chodili, jsme tam měli takovou místnost, kde se hrávalo, tak tam jsme se zašili a kulturně jsme se vzdělávali.
3: Tak to bylo.
4: Ano, bylo to tak.
3: K čemu byly ty kulturní místnosti? Teď už to konečně víme. Vám se tedy Františka líbila?
5: Ano.
3: Jak vypadala? Popište nám, jak vypadala ve vašich očích tehdy? Jak jste ji viděl?
5: Tak byla to hezká holka, šikovná, hodná hlavně, co víc, no.
3: Jak se líbil Jaroslav vám?
4: No já jsem zprva nechtěla s nikým chodit, protože rodiče pořád půjdeš ještě na školu, na vysoku a to, s nikým si nic nezačínají, no ale bohužel došlo k tomu, že jsme spolu začali chodit, no. A rodiče ani nevěděli potom, že jsme se zasnoubili, jako potají a...
3: Jak se to dělá potají?
4: No, koupili si prstinky, dali se a když jsem jela dom, tak jsem ho vždycky strčila kamarádce na ruku, vzala si ho dom, aby ho doma neukázala nebo tak a bylo to.
3: Vy jste taky skrýval lásku k Františce před rodiči?
5: Ne, neskrýval.
3: Jak jste to řekl vy jim, nebo jak se to vaši rodiče dozvěděli?
5: No, jsem jednou přivedl domů a bez ohlášení. A to bylo, myslím, nahody, že sousedka jí říkala, že je to pětinka. Ona byla taková malá, že je pětinka. Jako. No.
3: Takže jste začali spolu chodit. To vám bylo tedy kolik, ať si to zařadíme časově, nebo který se psal rok?
5: To je 64.
4: Já jsem přišla do prvního ročníku a on končil, měl maturovat už. Byli jsme spolu tam rok akorát na té škole, potom dojížděl za mnou.
3: Jak vypadaly takové schůzky milenecké, rande, nebo jak jste to nazývali, já nevím.
4: Schůzky vypadaly tak, že jsem přijela do Břeclavy, tam jsem čekala 2 hodiny na vlak a jel se mnou do Valtic ve vlaku. Já jsem šla na internát a on jel zpátky a když usnul, tak zajel až do Brna.
3: A ty schůzky, jak vy si pamatujete, když jste si domluvili, že se s Františkou sejdete? Mě totiž zajímá, a to je úkolem i našeho pořadu, zjistit a popsat vlastně i těm mladším, jak se tehdy lidé seznamovali, co prožívali na těch schůzkách, jak se k sobě chovali, jestli chlapec zval dívku někam na rande, na čaje, scházeli se, u vás už tedy víme, v té kulturní místnosti, ale jak ty schůzky probíhaly, jestli ve vší slušnosti, co jste si říkali a tak.
5: No nejvíc to bylo ještě ve škole, tak jsme chodili na kino, my všichni měli zaracha a my jsme všichni, protože já jsem se rýpal v těch rádií a televizoru, jsem tam zpravoval vychovatelům a ředitelovi a tak dál. Tak jsem měl, já jsem řekl, jdu do kina, šel jsem do kina, ona šla se mnou, ale jinak, tak jsme měli takový privilegium. No a jinak jsme jezdili domů, do Bílovic hodně a na všelijaký ty hody nebo nějaké ty zahrávky na zábavy a pak byl problém se dostat zpátky do Novaltic. Někdy musela i sestra ji zavést, protože já jsem byl v práci už, takže sestra ji vezela do školy.
3: Kdy jste se odhodlal dát Františce poprvé pusu?
5: No.
4: On se neodhodlal. To bylo až za nějakou dobu. Jsme byli u kamarádky na Hodech a vyšli jsme potom večer ven a ona volala, dej jí pusu, tak mě dal po první pusu.
3: Jaký to bylo?
4: No dobrý, pěkný.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Tento příběh patří manželům Františce a Jaroslavu Pálkovým, kteří oslavili 55 let manželského života.
2: Ze studentů se stali milenci, tajní snoubenci, dva mladí, kteří měli život před sebou a plánovali jim projít bok po boku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Řekli jste, že jste se zasnoubili tajně vůči rodičům. Jak jste jim to řekli? Proběhlo pak nějaké oficiální zasnoubení?
4: No, my jsme měli zasnoubení tady u jeho rodičů. Oni o tom věděli, ale moji rodiče nevěděli o tom.
3: A ty se to dozvěděli jak?
4: Ty se to nedozvěděli ani, že jsme byli zasnoubení. Já jsem to neříkal potom už.
3: Tak aspoň řekla jste jim, že potom, máte Jaroslava.
4: Ano, potom nastane, no on k nám jezdil. Oni si ho oblíbili velice, jak on byl, jak jejich syn, oni ho měli velice rádi. A pak ještě oni v JZD jako zakládali vinice pro těchto lidí, že si můžou vysadit třeba 5 nebo 10 dárů vinohradu, když budou manžele, tak ještě to byl důvod, že jsme se vzali kvůli tomu, aby jsme měli nějakou korunu, aby jsme mohli podnikat, stavět a to. Potom nastala taková situace prostě, že jeho otec těžce onemocněl a my jsme se rozhodli teda, když jsme chtěli stavět, že potom nebudeme čekat až kdysi cosi, že bude ten smutek a bárco, protože nám řekl doktor, že už je to konec a tak jsme se vzali 27. ledna 68 a jeho otec nám na tu svatbu právě zemřel, no. Takže, ale nám to bylo jedno, my jsme hlavně chtěli, jich bylo 9 dětí, aby se všechny sešly a všechny byly ještě s ním. Jakože chtěli jsme tady k tento akt udělat vůči tomu tatínkovi, aby zemřel doma mezi svými, no.
3: To znamená, váš vstup do života a slavnostní okamžik začátku byl zároveň loučením s tatínkem.
4: No. Ano. Večer zemřel. Ráno jsme měli svatbu a večer o 7:30, ale zemřel. Ale všetci byli okolo něho, jako ty děti a to. Nám nešlo tu svatbu prostě.
3: Jaroslave, jaké to pro vás bylo? Ve svatební den berete si Františku a zároveň jeden život mizí, odchází tam nahoru.
5: No, bylo to smutný.
3: Jak říkala Františka, sešla se celá ta rodina a byli u toho, a to si myslím, že je hodně důležité pro někoho, kdo to nezažil, tak se říká, je těžké možná být u toho, když někdo odchází, ale vlastně mu tomu, kdo odchází, to ulehčí a líp se s tím srovná i ten, kdo u toho je a zůstává.
4: No, celý den za ním se tam střídali ty děti jako a vykládali si s ním a seděli tam s ním celý den jako. No.
3: Jak pro vás se změnila ta svatba? Vy jste měli po obřadu asi nějaká hostina. Ten zbytek té svatby asi neproběhl u vás tak, jako jinde probíhá.
4: Ne, tak se šlo potom hned spát a už se zase plánoval pohřeb. No. Na druhý den už se zase to všecko chystalo a na ten závěr.
3: Klobouk dolů tohle ustát. Nevím, jak bych to zvládnul. Takový den, na který se člověk těší, hodně štěstí a vlastně milovaný člověk odejde. Já vás obdivuju, Jaroslave.
5: No, co se dá dělat?
4: Je to život.
3: No, svým způsobem je to sice svatba, ale život za život. Jaký byl tatínek? Jak na ní vzpomínáte dnes?
5: No, byl pracovitý, on dělal zavěděčelství, no, protože nás bylo hodně dětí, tak byl jako jeden z mála propuštěný z družstva a mohli do průmyslu. Takže tu dobu v družstvu se ani neplatilo některý měsíc. Tak jezdili do Ostravy pracovat, no a tak víte, no, nic moc to nebylo, no, že...
3: Jak moc v takovou chvíli, když ten tatínek odchází, jste se dokázal opřít o, nebo vám pomoci ta Františka jako vlastně vaše nová žena, se kterou jste vstoupil do života, jak moc vám pomohla ustát tuhle chvíli?
5: No, byla velice snaživá. Starala se o rodičů. Matka jí uzela, hledala ručí, když jí uzela k doktorovi.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: O svém životě nám vypráví Františka a Jaroslav Pálkovi. Je to příběh silných emocí, ale i velkých překvapení.
2: Jedno takové čekalo na Františku po svatbě. Se zájmem si prohlížela Jaroslavovo fotoalbum z dětství. A když obrátila jeden list, nevěřila vlastním očím.
3: No, zajímala jsem se o album, jaké má tam fotografie, protože věděla jsem, že pořád fotil. A když jsem to otevřela a dívala jsem se, tak jsem zjistila, že tam má fotku od svatého Antoníčka, jak tam stojí uprostřed bazénku na rybách. A teď jsem viděla, dívám se a vidím tam nějakou holku a říkám, teď to jsou já. A já si pamatuju dodnes, dneska je mě 75 skoro, a dodneska si ten okamžik pamatuju jak včera.
4: Vy jste viděla sebe na fotografii v albu Jaroslava?
3: Ano, já jsem tam viděla sebe, tak jsem mu to řekla, že to jsou vlastně já. Potom jsem to ukazovala mojim rodičům a oni taky říkali, no to jsi ty. Potvrdili teda.
4: To znamená, že vy jste se museli poznat mnohem dřív.
3: Že naše první rande to už bylo, já říkám teď dětskám. No.
1: Od okamžiku, kdy byla pořízena fotografie, do chvíle, kdy ji Františka poprvé uviděla, uteklo téměř 10 let.
2: Pro vysvětlení se musíme vrátit v čase. Je slunné odpoledne roku 1961. K bazénku u poutního kostela přichází malá Františka a ve stejný čas tam přijíždí i klučina Jaroslav. Jeden druhého neznají. Co se ten den stalo, vám odvypráví každý za sebe.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No, byla jsem na svatém Antonínku, byli jsme ve Vinohradě s rodiči a bylo mě horko, tak jsem se šla koupat ke svatému Antonínu do bazénku.
4: A svatý Antonínek kde?
3: V Blatnici pod svatým Antonínem. Na kopci, a když jsem tam tak byla, za chvíli tam dojela třída takových školáků a byli v takovém rozpoložení, rozkurážení, bylo tam křiku, a pak jsem se dozvěděla, že byli v Blatnici ve sklepě.
4: Ve vinařském sklípku.
3: Ve vinařském sklípku byli tam, jako jak se jezdí na konci roku na výlet, tak oni jeli na takovou, na exkurzi.
5: No, tak jsme popíjali ve sklepách a tak jsme šli dole podívat se ke studánce a no, blblo se a někteří tam se fotili na kopkách, cena a mě tam kluci hodili boty do vody.
3: A já jsem řekla, že mu ho vytáhnu a on nechtěl. Tak jsem potom si namočila sukni, tak jsem si ji tak držela, oni se nám smíli a dělali si s něho posměšky, až, že je to jeho galánka nebo něco takového. A já jsem ještě byla taková asi v 6. v 7. třídě, že jsem to tak nebrala, že mě to bylo jedno.
5: No, nakonec se tam lezl pro ty boty sám a tak jsem se nechal vyfotit ještě. Tam jsem si stoupil a ty boty jsem měl teda vedle sebe. A je to tady na fotce.
4: Já vám řeknu, tohle, to je osud, ne?
3: Svatý Antonín byl také patron milenců a zamilovaných a ztracených věcí. Takže to, co jsme všechno ztratili, jsme zase našli, že?
4: To znamená, že vy jste už osudem měli naplánováno, že budete jednou spolu a možná musíte přestát zkoušku některých špatných událostí, abyste se potkali a abyste pak žili spokojeně. Když se u jiných párů ptám, jestli mají nějaké to svoje místo, které pro ně něco znamená, tak u vás se ptát nemusím a rovnou vím, že je to ten kopeček u Blatnice, u svatého Antonína, ta kašna a ta síla toho místa, která vás vlastně dala dohromady už mnoho let předtím, než jste jako mladí se mohli vy sami dát dohromady, nevěda toho, že už to osud dávno zařídil, že budete spolu.
3: Ano, je to tak.
2: Po svatbě bydleli Františka a Jaroslav Pálkovi u Jaroslavových rodičů. Později jim JZD v obci přidělilo partaj v novém bytovém domě, ale to už si oba plánovali vlastní rodinné bydlení.
1: Jaroslav pracoval jako technik v ovocných sadech a Františka záhy otěhotněla.
3: A přišlo to náhodou, bylo to všechno takové za příčiny těch okolností, co se odehrály, tak to bylo taková náhoda, no.
4: To znamená, bylo na dítě založeno už před svatbou nebo po ní právě?
3: Po svatbě.
4: A kdo přišel na svět?
5: To zase bylo takový smutný. Dcerka. Dcerka, ale ta se narodila mrtvá.
3: Za 9 měsíců to odumřelo den před porodem, jako.
4: Františku.
3: No, bylo to velice těžké, ale pomohla mě porodní babka. Došla a povídá, ale děvčičko, co máš z toho, do roka proroka. Tak když mě to tak řekla, tak do roka byl prorok. Narodil se syn Jaroslav.
4: Bál jste se o to víc, když byla po druhé Františka těhotná, aby všechno bylo v pořádku?
5: Nějak jsem se nebál. Nevím, co to tenkrát bylo, nějak, čím se to stalo.
3: Ne, já jsem pracovala, zohýbala jsem se, sbírala jsem polínka, skládala, říkala jsem si, že nebyla jsem ještě tak zkušená, jo, a lékaři říkají, to není nemoc, musíte pracovat až do konce, a já jsem nevěděla, že se nemám tolik zohýbat, a tím pádem to tam odumřelo, jako. No, muselo se to překonat, nedalo se nic dělat, protože...
4: Byl Jaroslav oporou?
3: Ano, byl oporou. A pak jsme se domluvili na tom prorokovi. Do roka proroka.
4: Když tedy přišel malý Jaroslav na svět, jaký pocit vás, toho, kterého zalil?
3: No, já jsem byla trochu zklamaná, protože jsem chtěla holčičku. Ale pak jsem byla ráda, že hlavně, že je to zdravé, no.
4: Byl jste konečně táta.
5: No víte, no tak jsem tenkrát už točil filmy jako na kameru normální, 16, tak se bylo pořád vrtění, že no, máme nějaký, po každý nějaké akci natočenýho. A to jsem mi potom ještě Román, jak přišel, tak jsem se bavil tím, že jsem hodně fotil a filmoval.
4: Byl jste hrdý táta?
5: No, to víte.
4: Jak moc jste pomáhal Františce se starostí a výchovou dětí?
5: Jsem tam někdy. To jedině až večer. Jedině, že jsem s nima vyjížděl ven, ale jinak jsem byl do rána do večera v práci.
3: Ale byl dobrý táta.
4: Jaké nejšťastnější období vy sami v tom svém životě partnerském v té vaší lásce vnímáte? Který rok? Který den? Která událost?
3: No, bylo to, když se narodili ty děti, když byly zdravé, tak to bylo jako krásné okamžiky. A potom také říkám, když jsme se scházeli jako rodina, všetci pospolu, jako, tak to bylo teda úžasné.
2: Velká opravdová láska ukáže svou plnou sílu jen tehdy, podaří-li se jí ze dvou milenců udělat lidi nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani nemoci, ani života, ani smrti.
1: Za tu lásku, díky které všechno dokázali přestát, jsme se jim rozhodli po Patrikovi poslat dva dary. Velký automatický kávovar a přenosné digitální rádio. Má to být pro ně překvapení.
3: Jejda. No je to krásný a nemuseli nám za to nic dávat. Já jsem byla ráda, že jsem všem vyznala to, co jsem prožila s manželem a že jsme teda ten dar a tu lásku a všechno dostali od toho svatého Antonína. Děkuji za všechny jeho dary. A...
5: Bože, proč nám to dáváte?
4: Protože Petr Kostka a Carmen Majerová si řekli, že chvíle u dobré kávy je chvílí, kdy si zamilovaní a partneři udělají čas na sebe, mohou si něco přes ten den říct, tak vám to usnadní přípravu té kávy, proto ten kávovar. Navíc je tam digitální rádio, abyste si i tenhle pořad a další mohli poslechnout v digitální kvalitě a samozřejmě káva, a tím můžeme umlít a můžeme si dát kafe.
5: No tak moc krát děkujem.
4: Vy si to zasloužíte.
5: Kdepak.
4: Určitě. Tak. Máte nějaký vzkaz třeba pro Petra s Carmen, co byste jim chtěli osobně říct?
3: No já bych chtěla říct, že jsem jich sledovala jako celý život, když byla televize na jejich filmech a inscenacích a že jsem jich měla ráda. A děkuji jim za všechno, co pro nás udělali. Já jsem to všechno dělala, hlavně pro manžela, abych ocenila to, ten jeho celý život, úsilovnou práci.
4: Tak už víte, proč to tady máme. Protože Františka vás miluje, má vás ráda a chce to vykřičet do světa, aby i to ostatní věděli, Jaroslave.
5: Děkuji vám a i Františce.
4: A dáme si kafe.
3: A dáme si to kafe teda.
0: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes to není zlatý, ale smaragdový pár. Manželé Františka a Jaroslav Pálkovi už oslavili 55 let společného času.
2: To už je kus života, kdy každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť, neslyšeli se. Vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Jaroslave, prosil jste Františku někdy na kolenou o něco?
4: Na kolenou ani ne, ale spíš normálně.
3: Prosil vás někdy na kolenou? Klečel někdy před vámi?
2: Prosil? No já nevím. To teda nevím.
3: Bylo někdy zapotřebí?
2: Já myslím, že nebylo.
3: Pamatujete si, kam jste jeli na první výlet spolu?
4: Myslím, že to byly Němčice.
2: No já myslím, že jsme jeli do těch Němčiček, kde mě dal tu pusu. Ale já nevím, vlastně on si to tak pamatuje. Potom jsem byla u nich tady.
3: Jakou květinu máte nejraději?
2: Všechny. Růže, gerbery, já nevím. Vánoční kaktus, neřekl?
3: Já myslím, no poslechněte si to.
4: Jsem měla různý, ona měla ráda kaktusy, kvetoucí a růže.
3: Je nějaké místo, které vy doma máte obzvlášť rád, nějaký svůj koutek, kam se rád uklidíte?
4: V první řadě v dílně, tady pod barákem.
3: Kam se nejraději zašije, kde je mu dobře?
2: U počítaču, ale aj v dílně.
3: Kolik času stráví takhle v koupelně, když provádí celou hygienu, i se sprchou, s vanou, jak dlouho tam dokáže vydržet?
2: V koupelně, no on má rád vanu, takže on je tam dlouho. Půl hodiny, hodinu.
3: Takhle jak dlouho?
2: Jakdy, no.
3: To strpíte?
2: Ano, protože jeho bolí u ledviny, tak on se pořád nakládá do vany.
3: Jak dlouho se sprchujete, nebo jak dlouho trávíte čas ve vaně?
4: Ve vaně tak půl hodiny maximálně.
3: Už jste usnul někdy ve vaně?
4: Ano, v lázněch.
3: Co vás od Františky dojalo? Co udělala? Čím vás obdarovala? Co provedla? Co vás dojalo? Co si tak vzpomenete nejvíc?
4: Tak ona napíše k narozeninám vždycky nějaký pohled nebo nějaký takový psaní květiny a jako vyzná lásku.

0: co ho přivedlo třeba k slzám, co ho překvapilo, byl dojatý, že zrovna vy tohle a tak?
1: Asi to, že se starám o něho.
0: Jsou i takové pravidelné věci, že vy i napíšete hezké přání?
1: Jo, to napíšu, ale on ho vždycky někde mrskne a já si říkám, že ho ani nečte.
0: Za co vám žena nejvíc hubuje?
2: Když nejdu zavčasu jest, jako později přijezdí nebo tak jinak.
0: Má ráda dochvilnost?
2: Jo.
1: Ano, tak to já, mě ta nedochvilnost jako vadí. Nedochvilnost to já nemám ráda jako.
0: A čekáte na něj často jako takhle někde venku nebo i doma, nebo že někam nepřijde včas, třeba k snídani nebo k obědu?
1: Teď už je nám to jedno.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Padesát let jdou spolu životem jako manželé Františka a Jaroslav Pálkovi. Naděje, že oslaví diamantovou svatbu, slábne každým dnem.
5: Když se brali, netušili, jaké rány jim osud nachystá a před čím je svatý Antonín ochrání.
4: Dnes se k němu obrací znovu, aby dal Jaroslavovi sílu bojovat s ošklivou rakovinou. Nemoc si ale každým dnem bere kus jeho sil.
2: Mě nepomůže ani zlatý, ale s tím já už čítám, už jsem to tolik prožil, že s tím jsou smířený, že tady za pár týdnů, no, měsíců nebudu, no. Co se dá dělat, že? Ale já už to mám život za sebou.
0: Promítá si ho v tu chvíli člověk, když říkáte, že ví, že toho času už se ukrajuje víc a víc a zbývá méně? Přemýšlíte, rekapitulujete, říkáte si, co byste udělali jinak, nebo co ještě stihnout?
2: No to pořád ještě tady mám resty, že jak v důchodě dám dohromady ty filmy všecky, protože tam máme vše starý normální kinofilmy přehrávat. Takže to mě mrzí teda, že to už nezvládnu. No.
0: Je něco, co byste chtěl ještě prožít s Františkou? Někam se podívat, něco dokázat?
2: No, podívat se na Slovensko ještě možná k rodičům tady. Někde na vodu, na loďku, vyspolem. To jsem měl sen takový, že si někdy zaplaveme, když tam bude díra v té lodi. A...
0: Jaroslave, vy jste ale silný bojovník. Máte ten úsměv na rtech, furt uvažujete, co ještě musíte, nepropadáte tomu. Velký bojovník a velký strážný anděl tedy v podobě Františky. Ona vám taky asi dává sílu, ne? Hodně.
2: No, ne, hodně. Kdyby ji nebylo, říkám, no to v 50 rokách už jsem byl někde za kopečkama.
0: Vy máte nějaký kšeftík s tím svatým Antonínkem?
1: Ano, ano, máme kšeftík se svatým Antonínkem. On nám dává sílu a drží nás a pomáhá nám teda.
0: Jak náročné je třeba být tou oporou, vy zase tak pozitivní, úsměv na rtech i v těchto chvílích. A stále si dáváte tu sílu navzájem a vy tu lásku máte ukrytou v té vzájemné podpoře mezi sebou, to, že se tu držíte. Ale řekl bych, a tak to cítím z vás, pořád v rámci možností v radosti a úsměvu a pohodě, kde tu sílu, lásku, tuhle lásku v sobě berete?
1: No volám, když je mě těžko tyho svatého Antonína, kamarádka říká, no já ho můžu volat jak chcu, když je pořád u vás. Že nikdy se ho nedovolá, protože je pořád u nás.
0: Je tedy čas ještě i v takhle třeba těžké a náročné době, která s věkem přichází a se zdravím, se zasmát, mít veselý den?
1: Já myslím, že jo. My si ho vždycky uděláme, protože manžel vtipkoval celý život a tak vždycky něco. A i dneska, když tu byla sestřička, tak vtipkovala, říkala, že no takového pacienta jsem ještě u nás nezažila. Takže to bylo dobrý, no.
0: Co pro vás osobně, nebo jak vy jste to v životě poznali, znamená láska? Co za tím slovem nejenom vidíte, ale i cítíte, co se za ním podle vás všechno skrývá?
1: Já myslím, že to, že má mě drát jeden druhého, že to cítí s něho, že mu nemusí prokazovat nebo dělat si romantické večeře, ale dělat všechno pro to odpouštět, ne jak dneska řekne něco a už jdu od sebe, už se rozvedou, to ne. Musí umět odpustit, pochopit a trochu se sklidnit, a aby to proběhlo, jak to má. No,
2: no všechno pozitivní. Že jo, její úsměv, ona byla velice pěkná, hezká, pomilování.
1: Co láska je to, že ho pochopíte, že ho chytnete za ruku, že ho pohladíte a ten člověk sám musí cítit, že ho máte rádi. Že to člověk nedělá jenom tak bezištně.
0: Je ta láska cítit od Františky, že stačilo, že se jenom na vás podívala?
2: Je. Já to cítím.
0: Kdy jste dal naposledy Františce pusu?
2: No, každý den dává.
1: No, každý den si dáváme teď.
0: Kdy vás Františka naposledy pohladila po tváři?
2: Každý den. A i po vlasech někdy tak, no. A po ruce tak někdy.
0: Vy se máte tak rádi. A ten Antonínek o to asi tak pečuje, že i přes ty těžkosti pořád v sobě máte tu lásku. Pořád si ji umíte dát, projevit. A vy to musíte ještě dlouho být, abyste to naučili i ty druhé.
1: No nevím, jestli jich to naučíme, ale snažíme se jim to vštěpovat do hlavy a ukazovat jim příklad. No. Nelituju toho, co bylo a jenom si přeju, aby ještě manžel tady nějaký čas byl s náma, no. Víc nic.
2: Já myslím taky, že jsme prožili stejně krásný život, no. Ať je tam, co tam je, co se stalo, smutné věci a to, ale jinak nemůžu si stěžovat a taky aj pokud půjdu za kopečky, tak mě nic jako nějak tak zase nemrzí.
0: Jaká byla ta vaše láska?
2: Že mám ho živa rád. Já jsem nikdy o ní nepozachyboval. Velice rád s ní chodím. Chodím do společnosti rád s ní. A je to šikovná, hezká holka. No, mám mě ráda, no.
1: Co mám na to říct?
0: Že ho máte ráda? Že ho milujete?
1: Ano, mám ho ráda. Měla jsem ho ráda celý život a neměnila bych.
0: Za co byste mu poděkovala?
1: No, že mu děkuju za všechno, za celý ten život, za všechno jeho úsilí pro rodinu, že za to budování, že jsme postavili dům a všechno jako ten sklep. A za to, že to se mnou vydržel, že jsme si dovedli, když jsme se někde poškorpili, odpustit. A že to bylo, jak to bylo. A nic nechceme vracet a říkám, všechno to bylo tak, jak to mělo být asi. No. Jinak to bez toho nejde, že to přejde nějaká ta bůřka a říkám, potom se zase obloha vyčistí a je zase, jde to dál život. No. Říkám, děkuju za všechno, za tu práci, za úsilí a za to, že mě došel do cesty.
0: A vlastně je tomu Antoníčkovi.
1: Antoníčkovi hlavně. No, to tam jezdíme pořád mu děkovat a prosit. Za zdraví, za sílu hlavně. O sílu a zdraví. Miluju ho. Měla jsem jenom jednoho muže a s tím aj skončím, říkám. Na celý život. No. jeden na dost.

0: člověka nemůžete zachránit. Můžete ho jen milovat. To dobře ví Františka a Jaroslav Pálkovi. Jakoby říkali, miluji tě a budu tě milovat, dokud nezemřu. A pokud bude nějaký život potom, budu tě milovat i potom.
1: Jeden francouzský spisovatel napsal, nic na světě nemá takovou cenu, abychom se kvůli tomu museli vzdát toho, co milujeme.
0: Proto milujte každým dnem. Nepromarněte ani hodinu, kdy můžete lásku projevit a užívat. Láska je silná, věčná, ale čas je krátký.
1: To si uvědomuje i Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra zasáhnou celé Česko. Horké počasí zastavilo v Praze na dvou místech provoz tramvají. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko zítra zasáhnou silné bouřky. Provázet je budou přívalové deště, silný vítr a až 2 cm kroupy. Varují před tím meteorologové. Výstraha platí pro celou republiku od 11 dopoledne do 10 hodiny večer. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou rychlé deště rozvodnit menší toky.
2: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměř jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
0: Horké počasí zkomplikovalo pražskou veřejnou dopravu. Mezi Florencí a Palmovkou nejezdí kvůli vysokým teplotám tramvaje. Odkloněné jsou přes Žižkov a Kobylisy a cestující můžou využít v úseku metro B. Horko na trati narušilo asfaltovou zálivku u kolejnice, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Tato uvolněná asfaltová zálivka se dostala do podvozku a brzdového systému 2 tramvají. Nyní probíhá za asistence hasičů dopravního podniku odtah těchto 2 tramvají. Následně dojde k odstranění uvolněné asfaltové zálivky z tratě. Po kontrole tratě bude na ní obnoven provoz.
0: To by podle Šabíka mohlo být kolem půlnoci. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Dálnici D35 chtějí podle ministerstva dopravy dostavět 3 konsorcia stavebních a technologických firem. Půjde o takzvaný PPP projekt. Dálnici zaplatí soukromé firmy, stát je pak bude splácet. D35 má spojit východní Čechy a Moravu. V budoucnu by měla ulevit D1.
4: 3 konsorcia nabídla ceny mezi 71 a 680 miliardami korun. Nabídky teď posoudí ministerstvo dopravy a v září vybere vítěznou, pokračuje ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce Lenka Hamplová.
5: Následně požádat o schválení vládu a poslaneckou sněmovnu na podzim letošního roku uzavřít koncesionářskou smlouvu.
4: Koncem roku by se tak mohlo začít stavět. Hotovo by mělo být nejpozději za necelých 6 let. Stát začne koncesionáři za dálnici platit až po jejím zprovoznění, což může stavbu uspíšit, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
6: On má absolutnou motivaci na to a to udělá včas, protože čím déle to dělá, tým později dostává zpátky.
4: Stát bude dálnici splácet 22 let. Konzorcium ji bude po tu dobu spravovat. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Česká tenistka Sára Bejlek porazila na úvod turnaje v Aténách 6-0, 7-5 Slovenku Morvajovou a postoupila do 2. kola.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, které, jak už jsme zmínili, můžou být ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 210 směrem do Ostravy. V jízdním pruhu je tam rozházené dopravní značení. A na dálnici D5 je mezi kilometry 10 a 15 směrem do Plzně kvůli práci údržby uzavřený levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě 3 kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v Divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let. V níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale lét, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíli natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Menzel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se. Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomní jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nichž některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně, ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal Francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska, krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: nikde to, Honzo, neukazuj, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě. Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala: nech to, Honzíku, otevřené, za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm, má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně 2 věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl: tak jo, děkuju, já si to přečtu. Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle zabranou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
5: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se jmenal, Kroner nebo takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce a Tverik mi tenkrát říká, dědo, člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, protože už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušinským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeří, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral na vzájemná setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal rik, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si, neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervozněla mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce, z lehínka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypjal jsem tedy přijímač. a tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučeli dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: Od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní. Ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechce změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezitím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou čern vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kde pak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat? Nějak se mi i nadálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegán brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou ti titěrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky sběračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas. Prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uhřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp anebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat, sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté Stoky okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky večerním rychlíkem, mlha, chladno, takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stočil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, Čochtán! A vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice. A rychlík si to sype beze mne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte, no a rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, jo, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už šestej.

La, jemně do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá. Tra la la la la la, jemně do zpěvu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců, Rudolfa Hrušínského, Vladimíra Salače a Josefa Kemra, už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila, Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: No.
1: U všech čertů, jak to, že honíš ve mlese mou laň?
0: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už.
1: V čím lese čí laň?
0: V mém lese mou laň.
1: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho. Tak jí podoj.
2: Cože?
1: Abys jí podojil, když je tvoje.
2: Já a dojít?
1: Jestli se nechá a ona se nenechá. Od tebe ne. Ode mě jo. Protože je moje.
2: Tvoje?
3: Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
1: Cože?
2: No,
1: nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj. Kde pak studený? Slez toho koně vzácný, pane, tady máš nádobu a přines vodu.
2: Přines vodu?
0: No přines vodu.
2: Já
0: no tak nelelkuj a přines vodu.
2: Přines... Víš, kdo já jsem?
1: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. No co stojíš?
2: Prve si ukazoval na druhou
1: prve
2: stranu.
1: Prve jsem neukazoval nikam.
2: To teda ukazoval.
1: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
2: V jeho lese, u jeho jeskyně, jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já vodu.
1: Prosím.
4: A k čertu.
1: Vodu.
4: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
1: Vodu.
4: Vodu. Laskavě.
1: Vodu.
4: Pro vodu. Sám.
1: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
4: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
1: Máš pěkného koně.
4: A, to je arabský hřebec.
1: No, to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu. Co a je? Víc vykulené oči.
4: Oč?
1: Ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
4: Mám vlastní stáje.
1: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
4: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
1: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
4: Tak takhle bydlíš. Máš to tu pěkné.
1: Ale kde pak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
4: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být z toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
1: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
2: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
1: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
2: Je, já taky, já zrovna tak.
1: Já nemohu ani spát, ano. Jak drnčím, když chrápu.
2: Já taky, já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
1: To je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
2: Jo.
1: Takže celou noc nezamouřím oka.
2: Zrovna tak, jako já.
1: Do bílého dne.
2: Hlava taková hle.
1: Jako snop.
2: Jako
1: snop.
2: Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
1: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou laň.
4: Moment. Pro mou laň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjčuju k užívání.
1: Nebudu.
4: Ale je to moje laň.
2: Počkej.
4: A na čí je tohle? Že to tak divně voní.
1: To je koní trut.
4: Koní co?
1: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
2: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
1: No, za to ne.
2: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
1: No, taky, že to je fialka. Proti...
2: Co?
1: Proti záduše.
2: Proti záduše.
1: No.
2: Na tu já asi zajdu. Jak přijde chladno, ano.

0: Že...
1: Ano, ano, já, že já nemohu popadnout dech.
0: A vydechnout?
1: No to už vůbec ne. Já vdechnu.
2: A nemůžu to dostat
0: no,
2: ven.
0: No na to je fialka k nepřekonání.
1: Ano.
0: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
1: Jater, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
0: Moment, velmožný. A nebyly to ledviny?
1: Ledviny, o těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
0: Kameny.
1: Tluču hlavou do zdi.
0: Kameny.
1: To spíš snesu zacpání jater.
0: A špičaty.
1: Zase mě berou. Dveřníku, kočičí kůži.
0: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
1: Aha, učerta.
0: A kočičí kůži zahoď. Co? Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
1: Co?
0: Hučení v uši.
1: Hučení v uši. Vidíš, mám.
0: Že jo?
1: Dnes a denně. Jako bych seděl...
0: U splavu.
1: U splavu.
0: No jo, kdy to povídá.
1: Ano, u splavu. Ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže. Že jsem snad spíš vodník. Mně to tak rozčilovalo.
0: Na to jsou zase hluchavky.
1: Ano, to se dá léčit. Rozčilení?
0: To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
1: Co já se narozčiluju a srdce...
0: Buh.
1: Ano, že? Ano, že? To mi tluče kolikrát od rána až do noci. No. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
0: No jo. Ano,
1: vidím.
0: A já? Oh. A já vím proč.
1: Schválně proč.
0: Ty máš dceru.
1: Mnohem hůř. Já mám syna.

0: Tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno, jinak by se jí to

0: Pojď, malička, no, pojď. No, povídej, velmožný pane.
1: Tak můj syn...
0: No, Beruško, tak.
1: Můj syn,
0: se,
1: drahý
0: no.
1: Od...
0: Ale... No, no, co ten tvůj syn, povídej.
1: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
0: Hodná,
1: a kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
0: Neboj se.
1: Se zbláznil.
0: Zbláznil.
1: Jo, do holky.
2: Za okny hasne den a rosou zvrhla tráva. Máš vlasy jako len. A slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou. Ale tišej.
1: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese. Do sebrance.
0: Jak to našel v lese?
1: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
0: A že jí něco nesežralo. Nemluvňata jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady býval takovej vlk, ten snad nic jiného, než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne. Ty na něj byly už tvrdý.
1: No, ale ta holka tam prostě ležela. Nebyla tedy sežraná?
0: Ne.
1: No ne. To bych měl o starost míň.
0: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvněte?
1: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak jsem ji dal na vychování své klíčnici.
0: A je hezká?
1: Ale hezká, taková stará megera, to je vždyť její taky už, já nevím, 60, 70.
0: A té klíčnici je kolik?
1: Cože?
0: Kolik že je té klíčnici?
1: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce.
0: Jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
1: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
0: No tak.
1: Jenomže pochop, drahý otče. Já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká, co?
0: No pokračuj.
1: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
0: Na to má přece lidi.
1: Lidi?
0: No proč by obětoval sebe?
1: Psal bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
0: Osud mi dosud nepopřál.
1: No vidíš, 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vlas takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
0: Usta hromu, proč jí teda bral?
1: Třeba proto, že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Dveřníku!
0: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
1: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
0: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si,
1: ano,
0: nemusí brát nějakou maškaru.
1: Ale musí.
0: No.
1: A potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
0: Tak ať tu hradbu dobude.
1: Vyženit, to je lepší.
0: Chudák, takový syn.
1: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn Rozumíme si?
0: A rozumím.
1: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky, prozatím s datem 13. července 2026. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček. A těším se už teď na vás všechny, kteří zavoláte nebo napíšete opět na jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, které uslyší i ti ostatní a třeba je inspirujete. Náš život se sice na číslovky, kterými označujeme náš věk, příliš neohlíží, ale pokud pro potřeby dnešní noční linky přistoupíme na to, že se náš život vyvíjí v desetiletých skocích, či chcete-li etapách, která životní dekáda pro vás byla tou nej? Ta první, dětsky bezstarostná? Ta, která začínala trojkou? Tak kdy už jste o životě něco málo věděli a byli jste plni sil? Bylo pro vás nejúspěšnější desetiletí vašeho života, když vám bylo 50 a víc a po vyletnutí potomků z hnízda jste měli čas i na sebe? Zkusme se dnes ohlédnout za desetiletími vašich životů a říct, kdy se vám svět jevil v tom nejlepším světle. Ano, přiznávám, dnes pro tohle téma dekády, desetiletí života, mám svůj osobní důvod, ale není to proto, že bych se chtěl něčím chlubit. Naopak, nechal jsem se jenom inspirovat. A zajímá mě, kterou dekádu svého života vidíte dnes, pokud bychom měli provádět tu pomyslnou retrospektivu, vidíte jako nejplodnější, nejidyličtější, no prostě nej. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Děkuji už dopředu vám všem, kteří to uděláte. A abych demonstroval, že web funguje, to přinejmenším, ocituju to, co už napsala Helena z Náchodska. Nejkrásnější období bylo kolem mých 30 let. Dva synové, Jezevčík Broček, jezdili jsme na výlety na kolech, vlakem na dovolené a trávili jsme je na chaloupce v Českém ráji. Pak kolem 50. Děti se osamostatnili, druhá svatba, dovolené u moře v Chorvatsku. Dnes jsem v důchodu, sama, ale zůstaly krásné vzpomínky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Příjemný letní večer přeji, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády vašeho života. A znovu opakuju, že náš život samozřejmě nebere vůbec žádný ohled na to, jak my si číselně označujeme naše věky, naše desetiletí, ale přece jenom, kdyby to měla být ta retrospektiva, ten pohled nazpět, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejidyličtějším? Paní Emo, to už je vlastně otázka na vás. Otvíráte noční linku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, první radě bych chtěla pozdravit všechny posluchače a takové ty řeči, že se k vám není možno dovolat. Mně se to podaří skoro každý večer podle téma, jo. Mm-hmm. Je se možno k vám dovolat. A jako takhle, a dnešnímu tématu je úžasné, protože moje první takové super téma bylo ve 30 letech, kdy se mi narodil první syn, protože jsem ve 20 letech prodělala těžkou operaci břicha a všichni mi tvrdili, že už v životě nebudu mít děti. A ve 30 se mi narodil první syn, v 31 druhý syn, tak jsem byla v sedmém nebi. Je pravda, že potom po 10 letech mi zkrachovalo manželství, ale jako byla jsem z toho nešťastná, ale potkala jsem muže, s kterým jsem 10 let žila, 15 let už jsme manžele, tak jsme spolu 25 let. A můžu vám říct, že lepšího manžela, partnera, tátu pro své děti bych v životě nenašla. On měl dceru, byl vdovec, jeho dcera mi říká, maminko, její děti mi říkají babičko, už jsem jí prababička. A opravdu, takže to bylo ve 30, v 50, jo, a teď si to užíváme s manželem úplně. Máme vlastně dva syny, jednu dceru a k tomu máme 3 pravnoučata a 3 vnoučata. Vnoučata, pak 3 pravnoučata. Z mé strany od synu ještě bohužel nemám žádné děti, protože ty bojujou, ty mají kariéru, když je za to uháním, že už bych chtěla být i z její strany babička. Nejstarší syn je šéfkuchař a mladší syn má v Rakousku dílnu a dělá starožitný nábytek, vyrábí pro Rakušany.
0: Vy když jste mluvila o těch nejlepších desetiletích vašeho života, tak jste mluvila víceméně o své rodině, ale potom jste zmínila třeba i kariéru, kterou dělají vaše děti, respektive vnuci. Vy sama jste na kariéru zaměřená nebyla?
1: Jo. Já jsem měla v dětství kamarádku a její maminka dělala v hospodě a chodili jsme za ní, když si se čepovala limonáda, že do půl litru a takové. A mně se to hrozně líbilo. A já jsem si v 18 letech udělala hotelovku a já to řeknu normálně otevřeně, já se na to nestydím. Mě mi 66 let, no v červnu mi bylo 66 let a pořád dělám hospodskou. Já tím prostě žiju, to jsem si splnila takový svůj dětský sen.
0: Šťastný ten, který svoji práci má jako zábavu a svoji zábavu jako práci, řekl bych.
1: No to jako já nejít, já už jsem v důchodě, já chodím na brigádu do svého zaměstnání, v kterém pracuji už 26 let, ale nebýt tam, tak asi bych asi umřela doma. Prostě jo. Tak ne, já třeba my tady v Javorníku naproti bydlení máme krásnou hospodku s posazením, všechno na to. A když tam přijdeme a je tam nějaká brigádnice, tak to je pracovní deformace. Já říkám, ty poslouchej, a to pivo by nemohli mít větší pěnu, nebo to jo. A ty holky jsou ze mě úplně nešťastné prostě. Moje práce je moje, já nevím, koníček. A kdykoliv přijedu, tak to hodnotím, jo. Úplně tím žiju. Ale říkám, ve 30 letech bylo nejúžasnější to, že se mi narodili dva synové. V 50 letech jsem potkala svého nového manžela. Získala jsem dceru, kterou jsem neměla. Mám vnoučata, pravnoučata. No, lepší život. Přála bych to všem, aby toto zažili, aby viděli, co je to za krása, když vás někdo cizí přijme do rodiny a chová se k vám, jak kdybyste tam patřili celý život. Prostě něco úžasného.
0: Paní Emo, já vám mockrát děkuju. Třeba i za to, že jste těm, kteří měli podobný osud a třeba se jim během jednoho původně možná úspěšného desetiletí rozpadlo manželství, vy jste jim dala naději, že vlastně život něčím takovým neskončí. Že ještě i v 50,
1: ne,
0: v 60 může přijít ten okamžik, kdy vás, jak vy říkáte, někdo vezme do rodiny, přijme za svou a žijete život, o kterém jste snila.
1: Ano, přesně tak. A ještě, jestli můžu říct, tak jako, já už jsem to jednou říkala v nějakém tématu u vás, ke mně chodila pošťačka, super holka, mladá, já jsem vždycky nachystala něco dobrého na jídlo, donesla mi poštu, pojedla, poseděla a jednou mě pozvala, tak jsem k ní přišla, ona mě seznámila s tatínkem a všichni říkali, jak jsme se s jejím tatínkem, on byl dovec, seznámili, tak popraskali žárovky, vybuchl celý prostor a všichni věděli, že je to tutovka. A už jsme spolu, jako 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme spolu manžele. Takže 25 let spolu žijeme a prostě úplně úžasné, fakt.
0: Paní Emo, já zdravím vás i vašeho partnera a jsem moc rád, že jste zatelefonovala. Děkuju a naslyšenou.
1: Já jsem rád, že jsme se dovolala dneska jako první, česky jsem tak poslední anebo předposlední. Zdravím všechny posluchače a vaše rádio je úžasné. Bez něho bych nešla spát. Prostě ani s mým pejskem Diankou, která leží vedle mě a poslouchá, co si vykládáme, protože to je takové další moje děcko třetí.
0: Taky za mě podrbejte na bříšku.
1: No, to nám miluje.
0: No, já vím, naše Uzinka a Sárinka taky.
1: Já mám jezevčici a vy máte jako pejska.
0: Labradorky, obě dvě.
1: Já mám jezevčici a to jsem našla, když jsme byli v Mikulovicích, v lese, krabici s 13 štěňatama a dýušku jsme si nechali, jinak zbytek jsme dali do dobrých rukou.
0: Za to vám taky děkuju. Paní Emo, mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky a všem posluchačům. A zas příště bude super téma, okamžitě volám.
0: Děkuju vám a naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky a naschledanou.
0: Bohumír napsal na rozhlas.cz lomítko linka k tématu desetiletí, dekády života následující. Nádherné dětství ve srovnání s dnešní dobou. Život rychle utíkal a přišly děti. Máchání plínek se skutačením v letních dnech ve staré plechové vaně, ježdění na rekreace ROH s děláním ohňů při opékání špekáčků, jinak krátce strávený čas v roce 68 svobodou. No a v důchodě začlenění do senior klubu s dobrým kolektivem. Na to se nezapomíná. Bohumíra, děkuju a můžeme jít k dalšímu příběhu. Tedy doufám, že další příběh po písničce Pavla Vítka bude čekat na 731, ještě jednou, 731 800 900, ale pro jistotu znovu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády života. A dalším posluchačem, který čeká na telefonu 731 800 900, je Jarda. A jestli si dobře pamatuju, vy jste buď to přímo z Pelhřimova, nebo malý kousek od Pelhřimova, možná že z Kojčic. Dobrý večer.
1: Ne, já jsem přímo z Pelhřimova, zdravím všechny posluchače Noční linky a také obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá ještě, už jsem s ní dneska hovořila, nemluvím, ale dobře, jak si ji udělá lépe, jsou slučka, aby jsi to vyčerpaná.
0: Děkuji za všechny, které jste pozdravil. Jarda, ano, k tématu. Které desetiletí vašeho života považujete za nejšťastnější?
1: Takže já ty dekády mám za sebou 4, jo, že jim přes 40.
0: Mm-hmm. Takže jedete pátý gumy, takzvaně, jak se říká.
1: Jo, pátý gumy už, jo.
0: Jo.
1: No, hlavně se mi to ještě jenom přijde, jak tady vůbec bude člověk dlouho, to lidi nikdo neví, že jo. Mm-hmm. A jako ty dekády, ta nejlepší byla ve 30 letech přímo, jakoby, mm-hmm. ta dekáda, ta třetí.
0: A teď proč?
1: Protože jsem poznal největší lásku, mm-hmm. kterou jsem žil, no, byli jsme spolu vlastně jakoby rok. A pak jsem to díky svojí neopatrnosti definitivně celý pohřbil.
0: Mm-hmm. No. Vyčítáte si to?
1: No, tak jako musí se jít dál, musí jít a jsem to nezvládl, já tak kdyby měla svůj častej život na beze mě, no, šťastnější, no.
0: Zkoušel jste to, čemu se říká druhá šance?
1: Jako ne, ona má, jakoby, asi bych to už do toho ani, kdyby nabídla tu druhou šanci, ona by do toho asi stejně po druhý nešel.
0: Mm. Takže ve 30.
1: Dvakrát do stejný, pak, jak se říká, dvakrát do stejný řeky se stupit, když se nemělo, nebo nestoupíš. No.
0: Ano, pantarej, vše plyne. Ve 30. největší lásku. A jak jste na tom se zdravím? Kdy jste byl nejzdravější? Já vím, že to je možná až příliš osobní, ale nemůžu se nezeptat.
1: Zdraví tak celkově dobrý nějak. Tak každý věc, co tohle dnešní době nějaký to zdravotní komplikace trápí, co si budeme povídat, že jo?
0: No to je pravda.
1: Dneska bez nemoci to není asi vůbec nikdo.
0: No tak lékařská věda pokročila a já myslím, že každému jde najít nějaká nemoc a někdy i vícero.
1: Nějaká neduha, ano, a někdy i vícero, přesně tak. Jak říkal Pepíček Josef Hrálovský, že vždycky ten vymyslel nemocí, když to nějaký mezi námi není, Pepíček Hrálovský, to vždycky to...
0: Jardo, takže třicítka. Třicítka a dále, nejlepší dekáda.
1: Ale pak ty dekády je to horší, s tím by mě zběhatel si, když se to, ty mě hrozně trápí a už jsem úplně celý tady v tom baráku zarovnanej. V tom bytě, to je šílený. To vydatel si to je úplně neštěstí už, to by se chtělo nějak všechno, ale to, je to silně jakoby, takový návykový, něco si kupovat z toho zběratelství, no, že to bych potřeboval nějak teďko omezit, no.
0: Tím vlastně navazujete na jedno z velmi dávně minulých témat, šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. A vaše droga je prostě sběratelství.
1: No, no, teď taky trápí mě, mám skoro 400 kusů lahví alkoholu, co já s tím budu dělat, že to se nedá ani na do konce života vypít, jo.
0: To neříkejte. Jsou i tací, kteří by to zvládli, Jardo, ale nebudu navádět, protože všeho s mírou, že? Děkuju vám za váš telefonát, tak Jardo, a přeju vám ještě plno krásných let.
1: Taky, děkuju, vám taky přeju hodně zdraví všem i všem posluchačům a krásný léto, ať to užívají a ať se na ty teploty nezlobí, takhle léto má prostě, no tomu patří k létu, tyhle teploty.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Ono se to vlastně už trošku myhlo v tom, co říkal Jarda, ale Maruška, která napsala na rozhlas.cz/linka, to definuje v jedné krátké větě. Pro náš další život je důležitý mír a zdraví, ať je věk jakýkoliv. Zdraví Maruška. S tím samozřejmě souhlasím, ale přesto, Maruško, když se ohlédnete nazpět, které desetiletí jste se měla nejlíp, bylo nejzdravější, považujete jej za nejšťastnější dekádu svého života? Je to vlastně otázka, kterou dostáváte oklikou i vy ostatní. Možná, že po písničce Věry Martinové uslyšíme další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak před malou chvílí zaznělo, možná to bude další příběh na téma desetiletí, dekády života. A řekl bych, že jsem se docela trefil. Čeká na telefonu naše další posluchačka, ale než dostane slovo, tak si dovolím ocitovat to, co napsala paní Helena na rozhlas.cz/Linka a tak trošku tím vlastně posouvá dnešní téma. No, neposouvá, pořád to jsou dekády, ale no, poslouchejte. Pro mě to byla 90. léta, ty takzvané divoké devadesátky, a to jsem v Česku ani nežila. Devadesátky mi přáli ve všem, v kariéře i v osobním životě. Hodně se toho změnilo s 11. zářím. Najednou se všechno začalo hroutit a nic nebylo jako dřív, a to v každé oblasti života. Tahle dekáda nezačala moc dobře, ale zdá se mi, že se přeci jenom začínají věci zlepšovat a naděje neumírá nikdy. Tak mě možná opravdu čeká to nejlepší a doufat v to lepší budu určitě. Napsala Helena. Ale teď už je čas paní Nory. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím vás.
1: A zdravím všechny posluchače, co stále věrně noční linku poslouchají.
0: Za všechny díky.
1: A mohu si dovolit popřát taky někomu, jako vám, ve vaší osobě, mnoho šťastných let, dobrého zdraví a úspěchu do dalších desetiletí, když máte teďka takové nějaké zaoblené výročí.
0: Nemůžu říct ne, takže říkám ano. Vy jste to napálila naplno, já říkal, že mám důvod k tomu, abych dnes mluvil o dekádách desetiletí života, protože ano, já už, pokud se budu držet toho, co zaznělo před chvilkou s Jardou, nasazuju sedmé gumy. Právě dnes. Ale paní Noro, které desetiletí bylo pro vás tím nejlepším?
1: No, tak když to promyslím z toho vysokého pohledu svých 85 let, tak je to skutečně taková rekapitulace. Čili uvědomuju si, když řeknu, že to bylo prvních 10 let mého života, tak pochopitelně, že tehdy v tom věku od toho narození do 10 let bych to těžko mohla nějak popisovat, protože to člověk může skutečně až s tím vzdáleným odstupem, co všechno předtím prožil. Ale to první desetiletí bylo skutečně, no, já nevím, jestli bych řekla nejlepší nebo idylické, ale bylo hezké, bylo pěkné, bylo teplé, protože jsem se narodila v našem domě, ve kterém do dneška žijí, který staríček předtím 5 let před mým narozením postavil, že jsem tady vyrůstala se svými prarodiči a rodiči a za 2 roky se narodil potom můj bratr, což jsem byla pověřena od začátku, kdy se narodil, že mě maminka kladla na srdce, že je to můj bratříček, o kterého se musím starat, já jsem starší, takže musím na něj dávat pozor. A od mého narození jsem tady vyrůstala se svým věrným kamarádem, naším bílým špiclíkem německým, jmenoval se Trefeček jsme mu říkali. A ten právě, když jsem měla 10 let, dostal potom psinku a zemřel. Ale to byl náš věrný kamarád. Náš dům je perfektní, krásně se v něm žije, tak jako nevypadá ani tolik velký, ale je tak prostorově upravený, ale tak perfektně. A my jsme ho měli s bratrem prošmejděný od sklepa po půdu. A kolem domu a za domem ta velká zahrada a tolik těch ovocných stromů. A tehdy všechny ty stromy rodily tolik krásného ovoce. Takže nejenom, že jsme to mohli pojídat během celého od konce jara celé léto až do podzimu, ale taky, že se pořád zavařovalo, něco dělalo, nějak se to zužitkovalo, že jsem mohla obhlížet to, co dělá stařenka, co dělá staříček. Maminka s náma chodila na procházky, jezdila s námi po okolních kopcích, vykládala pohádky, vyprávěla nám různé tajuplné příběhy tady z okolí, z Podbeskydí. A tatínek, ten mě přivedl k základům symfonické hudby, kterou jsem s ním poslouchala. No a to byl taky začátek školy, na kterou jsem se velice těšila, ráda jsem se učila a byl to asi začátek poznávání i toho vztahu k přírodě, který mám od narození vypěstovaný, protože jsem žila stále tady v té podbeskydské přírodě. Chodili jsme pod Radhoš, pod Javorník, všude do okolí a naše zahrada, to bylo hotové Eldorado, kde jsem se naučila lézt po stromech, skákat přes řídky, lézt přes plot, když jsme chodili na malé koupaliště plivátko, které je vzdušnou čárou od nás ani ne 200 metrů. No to byly krásné
0: věci. Idylické, bezstarostné dětství.
1: Ale s tím pohledem toho vysokého svého věku si uvědomuji, jak se na tom dobře podíleli i moji rodiče, prarodiče, i všichni příbuzní, který jsme tehdy měli poměrně hodně ve Frenštátě, že nás i tím politicky neklidným obdobím mezi tím 40. a 50. rokem provedli, že to na nás zanechalo nějaké divné stopy, i když 48. rok si už dobře uvědomuji, ale tehdy můj dětský rozum to ještě nedovedl s takovým určitým procítěním hodnotit, tak jak jsem to mohla poznat potom. Ono i ty další desetiletí, v každém by se dalo najít něco dobrého, ale bohužel v každém už byly takové řádné kopance, které tehdy režim mnoha lidem uděloval a které naši rodinu velmi těžce postihly. Ať to bylo potom do toho ještě navíc úmrtí mého tatínka, když jsem měla 14 roku, hned na to zemřela i stařenka, i staříček. A těžké období potom, když mě nechtěli pustit na vysokou školu a další. Ale to už je takový propletenec, to už se potom prolíná tím životem. To je takový věnec, kde se střídá to dobré i to špatné. Ale zatím jsme to přežili, zatím tady ještě jsem, tak nevím, těšit se na to další, prostě hold, já to beru tak, jak Lenský v Evženovi Oněgvínovi od Puškina vlastně zpívá v tu árii, co mě příští den připraví, taky vždycky čekám, co bude další den. Kéž by nám to vyšlo dobře. To zase straší bouřkami na zítřek a pozítří tady ještě na severovýchodní Moravě. Kéž vydržíme, kéž nám zdraví slouží a všichni, ať můžeme dál poslouchat Noční linku a vám, pane Borku, moc přeji, ať s námi vydržíte a v tom rozhlase ať vydržíte a dál se s vámi můžeme setkávat.
0: Ze srdce děkuji.
1: Takže přeji dobrou noc.
0: Děkuji vám moc krát, paní Nora. Mějte se hezky. Skoro jste mě dojala. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky a pěkné pondělí. Stále ještě platí to, že máme ten první pracovní den tohoto týdne. Nicméně, už za 25 minut bude čas říct vám, že máme nové datum a že má svátek Karolína. Ale do té doby ještě pár vašich příběhů, aspoň doufám, vašich příběhů na téma desetiletí, dekády života zazní. S tím dalším, zřejmě, je připravena paní Iveta na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Tak krásnou noc, já vás zdravím.
0: Děkuji.
1: Všechny posluchače a v první řadě bych vám chtěla, pane Borku, popřát všechno nejlepší k vašim dnešním narozeninám.
0: Děkuji, ale abychom neupozadili ono téma, já jenom upozorňuji dopředu, důležité jsou vaše příběhy, ne moje narozeniny,
1: ano,
0: já jsem se inspiroval.
1: Já jsem vám jenom chtěla popřát.
0: Děkuji.
1: Jo, všechno nejlepší, hodně hlavně zdraví a úspěchu.
0: Moc krát děkuji.
1: Já bych chtěla říct, že první takový mezník, samozřejmě dětství bylo dobrý, pěkný, ale takový můj první mezník bylo 20 let. Mně se narodili dvojčátka, takže to pro mě bylo nádherný, ale bylo to takový těžký období do těch 30 let, protože manžel studoval, to už jsem říkala v Noční lince a tak dále, jo, já jsem živila rodinu a tak dále. A potom, jak děcka rostly, tak můj nejlepší potom mezník byl kolem 40 let. Jo, to jsem začala, holky už byly větší, velký, tak studovali, tak já jsem potom začala hodně jezdit na kole, to mě perfektně bavilo, sportovala jsem, aerobik a tak dále, spinning, a na tom kole, to vám chci povědět, já jsem najela za sezónu, zhruba od března do září, 6000 kilometrů na kole, každý rok. A nejdelší trasu jsem jela z Nízkého Jeseníku domů do Olomouce. Jsem jela 100 kilometrů, já už jsem nemohla, ale já jsem to dojela. Já jsem byla vyřízená.
0: No tak, ale ten adrenalin vás možná poháněl. Říkala jste si tak a mám rekord. No, je to tak?
1: No, já jsem najela opravdu domů tak 100 kilometrů a já jsem to fakt ujela. A ještě vám chci říct, a v tom období jsem se stala ředitelkou mateřské školy, kterou jsem řídila 10 let, takže to tak bylo takový perfektní období, fakt kolem těch 40 let. A potom to bylo výborný a i do těch 51 let, to bylo taky výborný. To jsem dělala tu kariéru, sportovala jsem, holky už šly na výšku potom. A potom v těch 51 letech, potom s manželem jsme se rozvedli, tak potom můj pes, já jsem měla pejsky vždycky. Já mám, vy máte labradorky a je miluju, to co hodně psí. Já mám belgičáka obrovského černého, nádherného. A on mě seznámil normálně s jedním mužem, on na něho vyskočil v hospodce. Já jsem, bylo parný léto, bylo vedro jak hrom tenkrát. On na něho vyskočil capama v té hospodce, říkám, co to děláš? Říkám, dolů. A on nás seznámil a s tím pánem jsem potom, jsme spolu žili do těch 61 let, to bylo taky pěkný období, chodili jsme s psama na výlety a tak dále. Teď už jako on žije sám, ale pořád za náma chodí, takže taky dobrý období. Takže mě je teď 65 a pořád se cítím duševně, jo, duševně, taková jakoby fit, jo? I když už nejezdím na kole, kolo mám v garáži dole, já jsem dělala rekordy na tom kole. A to chci říct lidem, že nejde jenom o ty mezníky po 10 letech, ale naše tělo, víte, že se zajímám o tu ezoteriku, naše tělo se obnovuje, buňky a tělo, každých 7 let se obnovuje náš organismus. Jo?
0: Já už to taky slyšel, ano.
1: Ano, každých 7 let se nám obnovují buňky v těle, jo, se to mění, takže prostě záleží ještě na tom, jak tedy člověk se cítí v duši. Nejde fakt o věk, věk je jenom číslo. Já se furt cítím jako ta holka, já nevím, jak je to možný, možná mi to aj udržuje.
0: No ve 40 jste začala jezdit na kole, tak vám to vydrželo hodně dlouho? Ta forma, do které jste se dostala.
1: Ne, pozor, já jsem jezdila na kole vždycky ráda, už jako děvče, jo, v 18, potom maturita a tak dále. Já jsem vždycky milovala kolo, vždycky. Takže na kole jsem jezdila k vodě a tak dále. ale potom kolem té 40, já jsem potom narazila na jednoho kluka cyklistu, jako kamarád, jo, kamarád. Mm-hmm. A ten byl blázen do toho kola, jo, on furt jezdil, on jezdil denně jak blázen. A on mě potom tahal na ty vylety a on mě tak vypracoval, že jsem pak ujela těch 100 kilometrů z Jeseníka do Olomouce. Jo, on mě jako táhl. A já jsem prostě jezdila, to byl ale kamarád jenom, jo. A já jsem valila na tom kole, já jsem potom měla, to byl galuškáč, on mě sehnal kolo, on dělal v cyklodílně, nebo opravně, nebo jak to bylo. A on mě sehnal perfektního galuškáče po nějakým borcovi, to mělo normálně berany, já jsem na tým jezdila jak blázen. A no, takže... A aerobik jsem dělala, spinning, jogu, jo, fakt všechno možný. Já jsem fakt hodně sportovala. Kromě běhu. Mě běh, představte si, běh mě nedělal dobře. Mě bolely nohy, všecko, ale na kole jsem valila, plavala jsem v létě, jo, všechny možný sporty. Mm-hmm. Ale běh mě nedělal dobře, běh ne.
0: Jenom se dohaduju, ale možná to bylo tím, že jste běhala po asfaltu, respektive po betonu, takže to odnesli tak trošku možná klouby, ale jak říkám, jenom se dohaduju.
1: Neběhala se vůbec, protože běh mě nechytl u srdce. Kolo, říkám, kolo, plavání, aerobik, já jsem dělala i cvičitelku aerobiku jednu dobu. To mě bavilo.
0: Žijete bohatým životem neustále, Iveto, a děkuji vám za tuhle vaši zprávu, za to ohlédnutí, za vašimi ano. desetiletími. Mějte
1: říkám,
0: se hezky.
1: Kolem 40 nejlepší.
0: Děkuji.
1: Tak
0: mějte
1: ještě jednou gratuluju, ať se vám daří. Děkuji.
0: Díky. Naslyšenou.
1: A zdravím lidi, nashledanou.
0: Desetiletí života, dekády vašeho života, které byly ty nejúspěšnější, nejzdravější, nejidyličtější.

0: Rodil zdravý syn, o rok později zdravá dcera. To byla šťastná doba. Pak ale, když bylo dětem 15 a 16, náhle zemřel můj manžel. A zůstali jsme sami. Ještě, že jsem měla 4 sourozence, když bylo potřeba, pomohli. Obě děti jsou velice hodné, máme spolu moc hezký vztah. A tak mohu říct, že i když některé dekády mého života byly složitější, přijala jsem je tak, jak přišly. Jsem šťastná a těším se na každý nový den. Zdravím všechny posluchače Noční linky. Podepsána Marie.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Dovolím si navázat na to, o čem zpíval Marek Ztracený. Ta písnička se jmenovala Naše cesty. A já si troufám říct, že cesty, kterými se ubírají naše životy, jsou mnohdy klikaté, plné zákrut, někdy i objížděk, taky ale propastí. Tím vlastně jenom jinými slovy říkám to, že v každé dekádě našeho života se najde to dobré i to horší. Ale možná, že v některém desetiletí Honzova života něco převažovalo. Je to ten další posluchač, který čeká na telefonu 731 800 900 a i jej se ptám, které

0: desetiletí svého života považuje za nejidylečtější, nejzdravější, no prostě to nej. Honzo, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeji a nejen vám, Borku, ale všem posluchačům. Ještě jednou všechno nejlepší k těm vašim 7 gumám, jak jste řekl.
0: Děkuju.
1: A pane Borku, když jsme u těch desetiletí, Já si vás pamatuju z jednoho nejmenovaného rádia z 90. A podívejte se, uběhne 35 let a stále slyším váš charakteristický hlas zase z rádia. Prostě to je úžasný. No, takže to tak na okraj a jinak moje nejlepší desetiletí, přestože už se necítím, je mi něco teda v úvozovkách jenom přes 50, ale necítím se mít tolik energie jako ve 30, ale přesto si myslím, že mých posledních 10 let jsem to zvládl nejvíc a jsem tak jako nejšťastnější.
0: Mohl byste trošku zalistovat tím posledním desetiletím, tedy říkáte, že se vám toho povedlo nejvíc, tak co je tak nejvíc k chlubení? Ano. Klidně se chlubte, protože když to neuděláte vy, kdo to udělá za vás?
1: Jasně. Oženil jsem se, děti odešly do svých životů z domu, oženil jsem se teda už po druhé, a postavil jsem dům a mám, a když jsme u těch psů, tak mám taky před 10 let jsem neměl pejsky, ale mám pejsky, máme dokonce několik pejsků, no a prostě mi tak přijde, že posledních 10-12 let je to nejlepší.
0: Já vím, že se o tom bude těžko mluvit, ale zeptám se vás ještě na jednu věc. Ano. Já tu otázku vlastně ještě v souvislosti s těmi nejlepšími dekádami našich životů nepoložil.
1: Ano.
0: Jak to vidíte s životní moudrostí? Kdy jste se jí, řekněme, kdy se vám jí dostalo nejvíce?
1: Ano. Právě bych řekl, že do těch 30-40 jsem dělal samé blbosti, hlouposti a nevážil jsem si. A právě posledních od těch 40 let a poslední roky zvlášť, co nám čím, a teď nechci zase na nějakou smutnou notu, ale čím jsme starší, můžeme ztrácet i některé své blízké, tak si víc uvědomuju důležité věci a že jsem tak jako začínám moudřit až po té 40. Jako no.
0: Já si dovolím vypůjčit pár slov, která jste právě pronesl. Zjistil jste, co v životě je hodně důležité a co méně důležité. Ano. Je to tak?
1: Ano, přesně tak.
0: Máme to stejný. Přesně Honzo, tak. Moc krát vám děkuji i za tu vzpomínku na doby, kdy jsem začínal za rozhlasovým mikrofonem. Je to 35 let, letos v listopadu to bude tedy 35 let. A vrátil jste mě naspět do toho desetiletí, kdy jsem byl asi tak zhruba nejzdravější.
1: Výborně. Rádi vás posloucháme, nejen váš pořad, ale vůbec vás, když jste za mikrofonem. Tak pěknou noc, zbývající čas do té 1 hodiny, ať se daří.
0: Honzo, moc krát vám děkuju, ze srdce děkuju, udělal jste mi radost.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Gianni Nannini to byla foto romance a od Marcely Holanové Cesty lásek. Poslouchali jste tuhle písničku v noční lince Českého rozhlasu a teď si v ní můžete poslechnout další příspěvek na téma desetiletí, dekády života. Je to paní Marie, která čeká na čísle 731 800 900 s tím, která byla nejlepší ta dekáda jejího života. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, krásnou pohodovou noc všem. Tak moje nejlepší desetiletí bylo od 80. do 90. roku. Bylo to hlavně kvůli tomu, že maminka přežila těžký infarkt na klinickou smrt a řekli nám, že nebude. Ona se pak ještě nakonec vdala. A dali mi taky, bylo mi asi 27, zhruba dali mi byt, 2 plus kuchyňský kout. A já jsem teda měla předtím už před svatbou a partner maminku nechtěl, když jsem si jezdala k sobě do jeho bytu, tak jsme se rozešli. Já jsem pak dostala teda svůj byt. No a maminka, když se z toho dostala, tak jsem tam za ní jezdila. Vedle byl volný soused. Mamince padal barák na hlavu. Tak prostě jsme se se sousedem dali dohromady a kluka, který ho nikdo nechtěl, tak vlastně pak jsem poznala, že to byl nejlepší člověk a asi i ten, kdo mě měl nejvíc rád a udal by pro mě úplně všechno. Bohužel už od roku 2005 není. No tak takhle nějak to bylo u mě.
0: Už by to chtělo zase nějaké hezké desetiletí, říkáte si, že, paní Marie?
1: No, tak to bylo potom taky, když, to jsem se teda zasmála, když jsem končila, já jsem přesluhovala 7 let na železnici a už mi bylo zlé, ale chtěla jsem si udělat 50. Už jsem nemohla, ale. A zjistili mi, že mám srdeční vadu. Oni mi to zjistili, až když jsem měla být dávno v důchodu, když jsem přesluhovala. Já jsem celou tu dobu dělala noční, dělala jsem i 24, 12, dojížděla jsem. Jo, a prostě tak nějak to šlo, ale možná, že to bylo i tím, že opravdu ten partner pro mě dělal všechno. Když rušili ty určitý ty stanoviště, musela jsem se posouvat k té Praze a on třeba ze začátku chodil se mnou na ty první vlaky, nebo mi chodil naproti. On takhle mi jako hodně pomáhal, aby se mi nic nestalo. Já jsem dělala na trati, jako zajišťovala jsem bezpečnost vlaku, aby třeba nenajel vlak na vlak. Tu práci jsem měla strašně ráda. No, ale nechtěla jsem ji opustit, takže já jsem vlastně nechodila ani k doktorům, když mi něco bylo. Protože jsem se opravdu bála, že by mě z té služby stáhli. Mysleli si, kdo ví, jak nejsem zdravá. Jo, já jsem byla vlastně na tom takhle. Ale jako díky tomu partnerovi, tak opravdu dalo se vydržet hodně. Přeju to i jiným ženským, jo. Prostě někdy ten chlap se zdá, že je k ničemu, ale opravdu potřebuje pohladit trošku to zázemí a je to dobrý. No a když se nepolepší, tak ať jde. Není po válce, chlapů je dost.
0: Máte pravdu, je nás plno.
1: Paní na ženský to platí, ale taky. Jo?
0: Takže vy vlastně, ano, na obě dvě strany téma. Říkáte, pro jedno kvítí slunce nesvítí.
1: Ano,
0: tak.
1: Zkoušet to, furt to zkoušet, až to vyjde.
0: Děkuji moc krát, možná je to návod pro mě.
1: Taky.
0: A mějte se hezky, přeju vám krásné léto, paní Marie.
1: Já vám taky moc. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Ono naslyšenou vyřkla paní Marie přesně ve chvíli, kdy odbyla půlnoc. Teď už vás vítám v novém dni. Je 14. v měsíci červenci, svátek má Karolína a já nositelkám tohoto krásného jména přeju zdraví, štěstí a lásku. A kdybych mohl mít aspoň drobný hlas, jako takovou tu drobnou přímluvu tam nahoře, dámy, ať tím dnešním dnem začíná to nejlepší desetiletí vašeho života. A tím vlastně tak trošku směřuju do vlastní kuchyňky, protože ono desetiletí života, dekády vašeho života a která z nich byla z vašeho zpětného pohledu nejlepší, je tématem i té další hodiny Noční linky. I tentokrát můžete volat na číslo 731 800 900 a psát na rozhlas.cz/linka. Michal napsal: v jistých ohledech je u mě tou nejlepší ta současná, čtvrtá životní dekáda. A to navzdory tomu, že jsem si během ní vyslechl diagnózu nevyléčitelného neurodegenerativního onemocnění a trpím syndromem tonického napínače bubínku, vzácným, extrémně neurotizujícím stavem, který u nás neznají ani ušní specialisté. Po dosažení 40 doznala řada mých životních postojů překvapivých změn, pokračuje Michal. Osvobodil jsem se od starých myšlenkových struktur, hlavně co se týče investičního uvažování. Taky jsem začal trochu s podivem milovat, co jsem dřív nesnášel, a nesnášet, co jsem dřív miloval. Nesnášel jsem lazaně a teď je miluju. Miloval jsem učení se jazykům, teď to nesnáším. Na pozadí všech svých současných útrap ale cítím, jak se hluboko ve mně rozvíjí zvláštní proces, který buduje jakýsi trvalý vnitřní pocit myšlenkové ukotvenosti a vyrovnanosti. A toho si nezměrně vážím. Michale, já si vážím vašeho vzkazu, stejně jako všech vašich psaní na rozhlas.cz/linka, a už dopředu děkuji vám všem, kteří zavoláte a řeknete, která dekáda vašeho života byla tou nejpřínosnější, nejzdravější, nejidyličtější, no prostě tou nej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě jednou vás vítám v novém 14. červencovém dni. Máme 6 minut po půlnoci a na telefonu 731 800 900 čeká pan Láďa, který má myšlenku, který chce říct to, co jej napadlo, jakmile slyšel téma dnešní noční linky, která tady vlastně ještě nezazněla. Já už říkal, že v každé životní dekádě nás potká něco dobrého, něco špatného, někdy je jednoho víc, druhého míň, ale to důležité nám už řekne samotný Láďa. Zdravím, na Pardubicko jste říkal, že jo?
1: Ano,
0: dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobré ráno.
0: Ano. Za chviličku vychází sluníčko, to je pravda. Tak a teď už vás poslouchám.
1: Já bych chtěl říct, že jako mě už teda je 70 let a v podstatě, kdybych měl hodnotit ty dekády, tak každá dekáda má svoje plus a mínus a vždycky mě nějakým způsobem navedla, poučila a myslím si, že bych je chtěl znovu prožít, protože kdybych měl jenom samé úspěchy, potom by ten život byl jednotvárný, kdybych měl samé jaksi neúspěchy, bylo by to špatný a to poučení, které jsem v podstatě získal, mě nějak dovedlo, že jsem maximálně spokojen a kdyby se to mohl opakovat, neměnil bych.
0: Takže zastáváte názor díky za každé nové ráno, podobně jako já.
1: Přesně tak, přesně tak, protože si myslím, že měl jsem štěstí v rodinném životě, měl jsem štěstí, děti jsou dneska významní vědci nebo tak, jo, a v podstatě v práci jsem byl úspěšný, ale musel jsem samozřejmě, nebo to zadarmo, a musel jsem pracovat a to právě ty neúspěchy mě k tomu vedly, takže v podstatě, jako chtěl bych, že každá ta dekáda byla jak výsledkem toho, a jako ve stavu, kterým se nacházím a v podstatě jako mě to poučilo a našel jsem si vždycky nějakou cestu a ať už to bylo společenský dění nebo tak, jo, ať už to bylo rodinný zázemí a podobně, místo, kde bydlím a podobně. Jediné, co mě možná teďka je stáru, jako trošku znepokojuje, je to životní prostředí, který je teda strašně drasticky vůči nám tady. Sice potřebujeme postavit dálnice a podobně, ale ta příroda dostává tvrdě, jak se říká, na frak a bojím se, je naše děti, anebo takže je to prostě těžko dávat dohromady, protože jako sice vědci říkají, že vznikají nové a nové objevy, nějaké mikroby, mikroorganismy a podobně, ale za chvilku nám bude vzácná kráva, kůň a podobně, protože za chvilku nebude ta příroda v podstatě jako žádná. No.
0: Tomuhle apelu velice dobře rozumím a souhlasím s ním. Ale vraťme se k těm desetiletím života. Takže vy vlastně říkáte, a já s tím, ano, už dopředu říkám, vlastně taky souhlasím, že každá dekáda sice měla své, ale byla důležitá i v tom, že vás poučila pro další dekády a desetiletí vašeho života. Je to tak?
1: Je to tak, přesně tak. A když byl nějaký neúspěch, tak mě to namotivovalo, hledal jsem příčiny toho neúspěchu a poučil jsem se a myslím si, že o tom je ten život. No.
0: Přesto se ale zeptám, když už vzpomínáte na minulost, na kterou dobu, a znovu se dostávám k těm desetiletím, na kterou dobu vzpomínáte nejraději, která byla pro vás nejidyličtější? Protože paní Nora tady mluvila o té první dekádě svého idylického dětství, tedy života idylického dětství. Tak jak je to u vás, když jste byl teenager, nebo když vám bylo 20?
1: Já bych to řekl jináč. V dnešní době, když se to beru zpětně, tak když je člověk do těch 35 nebo tak, tak má dveře otevřené, je tady cena pro mladé vědce nebo tak prostě, jo. Když už je starší, tak už ty šance jsou menší, musí pro jeho ohodnotit nějaká opravdu významná práce a to si myslím, že pro mě asi bylo jako nejlíp asi v 50, protože jsem dosáhl určité vědecké hodnosti nebo tak, jo, a v podstatě bylo to výsledkem nějaké systematické práce, která měla smysl, jo, myslím pro lidi a podobně, takže, ale to jako neznamená, že já si myslím, že každý, jako každá profese je důležitá, jo, pro život společnosti, ale jako je to už výsledek, že už jsem se uměl podívat dozadu, že jo, už jsem viděl, jestli to má smysl a podobně a tak nějak asi už jsem po těch 50 se už možná nechá hodnotit, možná že to je brzo pro někoho, ale myslím si, že už to je taková doba, kdy se trošku můžeme podívat dozadu. Předtím to ještě jako stále je cesta určitého hledání nebo tak.
0: Láďo, moc krát vám děkuju i za vaši upřímnost a za váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto. A hodně zdraví.
1: No, děkuji, dobrou noc. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Na rozhlas.cz Lomítko Linka se teď objevilo hned několik vzkazů, takže zkusím jen tak v rychlosti třeba to, co napsala Dana z Blatné. Dětství bylo nezapomenutelné a do 40 jsem rostla a sdílela i rozdávala štěstí. Teď už hlavně vzpomínám a rekapituluju a snad i moudřím a zpomaluji tempo. Užijte života s nadhledem a ve zdraví. Je to největší štěstí a bohatství i dar.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tuhle písničku Pavla Nováka si pamatuju z prvního desetiletí mého života. A říkám to záměrně, protože dekády desetiletí života, to je téma dnešní noční linky. Říkám dnešní, ale začala včera, už máme úterý 14. července. Nicméně do jedné hodiny bude čas na vaše příběhy na tohle téma. A paní Jana z Prahy je tou další, která nám chce říct, kterou dekádu svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já chci říct, celý můj život byl krásný a opravdu si ho vážím a všichni bychom si měli vážit života. Samozřejmě byly období horší, lepší. Ráda vzpomínám na dětství, ráda vzpomínám na mládí. Měla jsem velké štěstí, rodiče se dožili požehnaného věku 90 let. Mám sestru, se kterou výborně vycházím, mám dobrou rodinu, se kterou dobře vycházíme. Takže celý život byl opravdu šťastný. A jestli můžu říct nejšťastnější, těžko říct, ale snad od 40, kdy vlastně se mi podařilo stmelit rozbitou rodinu po rozvodu. Znovu jsme se s manželem dali dohromady k radosti dětí. Byli už sice starší, takže zas to neprožívali až zas tak úkorně, ale byli rádi, že jsme zase spolu a moc si toho vážím a jsem šťastná.
0: Můžu mít hodně indiskrétní dotaz?
1: Ano.
0: Byla jste vy iniciátorkou toho znovu shledání a znovu partnerství s vaším manželem?
1: No v podstatě jo, ano.
0: No, už jste to říkala, že se vám podařilo stmelit rodinu, tak jsem jenom chtěl na tuhle strunu udeřit znovu. Jste spolu dodnes?
1: Jsme spolu dodnes, chvála Bohu, vycházíme výborně. Manželovi je 78, tak jak tak ty roky chodí, ty problémy všelijaký, ale vycházíme dobře a je to opravdu hezký.
0: Možná je to trošku kacířské, to, co teď řeknu, ale možná, že vám prospěl ten oddech.
1: No ten oddech, abych se přiznala, nebyl až zas tak dlouhý. My jsme vlastně byli rozvedení, no jak, dva, tři roky. Problém, který vedl k rozvodu, manžel vyřešil velice, velice teda radikálně. No takže jsme se dali zase dohromady, no.
0: Konec dobrý, všechno dobré, chtělo by se říct, ale jsem rád i za to, co zaznělo na začátku našeho rozhovoru, že vlastně všechny dekády vašeho života byly, některé možná byly trošku smutnější, ale zase to vyvážilo možná něco veselějšího, že všechny dekády vašeho života za to stály. A já jsem rád, paní Jano, že jste to řekla. Mějte se pěkně.
1: Ano.
0: Díky.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Telefon 731 800 900 máte stále k dispozici a stejně tak i web rozhlas.cz/linka. No a říkám to hlavně proto, že na něm vidím to, co napsal do několika řádků Marek. Když se psal 1. leden roku 1990, tak jsem ještě nebyl na světě. Když se psal 31. prosinec roku 1999, tak jsem měl 8 let, 1 měsíc a 19 dní. Z té doby si toho moc nepamatuji, ale tato dekáda byla nejlepší od 60. let. Mohli jsme jet kamkoliv jsme chtěli, rádia hrála to, co jsme do té doby neznali a v televizi běželo to, co jsme také neznali. Marku, i za tohle, co jste napsal, děkuju. A jak je to u vás, vážení přátelé, vy, kteří právě teď posloucháte noční linku? Které desetiletí vašeho života byste i do vysílání, pokud se dovoláte, označili jako to nejzdravější, nejšťastnější? Nejvíc jste cestovali? No prostě největší idyla. Uznávám, že to, co říkala paní Jana, má hodně co do sebe. Nicméně, pokud máte nějaké desetiletí, které byste chtěli označit i zlatou medailí třeba, tak zavolejte. Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když jsme v ní, tak u těch desetiletí vašeho života, tak si nemůžu odpustit jednu poznámku k té předchozí skladbě. Tak to byly osmdesátky, to byla Bonnie Bianco, Pierre Cosso a jejich Stay. No pro mě osmdesátky to bylo něco, to se v pop music dělo věcí. Hlavně v té anglosaské, ano, o ní mluvím, ale teď zase naspět k tématu a k desetiletím vašeho života. Tou další, která na telefonu 731 800 900 čeká, je paní Mirka. A já ji zdravím. Přeji vám krásné léto, paní Mirko.
1: Dobrý večer. Já moc zdravím všechny ponočníčky a hlavně vás, Borku.
0: Děkuji.
1: Tady je Mirka z Brna. Toto téma se mně velice líbí a já bych začala hned, teda už mám těch desetiletí za sebou dost, ale začala bych svým krásným dětstvím. Prožila jsem ho v Lednicko-Valtickém areálu, nedávno jsem o tom taky mluvila, takže se nechci moc opakovat. Ale bylo to nádherné dětství, neustále na kole, Lednickým parkem, k minaretu, tam jsme si vylezli snad 20krát, k Janohradu. Léto jsme prožili u Apola, to je ta soustava těch rybníků, tam Hlohovecký, Prostřední a Apolo s tím krásným zámečkem. Tam jsme byli celé léto. Rodiče měli pole, vinohrad, maminka mě posadila na trakač a už jsme jeli do Vinohradu. Taky, ale nestydím se za to, byli jsme pionýři a pionýrky a právě, že v Lednici je do dneška vysoká škola zahradnicko-ovocnická a studenti právě nás tom pionýru vedli. A ti byli teda bezvadní. My jsme projezdili okolí Pálavy, do Břeclavy lesem, právě k těm rybníkům, do Valtic. Opravdu se nám věnovali a bylo to bezvadné. Tak to bylo moje hezké dětství. Vždy jsme se koupali, rodiče vůbec neměli strach, já nevím jak to. No, tak bylo to krásné. A potom další období bylo ale taky hezké. To jsem se dostala studovat na průmyslovou školu oděvní do Prostějova a to mě strašně bavilo. To bylo úžasné. Prostějov bylo městečko, kde se říkalo, že každá druhá rodina má v rodině nějakého krejčího. Byly tam obrovské a krásné oděvní závody a my jako holky, studentky, které teda nemohly dojíždět, tak jsme bydleli na internátě. Krásný internát, který byl původně, vlastnil ho ten majitel prostějovských oděvních závodů, Nehera se jmenoval, měl krásnou vilu u Hloučele, u rybníčku, u lesíku a to byl právě náš internát. Dodneška mám z té školy a z toho internátu kamarádky po celé republice, protože ta oděvní průmyslovka vlastně, ona vychovávala takové ty střední kádry technické pro oděvní průmysl po celé republice. Tak holky byly některé nahoře, dostali umístěnku, vy si asi tu dobu nepamatujete, ale to my jsme museli nastoupit na umístěnky po maturitě. Tak moje kamarádky šly třeba nahoru do Liberce, do Prahy, dolů do jižních Čech, do Třeboně. No a já jsem dostala umístěnku do Brna a seznámila jsem se tam se svým manželem, teda, který byl na letišti jako voják. No tak jsem se dostala do Brna a moje vytoužené prostě takové přání bylo jít učit do školy, takže po krátké praxi jsem učila na oděvním učilišti v Brně a to bylo zase tak hezké období. Mimochodem, Borku, já jsem taky učila Zdenka Bakalu konstrukci střihu. Představte si, on to moc nezveřejňoval, ale prostě bylo to nějak tak, že se nedostal na gymnázium, tak šel k nám se vyučit. Vyučil se, udělal si maturitu a potom teda jako emigroval. No a co bylo pak dál, o tom už nemluvím, ale byl to kluk teda zvídavý, to musím říct. Tak to je taková zajímavost, kterou občas teda dám k lepšímu. No, bylo to tak, takže učila jsem, bylo to bezvadné, to mě bavilo, moje zaměstnání byl můj koníček, no, měla jsem dva kluky, no a opravdu, opravdu jsem byla šťastná. To bylo období, kdy jsme jezdili na brigády, na papriky, na rajčata, celou Vysočinu jsme objeli prostě. No, bylo to krásný, no. Ale, Borku, já musím teda říct, že jsem v důchodu samozřejmě už delší dobu a já zase ale jsem spokojená. Já mám kamarádky, s kterýma jezdíme do Luhačovic, manžel teda zemřel. To bylo špatné období, smutné, ale nějak prostě jsem se z toho dostala právě díky kamarádkám. A tak jezdíme do Luhačovic, každý rok si zaplatíme týden, chodíme každý týden k sobě na karty a je to takové prostě hezké, družné. No a tady bydlím kousek od Čelepky, která teďka teda není v provozu, to asi víte.
0: Ano, vím.
1: No a tam jsou další moje přítelkyně, tady z okolí, jak je Tábor, Klusáčkova, Chlupova, tak se tam sejdem skoro každý druhý den. No a zase je to takové hezké, takže já musím říct, že opravdu ten život jsem prožila prostě hezky. Nemůžu něco říct, že by bylo nějaké tragické. No a jak mluvím o tom přátelství, tak Werich napsal takový hezký citát. Přátelství je součástí šťastného života. A to si myslím, že je pravdivé a moc se mě to líbí. Takže pomalu bych teda ukončila, já bych ještě vykládala, ale chtěla bych moc pozdravit moji přítel, teda z rodiny, Janu Darmovzalovou, která poslouchá noční linku každý den a čeká na vás právě, že vás má moc ráda. No a ještě zdravím Aničku z Miroslavy, to je opravdu žena, které si hodně vážím. Určitě vám to taky připomíná něco. Anička z Miroslavy.
0: Ano, samozřejmě.
1: No, takže to by bylo tak všechno.
0: Mirko, já vám moc krát děkuju i za to potvrzení toho, že vlastně život se neohlíží v žádném případě na čísla, kterými my označujeme dekády, první, druhá, třetí a tak dál a tak dál.
1: No,
0: a že vlastně
1: no.
0: Taky v každém období našeho života lze najít věci jak dobré, tak věci méně dobré. A že všechno, neděje samo o sobě a že z každé dekády, jak už tady taky od našeho posluchače zaznělo, si můžeme vzít přinejmenším poučení pro budoucnost.
1: Ano, ano. Tak já vás děkuju. Moc zdravím a těším se na vás, až bude den otevřených dveří zase.
0: Děkuju a budu se těšit
1: taky. A hodně
0: taky.
1: Štěstí vám přeju.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky, naviděnou.
0: Vážení přátelé, noční linka má před sebou už jen posledních 27 minut. Je čas na to, abych vám znovu připomenul telefonní číslo. Díky němuž se už po písničce Michala Hrůzy v tomto případě a vlastně taky naskočí na tu naši dnešní retrospektivní vlnu písničkou Budu ti vyprávět. Ano, seriál Vyprávěj. Tedy je čas, abych vám připomenul telefonní číslo, na němž už po písničce Michala Hrůzy možná uslyšíme ten váš příběh a to, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejšťastnějším. A nebo na něj aspoň nejraději vzpomínáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Částečně za to může moje zvědavost, ale vlastně i to, že Michal Hrůza přišel do Noční linky právě s touhle písničkou ze seriálu Vyprávy. Takže se ptám Jardy, který jako další čeká na telefonu 731 800 900, jestli se dívá třeba i na seriál Vyprávy, který je taky takovou retrospektivou našich životů. Jardo, dobrý večer, díváte se na Vyprávy?
1: Dobrý večer. Ježíš, to jsem miloval, ten seriál.
0: No večer. Prosím, takže to ohlížení do minulosti máte natrénované. Třeba i díky tomuhle seriálu. Teď se vám to bude hodit. Kterou dekádu vašeho života si nejraději vybavujete?
1: No já bych to vzal trošku obšírný. Mm-hmm. Hejte, mě je 55. 22 let jsem byl na kamionu. Mm-hmm. Takže jako ten úsek života, já jako miluju řízení od dneška, jezdím v deště a, mm-hmm. Ale jestli teda můžu trošku odbočit,
0: samozřejmě.
1: Je to asi tak 15. člověk přede mnou, který se dovolal, to říkal, že mu je kolem 50 a že vlastně tenhle ten věk, nebo co prožívá vlastně tuhletu chvilku, mm-hmm. Takže je nejlepší a já s ním úplně plně souhlasím.
0: Řekněte proč. Definujte.
1: Proč? Úplně jasná věc. Děti jsou pryč, jsou veliký, mm-hmm. Ten člověk má už potom čas jenom sám na sebe vlastně, mm-hmm. A užívá si ten život vlastně úplně v klidu a tak, jak si ho nastaví sám. Takže já tomu pánovi děkuju za to, že to řekl a já s ním na 100% souhlasím. Teďka řekl bych jméno, ale já si nepamatuju, že to je, říkám, 15. člověk, který volal přede mnou.
0: No byl to zřejmě Honza, který se po 40 oženil, děti odešly, postavil dům, má psy. To bude zřejmě on, na kterého navazujete.
1: No, asi máte pravdu, asi je to Honza. A tímto bych ho rád pozdravil a řekl mu znovu ještě jednou, má 100% pravdu.
0: Zeptám se vás ještě na vaši profesi. Vy říkáte, že jste víc než 20 roků byl a stále ještě jste kamionákem. Je to tak, ano?
1: Nejsem.
0: Už nejste.
1: Já jsem, byl jsem 22 let, ale potom z rodinných důvodů jsem se na to musel vykašlat, mm-hmm. Protože umřel tatínek a maminka to doma se mu nedávala. Mm-hmm. Tak jsem to hodil na hřebík a zůstal jsem si doma. Teďka jsem řídil autobusu zase, no, takže...
0: Takže pořád kulatá práce.
1: Určitě, víte co, já bez toho nebudu, já tu mám, to je... Můj tatínek byl celý život řidič a já jsem to nějak po něm... Aniž by on chtěl, tak já jsem to vlastně víceméně po něm nějak podědil, ale... Říkám, ani by on chtěl, jo. Takže já tu práci miluju a mám to rád a bez toho nebudu. Takže než půjdu do důchodu, takže asi se tomu budu věnovat. Ale teďka říkám, ten kamion jsem hodil už jakoby na řebík a věnuju se teda autobusu a teďka jezdím autobusem. No,
0: takže no já jsem špatně použil ten příměr kulatá práce, tedy označení kulatá práce, protože to je spíše ta cirkusácká, ale prostě, že máte pořád v ruce ten volant, ano, tak jsem to myslel. A jak to plánujete právě až směrem k důchodu, to byla ta otázka, ke které jsem spěl, odpověděl jste na ni a já vám za to děkuju i za váš telefonát. Jardo, dny, které žijeme právě teď, jsou nejdůležitější, protože minulost nezměníme, budoucnost je nejistá. Důležité je teď a tady. V tom s vámi souhlasím. Nicméně ptám se přesto na to, na které desetiletí nejraději třeba vzpomínáte. Ale od vás mě stačilo tohle. Děkuju a naslyšenou.
1: Ne, prosím vás, ještě můžu jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: Já když jsem byl mladší, tak jsem třeba, když byla neděle večer, tak říkám zase zítra, zase pondělí. O, zase do práce. Už to bylo pátek. Jo? Ale... Čím je člověk starší, tak já teďka třeba prožívám to, že si říkám, ne, bacha, každý den si musíme užít. Ať je špatný nebo dobrý, ale každý den si musíme prožít a užít si ho. Protože čím je člověk starší, tak už víte co, nějak...
0: Cítí to, že může přijít konec kdykoliv, ano.
1: Tak a vlastně dneska, když to vidíte někde všude na těch... sociálních sítích, jak umírají ty lidi ve 40, v 50, v 60, říkám ne. i když je pondělí, já si ho užiju, užiju si to úterý, středu, čtvrtek, pátek a až přijde ten pátek, tak ten si užiju ještě víc. A potom bude sobota, neděle, krásná práce. Takže říkám všem, každý den si užijeme úplně naplno, protože nikdy nevíme, kdy bude ten poslední.
0: Carpe diem quam minimum credula postero. Užij dne, zítřku ni moc málo nedůvěřuji.
1: Mějte se hezky. Teď se mi to vzalo ze srdce.
0: Děkuju a přeju vám
1: taky děkuju.
0: Krásné léto. Naslyšenou. Vy všichni, kteří ještě pořád čekáte na další příběh, se aspoň věřím, po písničce Marty Kubišové určitě dočkáte. Telefon uslyšíte, ale já tady mám před sebou poměrně dlouhý vzkaz, který si dovolím ocitovat alespoň tu část, která se týká dnešního tématu, a je to vzkaz naší posluchačky Daniely. Můj život lze dělit na 8 dekád. To první, zdánlivě nejsladší, zakončilo povolání tatínka do PTP a 2 roky pro dítě nepochopitelné. Druhá dekáda byla právě v závěru krásná, protože mě kvůli kádrovému posudku na tatínka faráře nevzali na pedagogický institut a já musel nastoupit hned po maturitě do zaměstnání. Třetí dekáda byla nezapomenutelná. Práce v rozhlase, kam jsem se vlastně dostala místo školy, takzvaně za trest, mě bavila. Dokončila jsem vysokoškolské vzdělání, porodila syna a měla jsem dojem, že tak sladký bude celý můj život. Nebyl. Na 4. dekádu bych raději nevzpomínala, i když jsem si dobrý vztah k práci dokázala najít i ve sběrných surovinách. Dostavily se nemoci a zoufalé prázdno v pracovní sféře. 5. dekádu pokládám za boží dar a za nezapomenutelnou pomoc kolegů z branže. V hlavním městě, kam jsem se přestěhovala, žiju dodnes. Podařilo se mi v 6. dekádě sepsat knihu, v níž se trochu vyrovnávám se životem. 7. dekáda mě postavila před těžké onemocnění a díky zdravotníkům se dnes cítím zcela obstojně. Zapojila jsem se do práce v pacientské organizaci a vím, že jediná cesta k dalším desetiletím vede přes aktivitu. Ani stará bába nemůže ležet v posteli a čekat na smrt. Tak se snažím. Doufám, že jsem nebyla moc dlouhá, protože ten prožitý život mi teď připadá velice kratičký. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 3/4 na 1 a to znamená, že jdeme do finále dnešní noční linky Českého rozhlasu. Vidím to tak na jeden, možná dva telefonáty a tohle je ten první ze zmíněných a očekávaných dvou. Je to Jindra, která čeká na telefonu a která nám poví, které desetiletí svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: A nejsmutnější, ano.
0: A nejsmutnější.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak moje nejšťastnější období bylo, když jsme se s manželem poznali v Krkonoších na horách. Tehdy existovali závodní výbor LOH, ty rekreace.
0: Takže tak asi 50. léta, předpokládám.
1: Ano, parta kluků a parta děvčat, tak jsme navazovali známosti. No a tam jsme se s manželem poznali. No ale nebylo to ještě nic tak vážného, že jo, tak ha, ha, ha, chy, chy, chy. No a když jsme potom byli doma, tak jsme si začali psát. No a nakonec to dopadlo, že teda za mnou jezdil do Zlína. A na cestě bylo dítě, narodila se dceruška. Tchán mě poslal skládací dešník, který to neexistoval, to někde sehnal v Tuzexu celý přešťastný. A velkou kytici, ale já jsem ještě nerodila, já jsem ležela na pokoji v bolestech a oni mě přinesli
0: deštník.
1: A deštník skládací.
0: No tak zní to komicky, ale ta doba...
1: Pak se zhodil.
0: Tu dobu jste, ano, tu dobu jste popsala dobře. Něco takového jako skládací deštník v 50. letech, to neexistovalo.
1: Ne. No a tak narodila se teda holčička, ale byla nemocná, srdíčko měla špatný, tak zemřela ještě v nemocnici. Byla jsem z toho teda špatná, manžel taky, ale rodiče nás podpořili v tom, že jsme mladí a že budeme mít další děti. No tak jsme byli zdraví a věřili jsme tomu. No tak jsme teda, byla svatba a zažádali jsme si obyt v Brně. A těšili jsme se, no a koupili jsme si teda 3-pokojový krásný byt, tak začalo zařizování, no a postupně jsme se, vždycky jsme jeli v zimě na hory, v létě k moři, narodili se kluci 66, 67, byli jak 2 budulínci. Tak to rostlo prostě, až nakonec šli do školy. Já jsem byla ve škole na internátě a nám se tam s holkama ze Zlína moc líbilo. Tak jsem byla ráda, že kluci chtějí taky na internát. A s manželem jsme jim nebránili. Byli to kluci, tak jsme říkali, ať se trošku oťukají ve světě hned. No a samozřejmě, jak odešli kluci do škol, tak jsme s manželem, nějak jsme měli na sebe málo času, nevím, jak bych to řekla, nebo jsme se o sebe tak už, neměli jsme se tak rádi, jako když jsme byli všichni doma. No a nakonec teda manžel si našel v České Třebové jednu paní, ale já když jsem slyšela, že má 2 děti, dceru

0: kluka na škole, tak se manžela prosila, ať od nás neodchází, že nás budou kluci potřebovat. A že ta paní má dvě děti a nepůjde hned, prostě nebude se rozvádět. No tak manžel si nedal říct. Odstěhoval se do České Třebové a dopadlo to tak, to víte, že byla jsem z toho strašně smutná, ale byli tady kluci. A tak začal manžel strašně pít, to jsem se dozvěděla od kamarádů z práce, že ho nechala nakonec ta paní a že teda moc pije. No, kluci se oženili, založili rodinu, no a manžel teda se upil k smrti, ale vyloženě upil, práce ho vyhodili. Bylo to smutný. Nakonec jsme se synama ho museli z toho bytu, co dostal, vystěhovat nábytek, odvést veškeré věci. A já jsem prostě se z toho skoro složila, protože když jsem viděla ty věci, co tam měl, tak to všechno se mě vracelo. Když jsme se poznali a protože jsem rodinný typ, tak jsem byla z toho zdrcená. No ale kluci zase měli svoje starosti, tak jsem to prožívala s něma. Tak jsme to nakonec ukončili, že teda jsme ho vystěhovali. No a kluci dneska už mám vnoučata, pravnoučata, tak se z toho těším. A když je toto téma bylo, tak jsem si prostě nějak posteskla.
1: Já vám naprosto rozumím, paní Jindro.
0: Je mě 83, víte, jsem v podstatě jakž tak zdravá. Sidi jsou ke mně v pořádku, chovají se, starají se o mě, nemůžu si naříkat, ale na toho manžela nikdy nezapomenu, protože jsme se měli 20 roků strašně rádi. To bylo údobí, kdy se kluci už honili za holkama a už to prostě mělo známosti. Tak to je asi všechno. Bylo to hezký, když jsme se poznali, ale pak to bylo velmi smutný. A já jsem to nestrávila dodnes. No, nezlobím se na něj, zamiloval se. Nedá se nic dělat. Tak vám děkuju.
1: Nemáte zač, paní Jindro. Nemáte zač, myslím si, že příběh, který jste jenom v kostce právě zveřejnila, je příběhem mnohých z nás.
0: Ano, ano.
1: Nejsem tím nijak nesnižuji vaše neštěstí, ale...
0: Ano, ano, ne, to je...
1: Chtěl jsem říct, že v tom nejste sama.
0: Ale dožila jsem se pěkného důchodu, je mě 83, když jsme mohli s tím manželem prostě dožít takového věku třeba, nebo... No je to všechno pryč. Já myslím pozitivně spíš, jako už dneska.
1: To jsem právě chtěl říct, že s vámi částečně nesouhlasím, protože ano, věci jsou pryč, ale pokud se nebudeme dívat dopředu a to pohledem třeba právě na vaše děti, na vaše vnuky a vnučky a pravnuky a pravnučky, tak to nepůjde. Takže dívejme se dopředu, i když si občas vzpomeneme na ta nejkrásnější desetiletí našeho života. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
0: Děkuji pěkně, děkuji, dobrou noc.
1: Naslyšenou. No a protože už se opravdu přiblížila jedna hodina, tak právě teď je čas na ještě jeden telefonát, který v zápětí po paní Jindře uslyšíme. A doufám, že teď už vlastně jenom ze zhruba 2- nebo 3minutovým příběhem na téma nejlepší dekáda či desetiletí mého života. Tak jsem zvědavý, koho teď máme na telefonu. Tady je Borek. Dobrý večer.
2: No, prosím, dobrý večer.
1: Kdo je prosím u telefonu?
2: Chtěla bych vám hlavně poděkovat za krásné vysílání. Je to nejlepší stanice, kterou ráda poslouchám.
1: Moc mě to těší, co říkáte.
2: Hodně štěstí a spokojenosti a do života a radosti. A chtěla bych tomu tématu říct jenom, že nejlepší léta jsem měla, když se nám narodili děti, kolem 30 letech, po 6 letech manželství. A horší léta přicházejí teď, kdy už jsem sama 20 roků.
1: A je vám smutno?
2: Loňský rok byl docela špatný, protože zemřela dcera jedna v 50 letech. Nechali ji v nemocnici zemřít úplně zbytečně. Takže to bych chtěla jen tak říct tomu tématu. A bude konec vysílání, tak děkuji moc.
1: Já vám děkuji, ale pro jistotu ještě jedenkrát zkusím ten dotaz. Vaše křestní jméno, abych aspoň věděl, kdo uzavřel Zdena. Noční linku. Paní Zdena. Paní Zdeno, Zdena. Děkuji vám za upřímnost.
2: Jo.
1: Mějte se hezky.
2: Děkuji.
1: Dobrou noc.
2: Vám za všechno a mějte se moc hezky a hodně radosti a krásné léto. Naschledanou.
1: Děkuji a naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon použijete v noční lince znovu za nějakých 22 hodin a 5 minut. Já vás všechny, kteří jste měli to štěstí, ještě jednou zdravím a vám, kterým se nepovedlo dovolat se do studia noční linky, vás musím poprosit o odpuštění, protože ani zdaleka není v našich silách, aby všechny vaše telefonáty a všechny vaše příběhy odezněly. Všechny vaše příběhy, které se týkají tématu dekády, desetiletí života, a které jste napsali na rozhlas.cz/linka, za malou chvilku uvidíte na zmíněném webu. No a když už tedy mluvím o tom, co všechno bude, tak řeknu i to, že ta příští noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem budou slova, která mi zůstala v paměti. Už teď si můžete vaše příběhy chystat, už teď je můžete dokonce i psát na rozhlas.cz/linka. A dodám ještě poslední dva vzkazy a můžeme si poslechnout písničku Krištofa, tedy kapely Krištof a Tomáše Kluse. Zdraví vás Jana Zírkova a píše, tak asi takové nejklidnější desetiletí pro mě bylo od narození do 10 let. No a za 10 let nastala trpká dospělost. Je mě líto, že to tak vidíte, no ale nedá se nic dělat. No a krásný večer přeje i Pavel ze Židlochovic a ten si myslí, že na něj ta nejlepší dekáda jeho života teprve čeká. Držím mu v tom palce a vám přeju dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
2: Ať žijou klazumáci! Ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka, se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem, jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale na

0: Soudruhu Ženíšku!
1: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
2: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
1: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
2: Tady ho máte.
1: Řeknete nám několik slov, Ivane?
3: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
2: A zvlášť bystré obrankáře.
3: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
4: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
1: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
4: Kdo jako já?
1: No zajisté.
4: Tak co bych tak řekl. Sleduji tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
5: Pepa Beck je náš rek.
3: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
4: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
3: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
4: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
3: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
4: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
6: Inu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
7: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
8: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
6: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
9: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
10: František a Jura byli drobní a mrštní.
6: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
10: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
7: Po 6 kilometrech.
6: Šelem vzad.
10: A zpátky to vzali klusem. Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
6: Kluci, každý musíte umět všechno.
9: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
10: falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
11: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
12: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
9: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
12: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
9: dobíhat, vybíhat,
10: vyrážet míč robinzonádou,
9: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
12: falšovat, nestát offside,
10: přeskočit nastavenou nohu,
9: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
10: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
9: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
10: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena. Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
12: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
6: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
10: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči.
9: pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku
0: a hodinu odpočívali.
12: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
10: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
9: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
12: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
9: Sprchy v chalupě neměli.
6: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka...

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
2: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
3: SK, Klap Zubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klap Zubova 11 zařazuje do 3. třídy.
4: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pambu, že to jednou natřete i sláví, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jináč to ve světě nejde.
0: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
5: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klap Zubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
6: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
7: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
4: To bude zápas.
0: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klap Zubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a že v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
5: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
5: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
0: A teď už zbývala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovou jedenáctku.
0: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
8: Nandáme!
0: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
9: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
0: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klabzubovu jedenáctku odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, set sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
10: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
11: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu, totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

svá klepeta, zazvoní už rána, míč se v síti třepetá. Stop, šut, už to piš, raději níž, než libíš. Stop, šut, už to piš,

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Chormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, s Bohem. S Bohem, Chormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásl srdečně rukou svému dlouholetému příteli Chormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Chormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Chormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Chormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic, řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Chormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Chormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Chormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Chormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. 2 šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domům telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Chormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psátí postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Chormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Chormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mne dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedení než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sázku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Chormik se na střeše odmlčel, naslouchá je drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 17:10, rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, nenaže byste ho slyšeli ze zároveň. Pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdin Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnost těch 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pod žlutými a modrými pruhy drezu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat naše očekávání. 3-1 zní výsledek sázek. V níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec. Už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuji tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se být zaražení pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat ti odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pan Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipel se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosty. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zády. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17:21:16. Střední útočník Klabzubu podal míč pravé spojce. Čárkot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Čárkot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho čert. Ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr. Míč se přenáší šikovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a bekem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červeno-bílý dostihlo míče. Pol se jí vpřed. Před, no tak. Už je pozdě.
0: Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzi!
1: Je tam.
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, který mi doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno. Ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Jeho veličenstvo je zřejmě zrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejmban odchází. A teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě. Ano, jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přílbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jejž měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře? Že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubák. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Judu do totiž Jirku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést? Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Taky s vámi jezdí.
4: Ne, bůhu chovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl než králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnou čpičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, a nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo. A abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická ta, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutná.
4: To bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelený střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
6: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: Stop, šup, už to víš. Ať gól uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: No, vyhráli, vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nevýzdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bejvali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
2: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
5: Táto, mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
6: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
5: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
6: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas nás samozřejmě něco stál.
5: No stál, samozřejmě, ale tak je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No, je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
6: No, bo co pak?
5: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
6: Jestli jsme zajištěni, jo?
5: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
6: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živí vy sami?
5: O nás se nestarejte.
7: Budeme třeba dělat trenéry.
6: To za peníze.
8: No bude, ale... však se o nás ještě porvou.
6: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslabnější mužstvo.
5: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrebovat kde jakýho pijovatýho kluka.
6: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškreboval?
8: Ale no ne, no jen to řekni tátovi, Honzo, řekni mu to.
5: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
8: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
9: Ale Mičudu měli bezvadnou, koženou.
5: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubáci.
7: Musím říct, že s Outstone.
5: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
6: A... No a?
5: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
7: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
5: Porážka, to by nebyla žádná hamba. To povídá ten pihovatej kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
3: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
4: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
3: Starý klap zuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
5: Telegram.
10: Jaký telegram?
4: Od koho?
6: Od londýnského Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceská.
4: Austrálie, my

0: Měli plný právo nás vyzvat, že jo? No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahlazují flintu do žita.
1: A to zase ne, táto, to teda ne! Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
0: No jo, to, co chcete dělat, se sakra mančafte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jen.
1: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště. No, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
0: No, se sakra hospodářství. No pak budeme čekat, až vyroste to bobylíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
1: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
2: Správně, Honziku.
1: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
0: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
1: 13 dní.
0: Z Bombaje do Sydney 20.
3: No, asi 30. Za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
1: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
0: Takže
1: se do té Austrálie jede.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť.
2: Uvítací potlesk 320 tisíc dlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
2: A pak rázem zoufalé ticho.
3: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
4: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
5: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl přes branku, náš skvělý short vyrazil ze středu útoku.
6: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
7: Klapzubové! Právě dostali gól!
8: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli přijít.

0: příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel dvě staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vzteky. Set sakra, manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
1: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
2: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
3: Útok bílých. 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
4: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
2: Ale to už leží pod sítí branky.
4: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
3: Kombinace?
2: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
4: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
2: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
3: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
4: Prodírá se vpřed, teď se jen kutálí
5: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé jedenáctky.
4: Jak to vlastně bylo?
2: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
4: 1-1.
3: Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se palší stočil a spadl na druhém konci.
4: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
3: 3-1.
2: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
3: A pozor, pátou branku. Nejkrásnější a nejpodivuhodnější. Můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
2: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
4: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
5: A nasazuje kráně.
4: Dělovka.
2: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
4: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
5: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
4: A otáčí.
5: Brankář je ve vzduchu o 90 stupňů.
4: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
2: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
5: A míč v jeho náručí je v brance taky.
2: Gól! 6-1! Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
5: 4 další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
3: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
2: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
4: 8.
2: A 9. branku. A co bylo potom?
6: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
3: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
2: A potom?
7: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
2: A potom?
7: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.